0: moderně řečeno především pro čembalo, samozřejmě byl klavičembalo, klavichord a tak dále, ale pro čembalo a varhany. Každý instrumentalista, který se zabýval klávesovými nástroji, automaticky hrál jak na čembalo, tak i na varhany. Takže z tohoto hlediska je tam podchycena tvorba začátku toho 17. století a taková první dominující osobnost klavírní techniky potom je tam samozřejmě Domenico Scarlatti. A tím to jako všecko začalo. No a končíme pochopitelně ve snaze se dopracovat v současnosti. To je ovšem široký pojem a pro obrovské množství faktů, pro obrovské množství skladeb nejen českých, slovenských, ale vůbec světových, jsme v podstatě skončili přibližně řečeno někdy těsně po druhé světové válce. Takže nelze v té knize hledat tu nejčerstvější současnost.
1: My jsme zmínili, že jste psali knihu společně s klavíristkou Alicí Rajnohovou. Jak vznikala tato kniha? Jak probíhalo tvoření ve dvou?
0: No, ta kniha vznikla jednou letmo při rozhovoru náhodném na chodbě jamu, kdy jsem tuším prohlásil, že už další žádnou knihu nechci psát, protože předtím mě vyšla kniha o baletní dramaturgii, o baletu jako o původní baletní hudbě 20. století, tak jsem netušil, že ještě se do něčeho dám. No a slovo dalo slovo a nakonec jsme řekli, že bychom to psali společně a takže ta spolupráce byla naprosto vynikající a řekl bych lidově 50-50 a zcela nepokrytě jsme se vždycky pod každou kapitolou, kterou jsme vypracovali buď společně nebo každý samostatně podepsali iniciálami.
1: Vy sám také hrajete na klavír, ale nejste původně koncertní umělec, když to paní Rajnohová je koncertní klavíristka. Jaká byla tato spolupráce hudebního vědce a klavíristky interpretační umělkyně? Bylo to zajímavé pro vás oba?
0: No já myslím, že to bylo inspirující. Nevím, jak jsem byl já inspirující pro kolegyni Rajnohovou, ale ona určitě pro mě, jednak jako je moje bývalá žákyně z konzervatoře, která uměla výtečně francouzsky a také žila v mém milovaném městě, to je v Paříži, a to mě také inspirovalo. A samozřejmě já rád o sobě říkám, že hrám na klavír, ale nejsem klavírní virtuos a tím pádem mám jakousi úlitbu bohům, když hrám na klavír a ta kritika potom mé hry je víceméně jako řekl bych skoro teda taková zdánlivá jenom. Ne, je to ale takto. Kolegyně vyučuje hru klavíru samozřejmě, že a koncertuje vynikajícím způsobem, pochopitelně, takže ona do toho dávala svůj vklad své klavírní virtuozity a pochopitelně potom svých zkušeností pedagogických. No a já zase, protože léta a léta, už někdy od 15 let, když jsem se potom nakonec vzdal někdy kolem 18 let klavírní hry jako virtuozy, tak jsem přehrával strašlivá kvanta klavírních výtahů, oper, kantát, oratorii a samozřejmě té klavírní hudby, hrané ovšem doma špatně, ale důležité je to, aby hudební vědec, i když bude hrát špatně, tak má před sebou ale noty, může analyzovat, přizpůsobí si tempo a ví tedy, o čem jde řeč, čili zná skladbu, melodiku, rytmiku, harmonii, může vzniknout do struktury té skladby a tyto zkušenosti, které mám ovšem teda celoživotní s dovolením, tak ty jsem mohl potom já zase uplatnit tady v této knize.
1: Jak jsem řekl, knihu máme zde před sebou, vy ji nyní nemůžete vidět, ale vřele doporučujeme ke koupi. Patrně je stále k dostání, i když se, bych řekl, po ní částečně ji zaprášilo, ale snad bude i nějaký výtisk další.
0: No, zaprášilo se téměř, ano, protože díky tomu, že jednou za měsíc funguje na jamu metodické centrum a výuka klavírní pedagogiky pro většinou učitele a učitelky, kteří nemají vysoké školy a doplňují si vysokoškolské vzdělání u nás, takže ten zájem pochopitelně o tu knihu je velký, protože dosud neměli možnost nějakým způsobem masově, bych řekl, nastudovat tuto literaturu, protože já osobně tam učím dějiny a literaturu klavíru a zkouším je potom u státnic. Takže pochopitelně museli zhánět literaturu ze všech možných koutů světa, ale teďka tato věc je, řekl bych, tato kniha je zavazující ovšem. trošku se to jako zpřísnilo. Takže se skoro zaprášilo po ní a vím, že zítra, když bude další výuka, takže se bude dopadávat snad nějaký už dotisk a vybrali si to už někteří knihkupci, takže možná i někdy v regálech to už je.
1: Takže, milí posluchači, neváhejte. Kniha nebude dlouho k mání a je opravdu pozoruhodná a zajímavá. Pane profesore, kde se zrodil váš vztah k hudbě 20. století? To je takové vaše celoživotní téma, celoživotní láska.
0: No, ten se zrodil vlastně někdy od rané puberty. Asi zhruba řečeno takto. I za doby toho nejhoršího protektorátu Čechy a Morava rozhlas, český rozhlas, každou neděli odpoledne vysílal z Prahy nějaký záznam nějaké opery. Takže jsem poznal ještě dřív, než jsem začal chodit do divadla, všechny opery Smetanovy, kromě Libuše, ta se hrát nesměla za války, ale samozřejmě i Mozarta, Beethovena, hráli i Verdiho, pochopitelně, že akorát se nesměl hrát Čajkovský, protože to byla hudba takzvaných nepřátel, že vůči Hitlerovi. Takže toto jsem do sebe vstřebal a potom, když tady bylo jako po osvobození a nastala tedy svoboda, aspoň ta relativní svoboda do toho roku 48, tak jsem začal pilně chodit do divadla díky mým rodičům a díky mému bratranci, který hrál na klavír výborně, miloval hudbu a miloval taky Janáčka. Takže já jsem vlastně ve 14 letech absolvoval v Brně všechny Janáčkovy opery, které se hrály. A ten Janáček mě oslovil, protože jsem věděl, že to je kontrast vůči Smetanovi, Dvořákovi, ale kontrast i vůči Verdimu například, že což teda mě posunulo před v touze hlouběji poznávat hudbu nejen Janáčkovu, ale tím pádem i jeho souputníku, tedy 20. století.
1: Vy jste se zaobíral hudbou 20. století a napsal jste celou řadu zajímavých knih. My jsme trošku už zmínili před chvílí, že tato kniha o klavíru nebyla plánovaná, ale vy máte na svém kontě celou řadu titulů. Když řekneme letmo svět orchestru 20. století, to jsou tuším dva díly, potom expresionismus a nová hudba, proměny hudebního neoklasicismu, český a východoevropský neoklasicismus v hudbě 20. století, potom odčíslované opery k hudebnímu dramatu a poslední vlastně kniha před tou klavírní baletní divadlo z pohledu hudební dramaturgie. Která kniha je vaše nejoblíbenější z těch titulů, kterými jste se zaobíral? A nebo vždycky, když píšete novou knihu, tak jste tématem tak pohlcen, že v tu chvíli je to pro vás to nejzajímavější, čím se zaobíráte?
0: No, ono to láká stručně odpovědět na tu vaši otázku, ale já bych to s dovolením viděl prostě jako takto. Aniž bych to v životě tušil, tak mým, říkám v uvozovkách, osudovým autorem se stal Vítězslav Novák. Právě tím, že to byl jako současný Janáčkův, že jo, Janáčkův vztah k folkloru, to už jsem si tenkrát koupil moravskou lidovou poezii pro zpěv a klavír, kterou jsem doma pilně hrál a také si zpíval pro sebe, že? A také mě zaujal, že Novák zase zpracovával slovenské písně pro zpěv a klavír, takže mě ten Novák zaujal také tím, že jsem, myslím, že to bylo jednou, v rozhlase slyšel jeho slováckou suitu. No a k tomu mě vedla taková příhoda, že na gymnáziu tenkrát nám bylo řečeno, to bylo v roce 49, prosím, že krutého stalinismu, že máme sbírat láhve a ty láhve do sběrných surovin, protože to tenkrát ještě nedělalo. A v těch sběrných surovinách, že za ně dostaneme za každou láhev korunu. Takže místo vyučování jsme chodili po Králově poli, sbírali láhve. A zatímco všichni moji tedy kolegové, spolužáci, my jsme byli totiž technická třída a sportovně založená, tak to ten zisk uložili do sportu, do toho a já k jejich posměchu a údivu jsem šel zakoupit, dodnes to vím, tři ještě tenkrát rozbitné gramofonové desky se slováckou suitou. A neváhal jsem si zakoupit také klavírní výtah. Potom samozřejmě ty desky se rozbily a přetočily na dlouhohrající desky a CDčka a tak dál. To už je jiná kapitola. Ale tam někde začal jako Novák. Ale to ještě nebylo to hlavní, že když jsem přišel na filozofskou fakultu, tak můj vzácný pan profesor Bohumír Štědroň hned v prvním ročníku mě dal úkol, který byl až v dálavách pátého ročníku absolventského, že musím zpracovat korespondenci Vítězslava Nováka s vídeňským nakladatelstvím Universal Edition. Načež mě dal prostě jako mikrofil, kde bylo asi 120 německých dopisů, že jo, který psal Novák s Univerzálkou, a tím jsem teda jako postupně se dospracoval k diplomové práci, která byla uznána i jako doktorská, tenkrát jako rigózní práce na titul PhD, že? A připuštěn jsem byl potom k té rigózní zkoušce. Takže tím vlastně se toho Nováka nějakým takovým způsobem poprvní zglobalizoval, bych řekl, že jo. No a z toho potom vzešel zase impuls pana profesora, abych se dal do katalogu Vítězslava Nováka. A tenkrát ovšem i v tom totalitním systému existovaly docela slušné příspěvky nadace Českého hudebního fondu, takže i když člověk z toho nezbohatl, tak no ale třeba tenkrát takových 500 korun měsíčně jako příspěvek na muzikologickou domácí práci nebyl k zahození, že zvlášť pro učitele, který nebyl někdy jako dobře placen. Takže tím vznikl potom ten katalog, no ale ten katalog se teda vydal až teda v té době naší svobody, čili až v roce 1999.
1: A když jsme u Vítězslava Nováka, co jeho klavírní tvorba?
0: No tak ta klavírní tvorba je velice závažná, to už je taky poznat podle toho, že letos už bude 11. ročník mezinárodní klavírní soutěže v jeho rodné Kamenici nad Lipou. Že Novákovo klavírní dílo by se dalo stručně rozdělit do tří takových stylových etap. Ta první stylová etapa by byla ta doba, kdy on do roku asi svých 26 let zabsorboval všechna možná klavírní díla klasiků a romantiků, ano, a která jako dovedným způsobem zpracoval ve svých prvních klavírních cyklech bagately, barkaroly, serenády, vzpomínky, eklogy a tak dále, do té doby, než poznal folklor ve Velkých Karlovicích. Pak tam vstupuje valašský, slovácký a později slovenský folklor, ne jako nápodoba, ale jako vstřebání prostě té situace přírodně, lokálně folklorní těchto krajů. To napojilo potom Nováka, už jako celý život inspirovalo. Takže ta vrcholná klavírní díla začínají potom cyklem Můj máj, ale hlavně sonátou Eroikou, cyklem Písně zimních nocí a vyvrcholují prostě tím kolosálním, skoro hodinu trvajícím pětidílným Panem. To už bylo ovšem na závěr té jeho první velké etapy. Tvůrčí ta začala někdy roku 1896 poznání Velkých Karlovic a končila právě i podle jeho slov tímto Panem v roce 1910. No a sám ale říká, proč název Pan, kde se to vzalo, jak. Tak samozřejmě Novák nebyl nějak prostě nábožensky založen, to ne, ale jeho široké vzdělání jazykové, literární, výtvarné a filozofické ho přivedlo vlastně k uvažování v tomto případě, které je trošku blízké i Janáčkově naturfilozofii, že u Nováka mluvíme o jakémsi panteismu. On o tom potom hovořil později, po mnoha letech, jako sedmdesátník s vyšehradským katolickým kanovníkem Antonínem Střížem. Zachoval se o tom krásný dopis. Takže tento pan jakýmsi filozofickým vyznáním, završením té nádherné etapy života v tom věku, v tomto případě 41 let života, než vstoupil potom do toho šťastného manželství. Takže ty první akordy toho pana, přibližně třeba můžeme pustit takových 30 vteřin nebo minutu, by prokázali specifičnost té jakési fixní ideje, řečeno po berliozovsku, která se potom táhne celým dílem a prostupuje tam v různých modifikacích. Samozřejmě opředena řadou dalších nádherných motivů, jak za chvilku také uslyšíme.

0: Řešeno filozoficky opět, nebo filozoficky životně. Ano, Novák skutečně potom konkretizoval ty svoje hlavní body, řekl bych, kterého v životě inspirovali vůbec k tvorbě. Především je nutné si uvědomit, že ta etapa tvorby, řečeno s nadhledem historika, je etapa pozdního romantismu, částečně dotčená, částečně také impresionismem. Ovšem ne impresionismem francouzským, ale ryze českým. To se týká do jisté míry i některých věcí Sukových, nejen Novákových. Dobře, to je základní tedy jako věc, která tam u něho funguje v tom celém panovi, že? A teď tam má jednotlivé body, ke kterým se obrací hlouběji. Čili on byl nadšený turista, on byl horolezec, který spadl i v Tatrách, byl hospitalizován, asi 5 metrů padal, potlučen, důkladně tedy jako pohmožděn a samozřejmě zachoval se z toho jako svojí vitalitou, z toho vyvázl bez následků a ta část hory například tom panovi, tak jako kdysi předtím v symfonické básni v Tatrách, líčí nejen ten majestát hor jako celku, v tomto případě nejen Tatr, ale i Alp, protože i do Alp on jezdil a horolezil a třeba zlezal Wilsonovu skálu nebo skálu v Býtově, dneska už je částečně zatopená ta skála, takže tam se zračí v této části toho pana ten jeho poměr k přírodě tohoto typu. Rvát se s přírodou, překonávat překážky, které si kolikrát ale sami uměle vytvoříme, abychom je mohli překážet. Takže potom ta další část, která má název jako moře, opět je v duchu tady těchto překážek, protože když on miloval moře, samozřejmě symfonická báseň o věčné touze, to je nádherná věc, to je ovšem opěvování moře, tak jako když Debussy opěvoval moře ve své slavné orchestrální skladbě. Jenomže u Nováka bouře je dramatické. Když on psal tu kantátu na slova Svatopluka Čecha bouře, tak tenkrát cestoval v Norsku. A v jednom fjordu norském, že se, on byl dobrý pravec, se vrhl ze skály, skočil jako do moře a málem se utopil. A kdo má tu zkušenost s vlnami, které se vždycky odrazí od skály, že? A vezmou vás zpátky do moře, tak on se málem utopil. Takže z toho vyváze. No ano, ale pozor, to by nebyl Novák, kdyby druhého dne tam neskočil zas. Takže on to opakoval, dopadlo to dobře, důkladem ten jeho život dál, že? A pak mohl teda báječným způsobem vystihnout úzkost lidí na potápějící se lodi, která se skutečně v té bouři s Novákovi a podle Svatopluka Čecha opravdu potopila. Takže to máme hory, máme moře, teď je potom další část jako je les, no tak tam je už kus té smířlivosti, nemyslím stárnoucího nějakého 41-letého muže, to on byl naplno vitální a v plných sílech i tvůrčích, no ale tam už je také kus té náladové impresie a řekl bych kus takové té vnitřní intelektuální pohody. To už není nějaká pohoda pasivní, nebo nedej bože stařecká, chraň Bůh, to bylo neslučitelné s ním, ano, ale to tam je. A teďka psychologicky zajímavé je toto. Poslední část se jmenuje Žena. Ta je opravdu nejdelší. Jestliže v těch všech částech předtím prolog, hory, moře, les, pořád je určitá jakási proporce i strukturální časová, tak ta Žena trvá nejdéle. A hle, asi to byl skutečně pro Nováka největší oříšek, protože ta věčná touha ho pronásledovala už někdy od 20 let, že? A ty zkušenosti milostné, myslím si, že byly spíš jednostranné a dost jako někdy i tristní, které ho někdy uváděli, jak on sám říkal, i do melancholických stavů, o čem svědčí jeho písně Melancholie, melancholické písně o lásce u Dolinového království, že? Takže ta Žena tady působí jako já neříkám problematický tvor, ať se ženy neurazí, které to poslouchají, ale jak je tvor multilaterální, jako tvor komplikovaný. A Novák to perfektním způsobem vystihl. Takže tam je řada motivů a od těch někdy až zlobných, někdy to může být i hádka. Ale zajímavé je na tom toto, že a to mě také překvapilo, že takové té skutečné, té vroucí liriky, někdo by řekl až ty romantické, je tam poměrně vzhledem k délkosti té skladby málo. Což mě dost udivilo. Ovšem v zápětí, zase to víme z jeho paměti, já to vím taky od jeho syna Jaroslava Nováka, se kterým jsem se stýkal 15 let, že to manželství bylo ideální, ona ho milovala, on miloval ji a všecko bylo jako naprosto v pořádku, věrné, takže tam asi, když by psal tu část žena v době manželství,
1: tak by asi také,
0: tam by možná byla ta idyla také.
1: Milí posluchači, takže nyní si pustíme další ukázku z klavírního cyklu Pan a bude to část Moře.

0: Dnešní oktáva je věnována především klavírní tvorbě 20. století a hovoříme o ní s panem profesorem Milošem Šnýrerem. Byli jsme u Vítězslava Nováka, posuňme se někam dále do světa.
1: Ten pan vzniká v době, kdy už v Evropě vznikají avantgardní směry a nejen tedy v klavíru, ale i v hudbě jiné. Já bych jenom podotkl, že například jeho skrytý, řekl bych, rival Janáček má v takovou druhou řadu pro jeho proslulého po zarostlém chodníčku koncipovanou jako naprosto avantgardní klavírní styl, který jako nikde v současnosti ani potom nebyl prezentová nikým. A právě tak naprosto originální klavírní styl celoživotní má jednak Béla Bartók a také, jak budeme o tom hovořit potom, například i Sergej Prokofjev. Ono je totiž velké umění přinést něco stylově úplně nového. Celý ten vývoj hudby nejen potom 20. století, ale i v dnešní době se vlastně komplikuje a syntetizuje. Samozřejmě protikladem k té syntézi může být to, čemu se říká dneska hudební minimalismus, což může být jako silně řečeno diskutabilní otázka umělecká, ale ta se nám nehodí do našeho pořadu, ta tu nemá co dělat. V tom roce 1911, čili rok potom panovi, Béla Bartók napsal svoje proslulé Allegro Barbaro. Už ten název této skladby, která v podstatě vychází ne z melodiky, ale z rytmiky cymbálových muzik, kdy kontrabas zahraje první přizvučnou notu a kontry, housle nebo viola, zahrají tu odpověď, že ať už pomalu nebo rychle. A z tohoto principu, který Bartók slyšel u cigánských cigálových muzik, maďarských, slovenských, slováckých, že jo, vzniklo to Allegro Barbaro. Zajímavé na tom je ale to, že on je veřejně hrál až o 10 let později. Mezitím vznikla opera Modrovou souvrat nebo krásný balet Dřevěný princ a pak napsal suitu pro klavír, tedy kde jsou také i bicí nástroje a tu prezentoval v roce 16 a veřejně v roce 19. Takže to ještě vlastně obecenstvo bylo překvapeno tím, protože ten Modovou souvrat i ten Dřevěný princ nevyjadřují ještě tady vůbec tady tyto charakteristiky, které on potom uplatnil v klavíru.
0: Takže následující ukázka bude ze svity pro klavír a bicí nástroje Bély Bartóka.

0: Milí posluchači, hovoříme o klavírní tvorbě 20. století, dozněla hudba Bartókova. Pane profesore, a co klavírní koncerty 20. století?
1: No, to je moje zamilované téma. Miluji klavírní koncerty 20. století, nechci zdržovat, ale myslím, že bych ji vypočítal teďka tady zrovna 20.
0: Ale všechny tak nestihneme rozebrat, bohužel.
1: Nestihneme, ale já třeba miluji samozřejmě Bartókovy klavírní koncerty. To je fantastická senzace a třeba takový druhý klavírní koncert, to je ale téměř nehratelné. Je neuvěřitelné, jak tento člověk prostě jako hrát a potom to jeho druhé šťastné manželství s Ditou Pastoriovou potom uspůsobilo také, že napsal tu sonátu pro dva klavíry a bicí, kterou upravil v New Yorku potom jako koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr. Že to je naprosto nevídaná muzika, kterou nenapsal nikdo. Mnohý jazzman by měl závidět a i když teda třeba chápu Stravinského jako prakticky největšího skladatele 20. století ve smyslu vynalézavosti kompoziční techniky, tak v klavíru takové věci Stravinsky nemá, i když to psal výborně, pochopitelně. A po Bartókových klavírních koncertech bych jmenoval v zápětí všech těch 5 klavírních koncertů Sergeje Prokofjeva, protože to je další originalita, která v té době jako vůbec nebyla.
0: V čem je tak specifický Prokofjev podle vás?
1: Prokofjev je specifický v tom, že jeho dětství a rané mládí, i to klavírní a kompoziční, probíhalo, budete se divit, vzdáleno romantismu. Proč? Jednoduchá odpověď je tato. Jeho matka hrála na klavír. Samozřejmě ne virtuózně, hrála všelijak. Hrála asi tak jako já, když si budu hrát doma pro sebe vybrané, prosím, vybrané sonáty Beethovenovi nebo Mozartovi a nebo já nevím, třeba Schuberta a tak. Tak asi tak. Takže ona hrála ráda Haydna, Mozarta a Beethovena. Že nikde nebyla řeč o Chopinovi, Schumannovi, Listovi a tohoto, kterého Rusko bylo vždycky plné. Vždycky a všichni skladatelé ruští na to navazovali, na tu romantiku. Kromě Skrabina, pozor, Skrabin navázal pouze na Chopina a ve Skrabinovi není ani zrnko rusismu, kdežto u těch ostatních skladatelů, včetně Rachmaninova, to samozřejmě máme. Takže Prokofjev se vyhnul romantismu a druhá věc je ta, že Prokofjev, když sleduju jeho výtvory od dětství a raného mládí. Prosím vás pěkně, on má mozartovské nadání. To, co obdivujeme od Mozarta od jeho 5 let, kdy psal skladbičky, jeho tatínek mu je zapisoval do not, že? Tak to Prokofjev, já bych to řekl, přepískl doslova, že když ve 13 letech šel se svojí matkou na zkoušky na konzervatoř, tak v kufru měl stovku klavírních skladeb a různých malých věcí, kterým on říkal písničky. A pozor, vážení posluchači, klavírní výtahy 4 oper, opera Velikán na pustých ostrovech, Ondína, to je neuvěřitelný. A zachovala se fotografie, jak on sedí u pianina, má tam ten klavírní výtah té opery Velikán, mluví mu 10 let, prosím pěkně, a rozdává role svým příbuzným k sedícím okolo, ty to museli zpívat, tak toto dělal tento chlapec, když mu bylo 10, 11, 12 let.
0: Dalo by se říct stejně živelný talent jako Mozarta.
1: Naprosto. Naprosto, to je absolutně zázračné dítě, jenomže díky tomu, že mnozí, řekl bych, novináři a tak dále pořád Mozarta vyzdvihují, pač nic jiného třeba neznají, že jo? A je to taky bohužel v uvozovkách špatná zásluha teda muzikantů, kteří nelpí na tom, aby teda se ta škála znalostí vůbec o hudbě jako rozšířila. To je špatná úloha médií v tomto případě. No, a takže Prokofjev se vyhnul této romantice. No a potom, když ho přijali samozřejmě na konzervatoř, tak podobně jako Janáček se nezhodl se svými pedagogy v Lipsku a ve Vídni, tak on se taky tak dohadoval v Moskvě, že v Petrohradě. Prostě bylo to, řekl bych, na hraně. No, ale absolvoval klavír samozřejmě, absolvoval kompozici, také se vzdělal v dirigování, no a předtím třeba po orchestru napsal symfonietu, rozhodně to není špatná muzika, ale už tam je poznat co? Tam je poznat to, co on nazval potom pěti liniemi své tvorby. A to poznáme i na té další ukázce, která tady za chvilku zazní. Jaké jsou to linie? Lidé si myslí, že jsou to období tvorby. Nikoliv. On to nazval takto. Ve své autobiografii řekl. Mám pět linií. Linie novátorská, klasická, lyrická, groteskní a motorická. No, taky se jí říkalo někdy tokátová. Klasická linie posívala v inovaci klasických forem, sonát, symfonii a koncertů, zmodernizování těch forem a náplně. Linie lyrická, že spočívala v kompozici jeho lyrických témat pomalých vět nebo kontrastních témat vůči hlavnímu tématu v sonátové formě. Jeho lyrika je tak jako u Mozarta jiskřivá, čistá, pozitivní, u Profeva není místo pro sentiment, není místo pro typickou ruskou melancholii, není tam místo tragické. Ano, pokud to nedosahuje v opeře nebo v baletu Podeděje, to je jiná otázka. Ale v absolutní hudbě, čili zejména v té klaverní, v sonátách anebo v symfonické hudbě, takováto místa nejsou. Groteskní linie, tím myslí skerca, tím myslí, řekl bych, party stakátové a takové to odlehčené, bych řekl, že jo, humorné. Ano, tokátová neboli motorická linie je u něho poznat podle toho, že tam poznáte podát odbíjení taktových dob. I když tam nejsou hrány, tak je ale cítíte, že třeba čtvrtka a pauza, čtvrtka, pauza a pořád je to raz, dva, tři, čtyři nebo raz, dva, tři. Zkrátka dobře, to je ta motorická linie, ale ta je vzata z klavíru, že v klavíru tokátová linie, která třeba lítá po klaviatuře v šestnáctinách. No a linie novátorská, no ta je poznat třeba tady z tohohle, z té ukázky tohoto koncertu. Ten první klavírní koncert tu napsal ve 20 letech, to byla jeho absolventská práce v kompozici. A on ji premiéroval. On do 20 minut, necelých 20 minut skoro, zhrnul koncertní cyklus, který jinak má tři věty. V jeho případě dokonce tam by byl náznaky čtvrté věty, jako syntetizoval prostě jako to dohromady.

0: Dozněla ukázka z klavírního koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Pane profesore, teď vás možná trošku zaskočím. Kdybyste měl říct 3 skladby pro klavír z období 20. století, které vás nikdy neomrzí a které byste vždycky doporučil, že by je každý posluchač, který se chce seznámit s touto hudbou a chce jí nějak více hlouběji poznat, tak by neměl opomenout poslouchat.
1: No to je, na to je těžká odpověď, protože v zásobě i myšlení, i cítění má člověk desítky a desítky věcí. No tak v každém případě by to byl tento klavírní koncert Des Dur, to určitě bych doporučil v každém případě, že určitě toho Bartoka, tak aspoň to Allegro Barbaro, který je jaksi vstupem do poznání vůbec jako Bartokovité tvorby, to je za druhé. No a za třetí, pochopitelně, možná, že to je taková skromná odpověď, že by se jednalo o maličkosti, ale myslím si, že ty maličkosti, které reprezentuje zejména první díl Janáčkova Po zarostlém chodníčku, ten by neměl chybět ve výbavě žádného mladého ani dospělého klavíristy. Tam se omrzet nelze. Tam v té jednoduchosti je obrovská síla.
0: Milí posluchači, já věřím, že pan profesor vás natchnul pro hudbu 20. století, tak jako mě kdysi, když jsem coby posluchač Brněnské konzervatoře chodil do jeho hodin přednášek dějin hudby a neváhal jsem po každé hodině utíkat do prodejny CD nosičů, abych zakoupil to, co jsme probírali. Do dneška si pamatuju, jak jsem zháněl například Stravinského žalmovou symfonii, pro kterou mě tak natchnul, že jsem jí poslouchal potom každý večer. Takže, pane profesore, já vám přeji všechno dobré, přeji vám hodně sil, hodně zdraví, máte obdivuhodnou energii, děkuji vám za rozhovor.
1: Já vám také děkuji za pozvání a také za styk s vámi jako s vaším jedním z nejlepších bývalých žáků.
0: Děkuji mnohokrát. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná hudební týdeník Slyšte lidé, ve kterém se po roce a několika měsících budeme věnovat hudbě z Finska. Připravil jsem pro vás ukázky z 12 alb finských kapel a solistů, vydaných v letech 2025 a 26. Jako první se nám představí zpěvačka a hráčka na tradiční finský nástroj kantele Ida Elina s projektem Under the Northern Skies. Album, inspirované finským eposem Kalevala, sleduje hrdinu Lemminkäinena od jeho dobrodružství a milostných příběhů přes nebezpečný úkol zabít labuť Stuoneli až po smrt a znovuzrození díky oddané matce. Ida Elina patří k nejvýraznějším osobnostem současné finské hudby právě díky svému pojetí hry na kantele. Tradiční národní nástroj využívá nejen v lidové hudbě, ale propojuje jej s prvky popu, filmové hudby a současné akustické produkce. Na albu se vedle starobylých melodických postupů objevují moderní rytmy a autorka sama mluví o návratu ke kořenům nikoli jako o nostalgii, ale jako o novém začátku. Projekt Under the Northern Skies vznikl u příležitosti 190. výročí od vydání Kalevaly. Ida Elina se přitom nesnaží pouze převyprávět známé příběhy, ale převádí jejich atmosféru do současného hudebního jazyka. Poslechneme si titulní skladbu Under the Northern Skies.

Na finské scéně působí řada zajímavých žen, autorek a interpretek. Vedle Idy Eliny, kterou jsme teď poslouchali, mezi ně patří také houslistka a zpěvačka Päivi Hirvonen, se kterou jsme vám přinesli rozhovor v pořadu Jak se vám líbí v únoru 2026. V květnu pak vyšel nový singl z připravovaného čtvrtého alba její skupiny Okra Playground. Päivi Hirvonen vystudovala lidovou hudbu na Sibeliově akademii v Helsinkách a ve své tvorbě propojuje finskou hudební tradici s autorským písničkářstvím a moderním zvukem. Charakteristické je pro ní také současné zpívání při hře na housle, což ve Finsku stále není příliš obvyklé. Její nejnovější sólové album Má palá je koncepční nahrávkou o vztahu člověka a planety. Název znamená Země hoří a písně reagují na klimatickou krizi, společenské napětí i pocit nejistoty. Vedle sólové kariéry je však důležitou členkou právě skupiny Okra Playground. Tato čtveřice patří k nejúspěšnějším finským folkovým kapelám posledních let. Vychází z tradičních melodií, vícehlasého zpěvu a akustických nástrojů, které doplňuje elektronikou, popovými rytmy i experimentální produkcí. Sama Hirvonen říká, že zatímco v sólové tvorbě nese plnou autorskou odpovědnost, v Okra Playground vzniká hudba kolektivně, přesto však oba projekty spojuje hluboký vztah k finské lidové tradici. Nový singl Valheiden Vanki, Vězeň lží, kombinuje staletou tradici finského runového zpěvu s moderním poprokovým a elektronickým zvukem. Text písně se zamýšlí nad psychickou tíhou života ve lži a nad tím, zda je možné pomoci člověku, který se stal vězněm vlastních nepravd.

To byla tedy skupina Okra Playground v čele s houslistkou Päivi Hirvonen. Po dvou výrazných ženách finské hudební scény se nám teď představí důležitý hudebník muž, Pekko Käppi. Ten mi své nejnovější album Oli Keran Riti Maassa, kdysi v bylinkové zahrádce, věnoval v roce 2025 na světovém hudebním veletrhu Womex ve finském Tampere. Texty alba se pohybují na pomezí poezie, folkloru a společenské reflexe. Objevují se v nich magické bytosti, pověry, vlkodlaci i rituály předávané z generace na generaci, ale také úvahy o dnešním světě, vzdělání, strachu a opakování historických chyb. Käppiho kapela využívá staré příběhy jako prostředek k zamyšlení nad současností a nad tím, jaké stopy po sobě dnešní společnost zanechá. Navzdory temným tématům však album nevyznívá a hlavně nekončí pesimisticky. Doplním, že jde o už šestou dlouhohrající nahrávku Käppiho skupiny KHHL. Poprvé se zde naplno podílel bubeník a zpěvák Gilbert Kupusami, rodák z ostrova Mauritius, který do kapely přinesl nové rytmy a kulturní vlivy. Doplním, že samotný Pekko Käppi je především virtuos na starobylou finskou smyčcovou liru Jouhiko. Poslechneme si skladbu Kaunis Ajatus.

To byla ukázka z alba Olikeran Riitimäestä finského hudebníka Pekka Käppiho. Na starých finských zaklínadlech postavila své nové album Loitsui ja Taikoi, zaříkávala a kouzlila finská zpěvačka Vilma Jé. Při přípravě alba nastudovala stovky magických textů ze sbírky Suomen Kansan Vanhat Runot a vytvořila z nich moderní hudební celek. Jednotlivé skladby čerpají z léčebných, milostných i ochranných zaříkadel a přetvářejí je do podoby současných písní. Magické formule zde neslouží jen jako folklorní ozdoba, stávají se prostředkem k vyprávění o bolesti, lásce, žárlivosti, přírodě i lidských vztazích. Vilma Jé, jako představitelka mladé generace finské hudby, spojuje finskou a karelskou lidovou tradici s elektronikou, popem i současnou scénickou tvorbou. Sama má zkušenosti také s účinkováním v opeře Innocence skladatelky Kaji Saariaho, kde zaujala svým neobvyklým hlasovým projevem, vycházejícím z tradičních pěveckých technik. Z jejího aktuálního alba si poslechneme skladbu Mieli Musta.

pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme hudbu z Finska. A hned prozradím, že některá témata se v tomto pořadu budou opakovat. Například členem skupiny Ne Lintuizet, která nám bude hrát jako další, je opět Pekko Keppi jako zpěvák a hráč na smyčcovou liru Jouhiko. Dalšími členy jsou Laura Moisio, Kielo Kerkeinen a Lauri Millimäki. Každý z nich měl už před vznikem kapely vlastní úspěšnou kariéru, ale společně vytvořili projekt, v němž se jejich autorské přístupy přirozeně prolínají do jednotného zvuku. V roce 2025 šlo o jednu ze čtyř kapel, které zahajovaly už zmíněný světový hudební veletrh Vomex v Tampere, odkud členové skupiny pocházejí. Zvuk souboru stojí na spojení tradičních nástrojů a písničkářské poetiky. Vedle akustických kytar zde zní violončelo, foukací harmonika a především jouhiko. Jejich album Úsi Huone, Nový pokoj, stojí na bohatých vícehlasech a komorním akustickém zvuku, který čerpá nejen z finské lidové tradice, ale i z odkazu amerického folkroku 60. a 70. let. Poslechneme si skladbu Kissimmee Kset Kusia Seitsemän.

vedle výrazných nástrojů, jako jsou finská smyčcová lyra jouhiko, drnkací kantele nebo třeba housle, mají ve finské hudbě silné zastoupení i výrazné vokály. Pod názvem Mamo, Matka země, vyšlo třetí studiové album ženské vokální skupiny Tuuletar. Nahrávka vznikla ve spolupráci s americkou producentskou společností Liquid Fifth Production. Všechny skladby však napsali, zkomponovali a aranžovali sami členky souboru. Ústředním tématem alba je vztah člověka k přírodě. Písně propojují motivy domova, putování, kulturních kořenů i odpovědnosti za životní prostředí. Skupina zdůrazňuje, že album je poctou přírodě, rozmanitosti kultur, vzájemnému propojování lidí a především naději. Členky skupiny Venla Ilona Blom, Johanna Kýkosky, Pia Sejlinoja a Sini Koskelainen vytvářejí hudbu téměř výhradně pomocí lidského hlasu. Jejich styl čerpá inspiraci z ugrofinského i severského folkloru, ale i z beatboxu. Poslechneme si skladbu Gejle.

dospívala finská ženská čtveřice Tuuletar a před námi je jedno posluchačsky náročnější album, za kterým opět stojí

Rozsáhlé terénní nahrávky, například zvuk magnetické rezonance, vlaků, stavebních strojů nebo zvonění jídelního zvonu na ostrově Seyly. Inspiraci nachází u osobností, jako jsou David Lynch, David Bowie, Brian Eno, Kaija Saariaho nebo Arvo Pärt, ale také ve finské lidové hudbě. Název alba odkazuje na slavný nápis z Dantovy Božské komedie. Anglický podtitul All ye who enter here připomíná větu Vy, kdo vstupujete, zanechte veškeré naděje. Zatímco finský titul Ken Teste Kei na ni volně navazuje. Paulína Kaupila však místo rezignace vybízí k otevřené diskusi o tématech, o nich se podle ní už nesmí mlčet. Shrnuje to i jejím motem, o tom, o čem už nelze mlčet, je třeba mluvit. Já jsem do tohoto pořadu vybral skladbu Gomez Epileptique à la Mémoire de la Mélinite, což je umělecká koláž spojující symbolistickou poezii, historii pařížských kabaretů a hlavní téma alba proměnlivé hranice mezi uměním, ženskou identitou a tím, co společnost v různých dobách označovala za šílenství. Gomez Epileptique byl dobový francouzský výraz pro kabaretní zpěvačky a tanečnice, jejichž vystoupení napodobovala projevy historie nebo epileptických záchvatů. V Paříži konce 19. století se z této stylizace stala módní atrakce kabaretů.

kaapeissa liekkien kukissa valot värää.

To byla ukázka z ambiciózního nadžánrového alba finské umělkyně Pauliiny Kaupily. Dvě respektované osobnosti finské hudební scény založily duo s názvem Uni Uni. Jsou to houslistka a hráčka na další nástroje Ella Isotalo, která čerpá inspiraci z hudebních tradic jižní Ostrobotnie a oblasti Savo a působí také v duu Anti and Isotalo. Skladatel a producent Miko Hápoja je kromě vlastní tvorby vyhledávaným producentem a zvukovým mistrem. Podílel se například na nahrávkách skupiny Okra Playground, kterou jsme dnes už poslouchali. Nejvýraznějším rysem jejich společné tvorby je propojení moderních technologií s dávnou hudební tradicí. Vedle syntezátorů a elektronických beatů využívají Uni Uni housle, violu, mbiru a především opět jouhiko, tedy starobylou finskou smyčcovou liru. Opakující se smyčky vytvářejí hypnotickou atmosféru, která připomíná současně minimalistickou elektroniku i archaické rituální zpěvy. Sama kapela se označuje jako Electro Archaic Ambient and Art Pop. Nám duo Uni Uni nabídne skladbu Pakanen.

pořadu Slyšte lidé posloucháme hudbu z Finska, teď to bylo duo Uni Uni. Finskou lidovou tradici s minimalistickými strukturami, elektronikou a rockovou energií spojuje také akordeonista a zpěvák Antti Paalanen. Jeho skladby stojí na hypnotických, opakujících se motivech, výrazném rytmu a hlubokém hrdelním zpěvu. Přestože vychází z tradičního akordeonového repertoáru Jižní Ostrobotnie, výsledný zvuk působí překvapivě moderně a oslovuje stejně publikum world music jako fanoušky alternativního rocku nebo elektroniky. Jeho nové album se jmenuje Haitari Marinády, což odkazuje jednak k marinádě, ale především k akordeonu, který se finsky řekne Haitari. Vedle dvouřadého diatonického akordeonu je Paalanenovým poznávacím znamením hrdelní zpěv inspirovaný sibiřskými tradicemi, rytmické dupání a fyzicky strhující koncertní projev. Z jeho nového alba vám pustím skladbu Kirsi Kankuka Třešňový květ.

U několika interpretů jsem dnes zmínil Vomex, světový hudební veletrh, který se v roce 2025 konal ve finském Tampere. Natáčel jsem tam rozhovor také s finskou zpěvačkou Vilmou Talvitie, která ovšem mezi tím v dubnu 2026 vydala nové album Olio Alien. První část názvu znamená ve finštině bytost, druhá v angličtině cizinec. Vilma žije mezi Helsinkami a Istanbulem a její nomad folk, jak svůj styl označuje, spojuje severskou lidovou hudbu s vlivy Balkánu, Turecka nebo Indie. Mnohé skladby vznikaly během cest a odrážejí zkušenost života na pomezí kultur. Písně zkoumají zkušenost člověka, který se cítí cizincem ve vlastní společnosti, zpochybňují společenské normy a ptají se, kdo vlastně určuje hranice toho, co považujeme za normální. Vilma Talvitie zpívá, hraje na klavír a také využívá body percussion, tedy údery do různých částí svého těla. Z jejího aktuálního alba vám nabídnu píseň Kilty Aniky, ve které hraje na liru Jouhiko opět nám už dobře známý Pekko Kepi.

Po sladké Aniky, což byl název písně, kterou jsme poslouchali, přijde sníh do chalupy. To je překlad názvu nejnovějšího alba finské skupiny Suistamon Sehk. Finsky je to Lunta Tupán. Hudba této kapely stojí na rychlých elektronických rytmech, virtuózní hře na foukací harmoniku, expresivních vokálech a výrazné dynamice. Pod tím vším pak zůstávají zapamatovatelné melodie a silná inspirace karelskou hudební tradicí, kterou kapela propojuje se současnými tanečními žánry. Skupina Suistamon Sehk si během let vydobila na finské scéně důležité místo, a to právě na pomezí lidové hudby a elektroniky. Důležitý je v jejich tvorbě humor, ironie, satira i nostalgické odkazy. Pokud jste v roce 2025 navštívili v rámci maratonu hudby Brno koncert harmonikového kvarteta Svenk, pak jeden z hráčů, Eero Grundström, je členem právě i Suistamon Sehk. Poslechneme si skladbu Seistemen Kimente Luvun Muja, ve které se rap mísí s nostalgií po 70. letech minulého století. Název skladby znamená ženská ze sedmdesátek. Máze.

Jako poslední si dnes představíme projekt Loimolan Voima, který založili bratři Mika a Niko Sáciovi. Zpívají v karelštině, což je ohrožený jazyk blízký finštině. Cílem sourozeneckého dua není jen uchovávat tradici, ale vytvářet novou současnou hudbu, díky níž se karelština dostává k novým posluchačům. Jejich kapela se od prvního alba z roku 2020 stihla propracovat mezi hlavní představitele současné karelské kultury. V těchto snahách pokračuje kapela i na novém albu Ilan Pruaznieka, z kterého si na závěr pořadu poslechneme skladbu Jirin Pejve, tedy Den svatého Jiří. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám tento hudební výlet do Finska líbil. Případně připište, kam vás mohu vzít za hudbou někdy příště. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Vojtěch Pchálek.

jak psali v knížkách. Tedy oni přeci jen jinak louka kránu, kytky v zeleném porcelánu, vlasy vpletené v pyšných stužkách, jak váška nad

Plujete na vlnách Radia Proglas. Nadlaž

a zbytky zlatých míst. A já hledám slova, co ty nechceš číst. Ledy to v proudu stáčelo, ledy to v proudu stáčelo.

dřív se osmělí, co má stát se staň, tak náhle dospělí. Nekonečný flám už se rozjíždí, nikdo není sám a život ujíždí.

Vzpomínám si na ten den, tenkrát jsem vjel jen tak sám, ty jsi stála venku za oknem.

0: přes večer. A před 6 hodinou vám už nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž v podání Jaroslavy Círusové.
1: Chci se učit. Jako dítě jsem byla pochopitelně naivní a všechno jsem se ráda učila. Nepochybně jsem každou novou zvládnutou dovedností rostla a nabývala osobní hodnoty. Jinými slovy řečeno, měla jsem se čím chlubit. A já se chlubila ráda. Postupně jsem zjistila, že nové dovednosti nejsou vždycky jenom zisk. Když se člověk něco už jednou naučí, musí to pak zbytek života dělat. S jakou pýchou jsem šla poprvé, po druhé a asi i po třetí úplně samostatně pro mléko, chleba a rohlíky. Mohla jsem prasknout, že už to sama dokážu. Jenomže když se to stalo mou běžnou povinností, přestalo mi to tak atraktivně připadat. Musím skočit pro nákup, no a co? O samostatném mytí nádoby nebo umývání schodů v domě se ani nebudu rozepisovat. Princip byl stejný a vývoj mého přístupu rovněž. S touto zkušeností mě zarazilo jedno místo v písmu. Píše se tam, že komu bylo mnoho dáno, od toho bude také mnoho požadováno. My křesťani se mezi sebou pořád o něčem vyučujeme a já bych se toho skoro bála. Když totiž o něčem nevím, nikdo mi to nemůže vyčítat, že to nedělám. Když ale vyslechnu vyučování na nějaké téma, pak už nemám výmluvu. Vím dokonce, že to ode mě bude vyžadováno a to není jen tak. Tohle zjištění mnou docela otřáslo. Od té doby si vážně dávám pozor, na jaký seminář a na jakou konferenci se přihlásím. Vím už, že naučit se něco nového není jen tak. Bude se to ode mě vyžadovat.

Odbyla 6. hodina, vy máte naladěný proklas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnes je sobota 19. září. Katolický kalendář připomíná svatého Januária, neapolského biskupa, mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a dárců krve. 390 let uplynulo od úmrtí olomouckého biskupa a gubernátora Moravy Františka kardinála Dietrichsteina. Právě před 180 lety dvě děti, Melány a Maximin, na pastvinách La Salette nedaleko francouzského Grenoblu viděli plačící Matku Boží. Církev později uznala pravost zjevení. Stalet by se dožil někdejší ředitel základní internátní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, speciální pedagog Josef Smíkal, zakladatel zvukové knihovny pro nevidomé, rodičovské poradny i speciálního muzea, zemřel v roce 2017. Před 5 lety odešla boromejka sestra Marie Nikol Veronika Drápalová. 65. narozeniny slaví písničkář Karel Vepřek. 68 let se dnes dožívá páter Ladislav Štefek z komunity Schönstatt Patres, farní vikář ve farnosti u kostela neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové. 88. narozeniny má výtvarník, grafik a ilustrátor Václav Sokol. 46. narozeniny slaví herečka Zuzana Vejvodová. A svátek mají dnes ženy a dívky jménem Zita. To pochází z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, a to je štěstí nebo úspěch. Zitám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké počasí přinese sobota? Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, ojedinělé s mlhami. Během dne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. A nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů a bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na proglasu nás čeká teďka půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete připojit k ranní modlitbě, tam bude četba dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranní chvál a také duchovním slovem. No a od 7:00 vás potom zveme ke slavení mše svaté, kterou přenášíme z kostela svatého Augustina v Brně. Teď nám bude zpívat Marek Eben Tremskou.

dálka tolik vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

Pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kaprati, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud jsi přišel a kam jdeš.

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, meky vrt a dál už nic. Dál.

15 minut po 6. hodině v sobotu 19. září nabízíme přehled očekávaných událostí. Týdenní národní pouč ordinariátu ozbrojených sil a sborů Slovenské republiky vrcholí v Římě. Vede ji vojenský biskup kapucín Pavol Šajgalík. Dnes a zítra se koná 80. ročník pouči Dolnorakouského farmářského svazu do Mariacel. V Bratislavě se uskuteční doprovodný program k národnímu pochodu pro život. Ten projde ulicemi metropole zítra. Organizátory zaštítila konference biskupů Slovenska. Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského pořádá v rakouském Klagenfurtu výroční ceremoniál investitury. Třídenní slavnosti se účastní kolem 400 rytířů a dám řádu ze 14 zemí. Hlavním celebrantem dnešní pontifikální mše s přijetím 12 nových členů bude salzburský arcibiskup Franz Lackner, předseda rakouské biskupské konference. V salzburské katedrále potrvá do zítřka Adoratio Congress, diecézní festival s tématem Nebeský pokoj. Vedle slavení eucharistie, modliteb a adorací nabízí i přednášky, workshopy a diskuzní fóra. Známý mnichovský farář Rainer Maria Schießler dnes na zahájení Oktoberfestu požehná stan lidových zpěváků a vedle dalších osobností bude čepovat z prvního pivního sudu. 30. vzpomínkové setkání členů a příznivců Konfederace politických vězňů se uskuteční ve Všerubech na Plzeňsku. Vše svatou v kostele Archanděla Michaela s nimi bude slavit generální vikář plzeňské diecéze, syn vězně komunismu Petr Hruška. Ve Verichově vile v Praze se koná 17. ročník literárního festivalu pro děti a jejich rodiče. Má název Děti čtete? A 30. výročí založení se dnes absolventy, rodiči a přáteli připomíná Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Brně. Dopolední mši v kostele svatého Augustína bude slavit s emeritním biskupem Vojtěchem Cikrlem, který byl u jejich počátků. Předpolednem je v programu žehnání Cyrilometodějské mateřské školy Hlaholka. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Komunitní centrum křesťanských umělců v újezdu u Tišnova, známé jako Útočiště, se o tomto víkendu zapojuje do dnů otevřených ateliérů. Nabídne výstavu umění a divadelní program nejen pro děti. Více zakladatelka centra Vendula Nečesalová.
2: Budeme mít zahájení od 3 hodin a vlastně tam budou i workshopy a potom tam bude výstava 7 umělců. Bude to v rámci fotek, potom tam budou řezby, loutky, textil a básně. A já si myslím, že to bude skvělý i v tom, že člověk může přijít do nějaké komunity lidí a možná zažít nějaké společenství a fakt nechat se tak protchnout krásou. Bude tam zároveň výstava velmi zajímavých umělců. A například Marie Baroš má soubor takových fotografií. Vlastně to je její bakalářská práce na téma rumunské vesnice. Dost to apeluje na čas zpomalit a zastavit se. A vlastně budou tam v sobotu různé workshopy, bude tam i loutkové divadlo. Hnedka po zahájení vlastně bude pro děti od 3 hodin vlastně loutkové divadlo, co bude hrát jeden pán, který dělal přes 300 loutek. A bude tam výborná káva. A vlastně v neděli jsou velmi šlatné pohádky. Divadlo performativní, to bude také od 3 hodin.
1: Útočiště v újezdu u Tišnova nabízí od roku 2018 prostor pro setkávání a uměleckou tvorbu. Přiblížila dále Proglasu zakladatelka centra Vendula Nečesalová.
2: Útočiště je vlastně takový prostor, který využíváme pro různé akce, ale jako by cíl toho místa je, aby vlastně skrze krásu jsme přinášeli Boha lidem, ať je to ve vztazích nebo v umění. Asi to byl dlouhý proces, není to úplně krátká cesta tady toho vzniku, ale vnímala jsem tak, že mě jako fakt do toho pán vede. My tam máme různé akce, pracovní soboty, dětské víkendovky,

Je 6 hodin 30 minut, sobota 19. září a na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Pojďme se začíst do 8. kapitoly Lukášova evangelia.

Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství. Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty. Bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu, vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní. Trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho.

to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen, na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek.

0: Po četbě evangelia se k nám můžete připojit k modlitbě ranní chval. Dnešní texty budou ze sobotní památky Panny Marie. Tam budeme potřebovat celkem dvě záložky v breviáři. První o textech o Panně Marii 1883, v novější vydání breviáře 1883, ve starším 1666. 1666. Antifony a žalmy budou ze třetího týdne žaltáře od stran 1364, 1364 nebo 1229. 1229. Ještě zopakuji v novějším vydání breviáře strany 1883 a 1364, ve starším 1666 a 1229. A modlit se s vámi bude Natálie
1: a Jakub.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Budiš vděčně velebená, Matko Boží, Maria, která s Bohem vyvolená spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme. Srdcem celým, Maria, tebe ctíme, milujeme. Srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku, Maria, všemohoucnost lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Dobré je opěvovat tvé jméno svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, z díla tvých rukou se ve

0: celým.
1: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
0: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
1: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové.
0: Jsou určeni pro věčnou zkázu, ty však jsi vznešený na věky, Hospodine.
1: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
0: Mně však si dal Bůh volí sílu, pomazal z mě nejčistším olejem.
1: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
0: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
1: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
0: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
1: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin má skála, v němž není nepravosti.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dobré je opěvovat tvé jméno, svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
1: Vezmu vás z národů, zhromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti.
0: Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model.
1: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha.
0: Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
1: Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.
0: Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům.
1: Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu.
1: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil s nebesa.
0: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčil pomstichtivého nepřítele.
1: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
0: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho tak staráš?
1: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Ověnčil jsi ho ctí a slávou.
0: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou. Položil jsi mu k nohám všechno.
1: Ovce i veškerý dobytek. K tomu i polní zvířata.
0: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
1: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu.
1: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil.
1: A navěky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele narozeného z Panny Marie a prosme ho. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušnou panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chráněni její mocnou záštitou, zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás
0: a připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: sobotu 24. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela 18. a část 20. kapitoly. Podtitul Každý bude souzen podle vlastních skutků. Hospodin mě oslovil. Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby. Jakože jsem živ, pravý pán Hospodin, nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni, život otce jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší. Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva, nejí maso z krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení, nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého, nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy, následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony a plnit je, ten je spravedlivý a jistě bude živ. Pravý Hospodin, pán. Splodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí, nedělá nic z toho, co činil jeho otec, ale jí maso z krví, poskvrňuje manželku svého bližního, utlačuje chudáka a ubožáka, bere násilím, nevrací zástavu, obrací své oči k modlám, páchá nepravost, lichvářsky půjčuje a bere úrok, jistě nebude živ, protože páchal všechny tyto ohavnosti, jistě zemře. Sám bude příčinou své smrti. Ten, kdo zhřešil, zemře. Syn nebude pykat za otcovu vinu a otec nebude pykat za synovu vinu. Na spravedlivém úlpí jeho spravedlnost, na zločinném jeho zločinnost. Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které páchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře. Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincově smrti, pravý pán, Hospodin, anebo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ. Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene. Zemře pro svou nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal. Říkáte, Pán nejedná správně. Slyšte tedy, izraelský dome, je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře. Izraelův dům praví, Pán nejedná správně. Je to mé jednání, které není správné, izraelský dome, nebo spíše vaše? Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, izraelský dome, pravý pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou. Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, již jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome, Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít, pravý pán, Hospodin. Obraťte se a budete žít.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení ze soboty 24. týdne v mezidobí.
2: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost

tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří

Blíží se 7. hodina a s ní také mše svatá, kterou dnes budeme přenášet z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat ji bude páter Petr Vrbacký a pojďme si také říct, jaké písně se budou při mše svaté zpívat. Budou to čísla 804 k nebesům dnes zaleť písní, 804 a dále ke svatému přijímání 725 zdráv buď chlebe. 725. Ještě zopakuji dnešní písně při mši svaté, čísla 804 a 725.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Zkoumejme proto každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno řídíš. Ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu. A dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Někdo snad řekne, jak mohou mrtví vstát a jaké to budou mít tělo, až přijdou. Ty bláhový člověče, když zaseváš semeno, nezačne projevovat známky života, jestliže napřed neodumře. A zaseváš přece ne už budoucí rostlinu, ale jen pouhé semeno, například zrnko pšeničné nebo nějaké jiné. Tak je tomu i se vzkříšením mrtvých. Do země se klade tělo, které podléhá zkáze, stane však tělo, které zkáze nepodléhá. Do země se klade tělo, které budí ošklivost, stane však tělo, které budí úctu. Do země se klade tělo slabé, vstane však silné. Do země se klade tělo živočišné, vstane však tělo zduchovnělé. Jako je tělo živočišné, tak je i zduchovnělé. Stojí přece v písmu. První člověk, Adam, se stal živou bytostí, poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale napřed není to, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné. A potom teprve přijde to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen ze země, je pozemský. Druhý člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe jsou i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když k Ježíšovi se sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství. Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty. Bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní. Trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A důrazně prohlásil, kdo má uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli. Toto podobenství znamená, semeno je slovo Boží. Na okraji cesty to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen. Na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek. Slyšeli jsme slovo Boží. Podobenství o rozsévači je součástí jakéhosi Ježíšova misijního kázání, tedy kázání, které se zaobírá podobou a výsledkem misijního působení Ježíšových učedníků. A chce nejdříve objasnit tu základní pravdu, totiž, že Ježíšovo království vyrůstá z malého začátku, ale nakonec je mu souzen velký úspěch. A že přes všechny překážky evangelium bude hlásáno a ponese ovoce. Že žeň mnohonásobně převýší sedbu, i když to bude stát mnohou námahu a mnohý hlasatel se přitom vyčerpá nebo i zahyne. A k těm slovům pak Ježíš podává jakýsi schematický výklad podoby církve. Výklad, který nesleduje konečný výsledek evangelizace, ale všímá si různých lidí, jak reagují na hlásání Božího slova. A to konečné napomenutí zní, je třeba se otevřít evangeliu a nenechat se odradit od pravdy, ani nestálostí, ani hmotnými starostmi, ani pronásledování. To byla situace už prvotní církve, a je to situace i dnes, kdy církev po určitém rozšíření trpí vlažností i pronásledováním. A tak nás dnešní evangelium upokojuje, pokud jsme zneklidněni třeba určitými statistickými počty. Křesťanství vždycky bylo a bude náboženství menšiny. Těch, co jsou v kostele, je mnohem méně než těch, co jsou vevnitř. A my se spíš musíme ptát, jestli i mezi námi ještě tou menšinou nejsou ti skuteční opravdoví křesťané. Tedy ti, kteří nakonec vydají mnohonásobný užitek a na kterých opravdu hodně záleží. A proto nás evangelium jednak povzbuzuje, abychom se nebáli, i když jsme malé stádečko, ale abychom také s velkou naléhavostí dbali na to, aby v každém z nás semeno Božího slova přinášelo užitek.

0: Bratři a sestry apoštolové setrvávali na modlitbách s Pannou Marií. I my se opřeme o přímluvu naší nebeské matky a s důvěrou volejme.
1: Ježíši, synu Panny Marie, dej, aby všechny děti církve cítili mateřskou starostlivost a lásku Panny Marie.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, aby všichni poznali tu, která zprostředkovala záchranu světa.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, aby věda a umění sloužily k povznesení člověka a k oslavě Tvůrce vesmíru.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Žehnej matkám, které se starají o své děti, a chraň jejich mateřskou důstojnost.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Naše zemřelé příbuzné, známé a dobrodince, uveď do radosti svého království a i nás jednou připoj ke svým svatým.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté za syna Jirku dar zdraví a sestru Zdenku. Pane Ježíši Kriste, vyslyš naše prosby na přímluvu své matky a uděl nám milost trvalé věrnosti tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Ojca, Syna i

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Vyslyš, Bože, naše prosby a přijmi dary svého lidu a co každý z nás přináší k poctě svého tvého jména, ať prospěje ke spáse všech skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny. A aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepěl ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli se. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, je shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nad všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíše Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Mocným působením svátostného pokrmu ovládni, Bože, celé naše nitro, aby v nás nepřevládlo naše lidské smýšlení, nýbrž božská síla této svátosti, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

cestou najdem drahokamy. Budem posilou si na cestě, budem

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V brněnské Káznici se dnes koná integrační festival Best Fest. Na mysl, na smysl a na program jsme se zeptali předsedy pořádajícího spolku Mezi čtyři stěny Davida Daniela.
2: Musím jmenovat Jeha Krchovského básníka a jeho kapelu Krchov Band. Ten stojí za samotným názvem Best Fest. Když jsme o tom uvažovali před 4 rokama, tak jsem se s ním o tom bavil a on okamžitě vysýpal z rukávu na název BZD Fest a od té doby teda pracujeme tady s tímhle názvem. No jinak Václav Koubek je nám velice blízký tím, že vlastně s tou harmonikou on působí už desítky let a působí nějako basker, typický zpěvák, autor vlastních písní, kterým i tematicky mají k tomu našemu tématu blízko. A kromě toho teda ještě bych rád zmínil to divadlo Plauniky, kterým jsme se skontaktovali letos, což je podle mě unikátní projekt. Je to kombinace hraní profesionálních herců a mentálně handicapovaných herců a jejich představení jsou velice autentický a kouzelný. Ta radost, která z nich čiší, je strašně citelná. Navíc tam vystoupí s novou hrou, která letos nastudovali v podstatě výročí 90. let od narození Václava Havla, bude tam jeho hra Žďuchové.
1: Součástí dnešního Best Festu v Brně v bývalé Káznici na Cejlu bude i výstava fotografií, které přímo na ulici pořídili sami lidé bezdomova a sociální pracovníci. David Daniel pro Glasu za organizátory prozradil, kde se vzala myšlenka akci uspořádat.
2: Vznikla tak, že my jako spolek pracujeme s lidmi bezdomova a zabýváme se veřejní prací pomocí v terénu a taky děláme veřejně prospěšné práce, ale napadlo nás, že bychom mohli nějak veřejnosti dát najevo, že lidi bezdomova nejsou jenom ti, co třeba uklízí nebo ti, co leží v nádraží, ale že taky leda, co dovedou, jako třeba uspořádat festival. Ten současný festival v Káznici bude už třetí. Výtěžek z té akce bude použit na účely naší terénní práce, lidi samozřejmě potřebují nejrůznější věci od vybavení, facáku, od oblečení a potřebují někdy podpořit i při nějakým zabydlení, kdy potřebují peníze na noclehárnu, jídlo a vůbec činnost našeho spolku.

0: Kolping Festem slaví dnes svoje třicetiny Kolpingová rodina ve Velké Bíteši na Šťársku. Podle předsedy Petra Maška se ve farnosti podílí na akcích pro mládež, rodiny s dětmi i seniory.
1: Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena v květnu 1996. Byla založena 13 lidmi inspirací Adolfa Kolpinga, který měl heslo Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. Založili právě Kolpingovou rodinu. Ta ve Velké Bíteši pořádá každoročně letní tábory, akce pro děti, jako je například pohádkový les, Bíteš hledá borce, čarodějnice na farní zahradě nebo další podobné akce a aktivity. Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena, protože místní postrádali prostor pro konání aktivit pro děti a mládež, a proto založili tuto organizaci, která tyto aktivity zaštítila.
0: A co nabídne dnešní Kolpingfest?
1: Během slavnostního večera vystoupí Michal Horák s kapelou, skupina Mach 3 a národopisní soubor Bítišan. Tomuto slavnostnímu večeru bude předcházet slavnostní mše svatá v 16 hodin v Bítišském kostele, kterou bude sloužit pomocný biskup pražský Zdeněk Wassenbauer, bude ji přinášet televize Noé. Na všechny se těšíme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8 hodině, sobota s datem 19. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Januária, neapolského biskupa, mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a dárců krve. 390 let uplynulo od úmrtí olomouckého biskupa a gubernátora Moravy Františka kardinála Dietrichsteina. Před 155 lety projel první vlak Vinohradským tunelem v Praze. Právě před 180 lety dvě děti, Melanie a Maximín, na pastvinách La Salette nedaleko francouzského Grenoblu viděli plačící Matku Boží. Církev později uznala pravost zjevení. Připomínáme i 120. výročí narození skladatele, dirigenta, dramatika a básníka Dalibora Cyrila Vačkáře. Zemřel v roce 1984. Staletby se dožil někdejší ředitel základní internátní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, speciální pedagog Josef Smíkal, zakladatel zvukové knihovny pro nevidomé, rodičovské poradny i speciálního muzea. Zemřel v roce 2017. 65. narozeniny slaví písničkář Karel Vepřek. 68 let se dožívá páter Ladislav Štefek z komunity Šernštadt Pátres, farní vikář ve farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové. 88. narozeniny má výtvarník, grafik a ilustrátor Václav Sokol. 46. slaví herečka Zuzana Vejvodová. A svátek dnes mají ženy a dívky jménem Zita. Jméno pochází z italštiny, obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, to znamená štěstí nebo také úspěch. Zitám tedy k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké počasí přinese sobota? Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno a ojediněle s mlhami. Večer odpoledne bude převážně polojasno. Večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů a bude vát slabý, přes den větší většinou mírný západní až jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem s písničkami. V 9 hodin nabídneme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom se můžete těšit na voničku lidových písní od 10:30, kterou pro vás připravuje Helena Bratfeldová. No a od 11. hodiny si v rámci Barvínku připomeneme díl se Zuzkou Černou, která prozradí, jak se hrají princezny. Rozhovor vedly Lenka Pekařová a Tamara Suchánková. To je tedy pozvánka pro vás a teď už hluboké nedorozumění a svěř se tónům.

Však se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Příběh Anny Frankové představuje putovní výstava Nechte mě být, jaká jsem. Součástí jsou vzkazy současných mladých lidí reflektující předsudky a škatulkování. V Česku výstavu půjčuje nezisková organizace Antikomplex. Od příštího týdne bude k vidění v Červeném kostele v centru Brna. Vernisáž začne v úterý v 17 hodin. Zve kaplanka Evangelického gymnázia a Základní školy Brno Alžběta Macková.
1: Ta podoba je taková, že v Červeném kostele budou vystaveny panely s texty, ale důležitý rozměr této výstavy je, že ta výstava je průvodcovaná a průvodce budou dělat studenti a žáci Evangelického gymnázia a Základní školy Brno, kteří budou speciálně proškoleni organizací, která tu výstavu tady v Čechách pořádá, a to je organizace Antikomplex. Může dojít k takovému vrstevnickému předávání zkušeností a informací Anny Frankové a jejího života přes to uchopení studentů, jak oni uchopí její příběh. Až pak vlastně ta výstava je dovedena do současnosti a na konci jsou představeny příběhy několika mladých lidí, kteří hledají svoji identitu a setkali se s nějakými předsudky, bojují vlastně s věcmi, které jsou pro dnešní mladé lidi zvlášť aktuální.
0: Řekla pro Glasu duchovní Českobratrské církve evangelické Alžběta Macková. V Červeném kostele v Brně můžete výstavu navštívit celý měsíc od úterý.

0: Česká křesťanská akademie v Boskovicích chystá přednášku nazvanou Sloužím tajnému ohni. Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Tématem provede religionista a kazatel profesor Pavel Hošek, který se ve své práci zabývá vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. Více informací o úterním setkání v Boskovicích má pořadatel Marek Ženata.
1: Bude se to týkat světa Středozemí, Hobita a Pána prstenů. Pavel Hošek je profesor teologie, religionista a zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury, zejména u Lewise, který napsal Letopisy Narnie, u Tolkiena, který napsal Pána prstenů a také se zabýval Jaroslavem Foglara. A vlastně toho, jak tito autoři v jejich knihách odráží duchovní cesty, teologie a podobně. Takže vás všechny srdečně zvu.

0: Děkovat za úrodu budou poutníci zítra na kopci Vejdoch u obce Jámy na Šťársku. Blíže organizátor páter Jan Peňás.
1: Začalo to, když bylo 100 let republiky, na kopci Vejdoch, odkud je vidět prakticky celé naše děkanství, byl postaven kříž, který se nazývá Strom života, dělal to Petr Váňa z Prahy. Tam chodíme na Tři krále na začátek roku z jara prosit za úrodu a týden před svatým Václavem děkovat za úrodu. Chodí se tam z různých těch obcí. Z okolí jdeme od hřiště, kde je starý kříž, cestou života, kde jsou už takové nové sochy, reliefy, kde se ti přikázání a jdeme až nahoru. Je to 600 metrů, je to 40 metrů navýšení, je to i pro vozíčkáře a po cestě se nějak modlíme, zpíváme. Na konci tady to poděkování za úrodu. Letos už podruhé tam bude biskupský vikář Pavel Šenkýřík. Vycházíme ve 3 hodiny od toho hřiště, tam jsou šipky po jamách, tak kdo chce, tak se může přijet a pak s námi jít. Tam vidět daleko i hrad Lipnice nad Sázavou, ta Zubštejn, je to taková rozhledna, otevřená ve dne v noci, bez schodů, ale s krásnou viditelností.
0: Vzkazuje pořadatel dožínek na Vejdochu páter farář z Nového Veselí Jan Peňás.

0: Je 8:30, sobota 19. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Januária, neapolského biskupa, mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a také dárců krve. A kalendář občanský dnes ukazuje na jméno Zita. To pochází z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, a to znamená štěstí nebo úspěch. Tak vám, nositelkám jména Zita, blahopřejeme k dnešnímu svátku. No a za další pozvánkou míříme do Olomouce. Podzimní festival duchovní hudby tam vstupuje do 33. ročníku. Od zítřka do 17. října nabídne ve městě a okolí 9 koncertů. Letos má podtitul Duchovní hudba v proměnách staletí. Informuje o tom mluvčí festivalu Jitka Korpasová.
1: Provede nás dobou od raného baroka až po současnost a těšit se můžeme třeba na Verdiho, Mozarta, ale i na prostou lahutku, a to je gregoriánský chorál v jazzovém kabátě. Ředitelka festivalu paní Dobromila Hamplová potvrdila, že cílem je ukázat nejen slavná mistrovská díla, ale i zapomenuté hudební poklady. Obrovským zážitkem bude už samotné prostředí. Koncerty totiž zaplní místa s neuvěřitelnou atmosférou, například Dom svatého Václava, Chrám svatého Mořice nebo Arcibiskupský palác.
0: Zahajovací koncert festivalu se uskuteční zítra od 19 hodin v Olomoucké katedrále svatého Václava. Představí se orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jiřího Habarta. Pokračuje Jitka Korpasová.
1: Zahraje vedle Mozarta a Beethovena také studií pro smyčcový orchestr od Pavla Háze, kterou složil v terezínském getu. Tahle skladba má poměrně silný příběh. V terezínském getu byl také vězněn dirigent Karel Ančero s rodinou a tomu se podařilo sestavit asi 20členný smyčcový orchestr. Soubor pravděpodobně v roce 1944 hrál právě Házovu studii při natáčení propagandistického filmu o tamním getu jako vzorového židovského sídliště. Na koncertě dále zazní Mozartovo moteto Exultate jubilate a v něm se představí sopranistka Veronika Rovná a ta patří k nejvyhledávanějším zpěvačkám mladé generace. Večer zakončíme 7. symfonii Ludvíka van Beethovena, která se vyznačuje skladatelovým mimořádným smyslem pro vynalézavost jak rytmickou, tak i harmonickou. A já ještě připomenu, že vstupenky je možné včas koupit online na webu festivalu, to je podzimní-festival.cz.

0: Salesiánské středisko mládeže v Brně Líčni připravuje na středu další přednášku. Tentokrát bude tématem výchova dětí. Sdělila Pro Glasu jménem pořadatelů Renata Lorencová.
1: Jak vychovat děti, které si v dnešním světě poradí s překážkami a proč jsou pro jejich vývoj důležité i pozitivní stres a neúspěch? Na tyto otázky nabídne svůj pohled profesor Jan Pirk, známý český kardiochirurg. V rámci cyklu Savio vystoupí s přednáškou Děti potřebují i pády, nejen ochranu. Promluví o výchově a odolnosti a podělí se o zkušenosti z lékařské praxe i osobního života.

Měl jsem malého kluka a ten mi řekl jednou, tatínku, pojď půjdeme do dětského železářství, já si chci postavit vysokou pec. A tak jsem koupil malý autogen, vešel jsem mi pohodlně do dlaně, a když jsem hořák zapálil, jako by hořel plamínek zapalovač.

jdeme do dětské pekárny. Já si chci postavit rohlíky, a tak jsem jí koupil pana projektanta, sadu tužek a malou kancelář a také paní prodavačku.

měl jsem malého bratrance. A ten mi řekl jednou, bratranče, pojď půjdeme do dospělého domova, já si chci vybrat nějakého strejdu.

0: Legio vlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním místem, kde ji mohou zájemci vidět, je nádraží v Liberci. Na jeho pátém nástupišti vlak zůstane do příští neděle, poté bude pokračovat dál po Česku. Expozice v Legio vlaku je rozdělena na dvě části, řekl vedoucí jeho posádky Jiří Miller.
1: Levá při příchodu je zaměřená hlavně na historii a současnost Sokola a ta pravá potom na scouting nebo skauty, kteří se účastnili taky našeho druhého odboje. Je to vlastně panelová výstava, máme tady jednu tu místnost, kde je vlastně prostor i pro trojrozměrné exponáty. V té další části potom máme třeba i figuriny, ukázky vlastně stejnokrojů.

0: Kulturně vzdělávací platforma Dominikánská 8 v Praze zahajuje novou sezónu po prázdninové přestávce. První akci pořádá příští čtvrtek v barokním refektáři. Vchod je na adrese Jalovcová 2. Ředitel Dominikán Páter Benedikt Mohelník pro Glasu upřesnil.
1: Setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutierrez, Dominikán. Kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději. A tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození. A ona má zásadní a hluboká duchovní východiska. A právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad z toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové z teologie osvobození docela dost čerpají.
0: Dominikánská 8 už léta vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Podrobně se jí budeme na Proglasu zabývat v pondělním pořadu z cyklu Před kostelem. Zazní i výhled na právě otevíranou sezónu od Zuzany Matysovské z propagačního týmu Dominikánské 8.
2: Budeme se věnovat tématu sudet a pak bude debata nad číslem Salve o velkoměstě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prívarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky bude debata o feminismu a křesťanství v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe.
0: Pořad Jany Rambouskové o Dominikánské 8 laďte na těchto vlnách v pondělí od 9 hodin.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Kostel Blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné je po 6 letech kompletní. Slavnostně byl uveden do provozu už v roce 2020, ale teprve během letních prázdnin se podařilo dokončit a nainstalovat nový oltář, svatostánek, ambon i další nezbytné vybavení. Zítra se uskuteční slavnost posvěcení kostela za přítomnosti brněnského biskupa monsignora Pavla Konzbula. Vše svatá začne v 10 hodin. Poté bude program pokračovat divadlem a odpoledním programem pro děti. A jedním z těch, kteří stáli od začátku u této události, je také páter Pavel Hověs, kterého už v tuto chvíli vítám v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, chvála Kristu.
0: Otče, mohl byste nám prosím prozradit, co pro vás osobně dokončení kostela a ta nadcházející slavnost znamená?
1: No tak pro mě to znamená dokončení jakéhosi takového štafetového běhu, který trval téměř 60 let, kterého se zúčastnili vlastně stovky tisíce lidí, někteří z nich už vlastně nežijí. Jo? Vlastně celá ta příprava a tak dále, ta myšlenka, probojovávání toho, aby na Lesné byl kostel a tak dále. Potom se to nepodařilo hned, tak se stavělo to takzvané duchovní centrum, a teprve vlastně posledních 20 let tak nějak se stavěl ten kostel. No. Takže já už jsem ke konci té štafety tam nebyl, ale dokončil to můj nástupce, páter František Vavruša. No a pro mě je to veliká radost samozřejmě.
0: Mohl byste nám trošku přiblížit, jak vzpomínáte na tu dobu, kde se kostel budoval, co všechno to obnášelo?
1: No, tak za mě to byl takový nekončící maraton, kdy člověk nevěděl vlastně, kde bude konec. Už jsme si představovali, že třeba už za rok, za dva, a ono se to natahovalo, bylo potřeba sehnat finanční prostředky. Ten kostel byl postaven jen a jen z darů věřících lidí, hodných lidí, který nám pomáhali z celé republiky, takže byla potřebná taková jakoby medializace, inzerovali jsme, dělali jsme různé akce, bazary, takové kulturní pořady, prostě zhánění nebo podpory těmi finančními prostředky se účastnilo několik desítek tisíc lidí. A pak teda se zháněl návrh kostela. Tenhle návrh, nebo tento kostel, který tam stojí, tak je výsledkem 36. návrhu. Tak si představte, že vlastně se všemi, nebo téměř se všemi těmi architekty, tak se musel nějak jednat a informovat je, co tam vlastně chceme a tak dále. No prostě byl to nekončící maraton vlastně takový, který v mém případě trval 15 let a pak jsem to ještě vlastně předal otci Vavršovi, který to dotáhl do zdárného konce.
0: Ano, takže tato mnoholeté úsilí už vyvrcholí. Jak by podle vás měla veřejnost toto místo vnímat?
1: Tak já myslím, že ho vnímá velmi pozitivně, hlavně taková odborná veřejnost. Ten kostel hned po postavení vyhrál jakousi soutěž o nejlepší nebo nejkrásnější stavbu nebo nějakou nejpozoruhodnější stavbu roku toho svého jako druhu, té kategorie. A dokonce nějaký prestižní architektonický časopis někde v Kanadě to zařadil mezi 10 pozoruhodných jako počinů ten rok, když ten kostel byl postaven. Myslím, že tam stále chodí se na to lidi dívat. Je tam taková zvláštní hra světel, to dělá ta barevná okna, která jsou nahoře. A tak, no a jinak pro věřící lidi samozřejmě to takové srdce toho sídliště. Prostě slaví se tam eucharistie, je tam možnost jít do té předsíně přijít ve všední den, pomodlit se a tak dále.
0: Já už jsem na začátku trošku naťukla program zítřejších oslav. Mohl byste nám k tomu povědět něco bližšího?
1: No tak ten kostel byl vlastně dán do provozu jenom takovým jako prostým požehnáním, který vykonal pan biskup Pavel Konzbul před 6 lety. A protože vlastně kostel se světí tehdy, když se může posvětit pevný oltář, který už potom je takový jako stabilní a tak. Takže je tam potřebný ten pevný mobiliář, to je vlastně ten ambon, svatostánek, oltář, křtitelnice eventuálně taky. A to jsme prostě nestihli, protože jaksi ta stavba nás pohltila, že ty praktické problémy kolem té stavby. A my jsme byli rádi, že už máme kde se scházet. Byla to doba, kdy končil covid taky, takže jsme měli větší prostor tehdy. Jednak to stávající duchovní centrum a jednak ten kostel, takže vlastně jak byly ty omezené takové ty počty lidí, jestli si vzpomínáte, tak vlastně se mohli ty lidé rozptýlit po kostele i v tom duchovním centru, kam jsme přenášeli bohoslužby a do těch různých místností, takže jsme mohli nabídnout tu mši svatou daleko víc lidem. Ono se ty podmínky měnily tehdy, jestli si vzpomínáte, ale prostě poměrně jako štědře jsme mohli nabídnout ty bohoslužby. No, to duchovní centrum teď slouží takovým jako farní kavárna a různým takovým kulturním pořadům a tak. Takže mám z toho velkou radost. Myslím si, že tam chodí do kostela hodně i mladých rodin. Teď totiž postupně docházelo a dochází na té Lesné k výměně těch původních obyvatel. Lesná vznikla před 60 lety, vznikala asi 10 let a tehdy tam přišli mladí lidi s malými dětmi třeba i. No a ty už tam potom nesehnali byty, takže vlastně jako by to přeskočilo jednu generaci a teď ty byty dostává generace vnuků tady těch původních obyvatel, kteří už taky z části zemřeli nebo museli odejít někam a tak. Takže na té Lesné potenciál mladých rodin s malými dětmi, takže tam i do budoucna potom ta farnost bude, si myslím, velmi, velmi živá a taková tvůrčí.
0: To uzavírá na Proglasu páter Pavel Hověs, který přijal pozvání do našeho sobotního vysílání. Moc vám děkuji za váš čas a přeji, ať se ta zítřejší slavnost co nejlépe vydaří a ať ji co nejlépe prožijete.
1: Děkuji. Zdravím všechny.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě připomenu, že ta zmíněná slavnost posvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné proběhne zítra od 10 hodin.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín,

0: Komunitní centrum Útočiště v újezdu Utišnova bude zítra hostit premiéru inscenace Velmi špatné pohádky. Hudebně, tanečně, pohybový tvar je součástí dnů otevřených ateliérů, do kterého se Útočiště zapojuje. Vznikl na základě stejnojmenné knihy Marty Sýkorové.
1: Inscenace souvisí s knihou

0: většinově se to dotýká toho nějakého společného fungování lidí dohromady, jak najít ten balance mezi jednotlivcem a skupinou, jednotlivcem a společenstvím, kde končí to já a začíná ty, kde se můžeme potkat. Ptá se vlastně na to, jak nezůstat v životě osamocen. Budeme sledovat mě evoluci, jak postupně vznikal život a jak se vysložitoval vedle k komplexity a právě k té spolupráci.
1: Autorka Velmi špatných pohádek Marta Sýkorová působí v Institutu sociálního zdraví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se věnuje hypersenzitivitě a vysoké citlivosti.
0: Velmi špatné pohádky jsou příběhy, které jsou zasazeny do pohádkového světa. Jsou tam princezny nebo jiné pohádkové bytosti, ale mají vždycky jeden velmi špatný konec, protože vznikly na základě taky jednoho velmi špatného konce, který jsem v životě narazila. Udělala jsem bakalářské státnice, zažila jsem takový první neúspěch a kladla jsem si otázku, co teď s životem, co mi to má ukázat, a přicházely to postupně tyto pohádky. Ale každá ta pohádka má taky dobrý konec. A každá vlastně pracuje s nějakou větou, které my lidi umíme věřit. Třeba, že druzí jsou důležitější než já. Ten se může zamyslet, jestli se v nějaké takové větě, lomeno příběhu, nevidí a jestli třeba někde příliš neuhýbá nebo naopak příliš málo, to taky může vlastně být. Co s ním ty příběhy jako udělají? Jaké to je pro něho, když říká ne, jestli vůbec je tam princezna, která na všechno říká ano, je to taková pěsmenka, kam ji to jako zavede. Má nám to jako, nebo aspoň mě to vedlo v životě a i další čtenáře k tomu, zamyslet se nad tím, jestli někde třeba příliš nepřekračuju své vlastní hranice. Neříkám ano i tam, kde už bych velice potřebovala říct ne. A jaké jsou moje pocity, potřeby v nějakých situacích, ve kterých se mi to nedaří rozlišit. Tak ty pohádky cílí na příliš hodné a nerozhodné lidi, nebo velmi citlivé, hypersenzitivní.
1: Vyložila pro Glasu Marta Sýkorová. Inscenaci Velmi špatné pohádky odehraje s Helenou Bednářovou premiérově zítra v újezdu u Tišnova v komunitním prostoru Útočiště. Začátek je v 15 hodin.
2: Sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl.

0: V horském středisku Elion ve Špindlerově Mlýně se stejně jako v minulých letech na podzim uskuteční duchovní obnovy pro manželské páry. První mezi čtvrtkem 8. a nedělí 11. října a další hned následující víkend od 16. do 18.
1: Tématem setkání bude čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas, zajetí na hlubinu a posílení v dobrém. Motem setkání je citát ze Žalmu 18:15. Hospodine, nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce. Lektorem bude místní duchovní správce otec Jiří Šlégr. Cena je 3520 korun za osobu a obsahuje ubytování, stravné a kurzovné. Další informace naleznete na stránkách www.elion.cz.
0: Informuje náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
2: Strejda Jenda pije pivo z rynku.

0: A pozvání do jižních Čech pro vás má redaktorka Jana Rambousková.
1: Dnes ve 14 hodin proběhne mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné ve Vatěticích. Celebrovat bude správce farnosti Mouřenec páter Vojtěch Razima a současně proběhne požehnání novým sochám andělů. O svém díle pohovoří výtvarnice a autorka Vladimíra Tesařová, na varhany doprovodí Michaela Jungová.

na otázku učitele. Agu kvakcimi? Žák odpovídá, kukuja jak guglgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak guglgu, kukuja jak guglgu, pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak nebude připuštěn, bude vyřazen, nebude mu nadále umožněno

0: na A až 99Z.
1: Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu.
0: Tak jak je závazné.
1: Odpovídá kvik kvik, ňuňu pigiňu. Kvik kvik, ňuňu pigiňu.
0: Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne.

Odbyla 10. hodina v sobotu 19. září, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Januária, neapolského biskupa, mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a dárců krve. 390 let uplynulo od úmrtí olomouckého biskupa a gubernátora Moravy Františka kardinála Dietrichsteina. Před 155 lety projel první vlak Vinohradským tunelem v Praze. Právě před 180 lety dvě děti, Melanie a Maximin, na pastvinách La Salette nedaleko francouzského Grenoblu viděli plačící Matku Boží. Církev později uznala pravost zjevení. Připomínáme 120. výročí narození skladatele, dirigenta, dramatika a básníka Dalibora Cyrila Vačkáře. Zemřel v roce 1984. Staletby se dožil někdejší ředitel základní internátní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, speciální pedagog Josef Smíkal, zakladatel zvukové knihovny pro nevidomé, rodičovské poradny i speciálního muzea. Zemřel v roce 2017. Před 5 lety odešla boromejka sestra Marie Nikol Veronika Drápalová. 65. narozeniny dnes slaví písničkář Karel Vepřek. 68 let se dožívá páter Ladislav Štefek z komunity Schönstatt Patres, farní vikář ve farnosti u kostela neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové. 88. narozeniny má výtvarník, grafik a ilustrátor Václav Sokol. 46. slaví herečka Zuzana Vejvodová. A svátek dnes mají ženy a dívky jménem Zita, to je z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, to je štěstí, anebo také to může být úspěch. Tak všem Zitám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů a bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky proudem písniček. Od 10:30 se můžete těšit na voničku lidových písní, kterou připravuje Helena Bretfeldová. Od 11. hodiny pak naladíte Barvínek, připomeneme si v něm rozhovor se Zuzkou Černou, která nám prozradí, jak se hrají princezny. Rozhovor s ní vedly Lenka Pekařová a Tamara Suchánková. Tolik tedy výhled na dopolední vysílání Proglasu. Teď nám bude zpívat Radúza.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Putovní výstava Cesta ke smíření je aktuálně k vidění na dvou místech v Praze. V komunitním centru při kostele Krista Spasitele na Barrandově a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Prostřednictvím fotografií představuje kamennou křížovou cestu, která vznikla na okraji Dobříše a také připravované dílo Smíření odpuštění. Blíže kurátorka Magdaléna Ješková.
2: Jsou to fotky a zároveň k tomu je doprovodný text, jednak popis jednotlivých zastaveních a jednak panely o budovaném díle smíření a odpuštění se všemi informacemi o tom, co tím dílem chceme říct, jaký je jeho smysl a symbol. Představujeme tam taky autora a celé to završujeme konkrétní cestou, jak sochu realizujeme.
1: Autorem výstavy je výtvarník Miroslav Beščec, doplňuje pro posluchače Proglasu Magdaléna Ješková.
2: Aktuálně žije v Dobříši, jinak je to sochař a restaurátor, který se podílí na řadě sakrálních objektů, ale i ve veřejném prostoru má řadu instalací, má třeba kašnu na Praze 2 a z těch křesťanských staveb má křížovou cestu v Modřanech, pražských a třeba plastiku na připomenutí památky Adolfa Kajpra, jezuity, která je umístěna v kostele svatého Ignáce v Praze.

0: Šaldovo divadlo v Liberci uvede zítra večer ve světové premiéře vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Představí se téměř celý činoherní soubor i profesionální artisté. Příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu, převedli do divadelní podoby Kateřina Dušková a Jiří Janků.
1: Román je velice vrstevnatý, má více než 400 stránek, vždycky při jakémkoliv převodu literárního díla na jeviště tohle je problém, ale my jsme se snažili to pojmout opravdu napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme opravdu příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze ve varieté Humberto, ale samozřejmě jsou tam velké časové skoky a dostaneme se i do prehistorie toho cirkusu.
0: Dramatizace je podle tvůrců pojatá i jako poděkování lidem, kteří jsou v zákulisí, ale bez nichž by žádná inscenace nevznikla, jak vyjádřila režisérka Dušková všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky. Po zítřejší premiéře má liberecké Šaldovo divadlo další představení cirkusu Humberto v programu na příští neděli, tedy 27. září a potom ještě na neděli 11. října.

0: Na poutním místě Stará voda u Libavé na Olomoucku se konají dnes a zítra speciální komentované prohlídky. Návštěvníci se seznámí s historií barokního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny od Milana Škobrtela z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a také od správce poutního místa Aleše Tománka.
1: V rámci Dnu evropského kulturního dědictví budou každou hodinu specializované komentované prohlídky na téma jak dějin poutního místa Stará voda u Libavé, jeho duchovního odkazu a toho, že to místo znovu ožívá, tak také na téma spojitosti s Tenkalovou tvorbou na Moravě, protože kostel ve Staré vodě byl postaven Giovanni Pietrem Tenkalou, což byl jeden z nejlepších architektů a tvůrců mnoha staveb v době raně barokní Moravy. Také Stará voda je ohroženou památkou, letos jsou právě dny evropského kulturního dědictví zaměřené na ohrožené památky.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní repríze 219. kola folklorní sedmičky možná oslaví své čerstvé členství v našem elitním klubu muzika zpěváků Zlatý výběr horňácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí muzika brněnského souboru Půčik, který již 35 let zpracovává především folklor z řady oblastí Slovenska a moravskoslovenského pomezí. Nalaďte si tedy folklorní sedmičku dnes v podvečer v 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro své favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený víkend.

Pokračuje řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů. Právě na dnešní odpoledne se chystá 20. hlohovecké vinobraní. Hlavní program probíhá od 15 hodin před místním kulturním domem v Hlohovci. Můžete se těšit na burčák a také vína přímo od místních vinařů. Bohatý kulturní program, atrakce pro děti, stánky se specialitami pro gurmány. V programu se objeví například cymbálová muzika Longa nebo lidový vypravěč Franta Uher. Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách akce, tedy www.hlohoveckevinobraní.cz.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Přiblížila se sobotní 11. hodina, na Proglasu to znamená čas na Barvínek. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po Barvínku štafetu přebírá kolegyně Iva Horká. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ahoj holky a kluci, vítejte u dnešního barvínku, který pro vás dnes připravili Tamara a
1: Lenka. Dnes máme tu čest přivítat ve studiu naši kolegyni, která je nejen skvělou herečkou, ale i milovnicí pohádek, Zuzku Černou. Zuzko, ahoj.
2: Ahoj, pro mě je to čest, že tady s váma můžu být.
0: To je hezké, ty jsi dneska taková na opačné straně trošku, že?
2: Je to pravda, no. Ještě ke všemu, tak jako moderátorka jsem zvyklá právě mít před sebou rozložený nějaký papír, jako herečka samozřejmě taky mít texty. A teď jsem tady, abych to přiblížila dětem úplně s prázdnýma rukama a Lenka s Tami přede mnou jsou a právě ty papíry mají, takže jsem zvědavá, co si na mě nachystali.
0: No, soudí, to bude zkouška. Máš mít premiéru takovou. My jsme se s Lenkou tak nějak vydali cestou povídání o pohádkách, které připravujeme do příštího barvínku, ať se máte na co těšit. No a tak jsme si řekli, že musíme využít toho, že naší kolegyně moderátorkou je i herečka a to tak nějak k princeznám patří. Takže všechny princezny dnes v pohádkách přece hrají herečky, že jo?
2: No, bývá to tak.
0: Pokud nejsou
2: ten
0: animované.
2: Ideální stav.
0: Pokud nejsou animované.
2: Ale i když jsou animované, tak je musí někdo namluvit.
0: Namluvit. No, ale v každém případě řekněme si, že v dnešní době AI začíná být problém poznat, jestli je skutečná nebo není. Tak ale jako ty jsi živá, jo?
1: Ale tak jako tak tam musíš prostě uznat, že už těch reálných, opravdových princezen na světě stejně moc není.
0: No, to je pravda.
1: Těch už je jenom málo a myslím, že u nás zrovna žádnou nemáme.
0: Já si myslím, že nás poslouchá mezi posluchačkami spousta malých princezen.
1: No tak to rozhodně. To rozhodně.
0: Takže, Zuzko, první otázka, první střelba přímo. Kdy jsi se rozhodla být herečkou? Kde ti to tak napadlo, že bys třeba mohla?
2: No, to bylo na střední škole. Ona spousta herců třeba mluví o tom, že to byl už jejich dětský sen. Můj ne, já jsem chtěla být jako malá letuškou, protože můj tatínek lítá s větroni, to jsou takové ty bezmotorová letadla. A tak já jsem chtěla být letuškou, to mě potom přešlo, když mi moje maminka někdy v raném dětství řekla, že bych musela uklízet to, když se někomu v letadle udělá špatně. Tak v tu chvíli mě to přišlo, tenhle ten sen. No a pak si myslím, že jsem vlastně dlouho nějaký jako vysněný povolání neměla. Já jsem studovala hru na klavír, to mě vždycky moc bavilo, ale věděla jsem, že hudbou se živit nechci, ještě tím, že klavírista to má vždycky těžší v tom, že se nemůže uchytit ve valné většině případů v nějakém orchestru nebo v nějakém kvartetu a podobně.
0: No, hraješ na klavír.
2: Hraju, pořád hraju na klavír. Dokonce mě to dovedlo i k moc hezké věci, že teď poslední 3 nebo 4 roky hraju na varhany.
0: No, já právě tam směřuju tu otázku, které dojdeme později, proto jsem se chytla.
2: A každopádně jsem ale věděla, že živit se tím nechci. Ono to vyžaduje teda samozřejmě i strašně moc dřiny, když chce člověk nacvičit nový repertoár a já jsem tu hudbu vždycky měla víc jako pro radost. No a potom právě na té střední škole tak jsem měla volný prázdniny a viděla jsem tehdy už na Facebooku, to už Facebook byl, že se hledá komparz do Vyprávěj. A já jsem říkala, aha, tak mám volný léto. To byl takový seriál, vlastně, který se odehrával v průběhu celého 20. století. A tak jsem tam šla a moc se mi líbilo, jak člověka vždycky učešou, oblíknou do nějaký týhletý jako historický doby, do těch kostýmů a fascinoval mě svět toho, jak se říká, stříbrného plátna. No a pak jsem začala obcházet další nějaký konkurzy, castingy a přes jeden z nich jsem se dostala do divadelní společnosti Marka Dobrodinského, kde my jsme v sezóně na Českých hradech a zámcích hráli pohádky.
0: Pozvali jsme správně.
2: Takže to byla taková nějaká jako první zkušenost, ale pořád jsem to brala, jako že to je vlastně spíš volnočasová zkušenost, díky který se teda můžu třeba i zároveň něco vydělat. Ale ten zlom potom asi největší přišel, když se moje spolužačka Denisa Barešová, taky teď herečka v Národním divadle v Praze, tak se dostala na DAMU, což je Divadelní akademie muzických umění v Praze, vysoká škola, kde právě jeden i z oborů, které se tam vyučují, je herectví činoherního divadla. A v tu chvíli mi zablikala taková kontrolka, že aha, mě by to možná zajímalo taky prozkoumat vlastně ten obor víc do hloubky. Možná už bych se tím nechtěla zabývat jenom jako na té amatérské úrovni, v nejlepším slova toho, smyslu toho slova, protože nevím, jestli víte, že amatér, tak to vychází z francouzského základu a znamená to milovník. Takže opravdu jako amatérské divadlo je teda to, co se dělá s tím nadšením. Vlastně existuje u nás i takový slovní ekvivalent, že amatérskému divadlu se v Čechách říká třeba ochotnické divadlo. Takže to právě, že to dělají ty lidi s ochotou a ochotně.
0: Mně se líbí ten ekvivalent první.
2: Takže právě ty lidi, kteří to dělají s tím nadšením, což samozřejmě profesionálové jsou taky, ale už to obsahuje jako mnohem víc i teoretických základů a podobně, což se právě člověk naučí na té škole. A tak já jsem to zkusila. Na poprvé jsem se dostala do třetího kola při těch přijímacích zkouškách. A tak jsem mezi tím ještě studovala Karlovu univerzitu, právě mediální studia, což je teda ta druhá nějaká cesta, která mě provází. No a na podruhé už mě potom vzali a tak se to hezky vlastně obloukově podařilo, že jsem měla a mám tu možnost se tomu věnovat do hloubky. A zároveň nás v ročníku učil Milan Šotek, což byl potom nově nastupující umělecký šéf Národního divadla Brno, který mi ve třetím ročníku nabídnul, jestli bych sem nechtěla jít do angažmá. Já jsem chtěla a teď tam začínám krásnou sedmou sezónu.
1: Sedmou, ty jo, hustý. To když si takhle představím.
2: Možná šestou, no, 2019, šest let, sedmá sezóna.
1: Sedmá sezóna, je to no, tak? To je hustý. Sedm, No a ty jsi mluvila i o tom, že jsi právě na začátku, nebo když jsi byla ještě ten herec amatér, tak jsi hrála na těch hradech a zámcích, tak hrála jsi princezny, anebo jsi hrála třeba spíš Ježibaby?
2: Vlastně a de facto ani jedno, ani druhé. Moje první role takhle byla čert. Čert Damián. Takový popleta, který spolupracoval s čarodějnicí Xíxárou a nakonec to teda a drakem Bonifácem a nakonec vždycky tu zamotanou peripetii, teda jestli si toho prince má vzít nafoukaná princezna, anebo ta Anička, která ho má skutečně ráda, tak ji teda rozmotal a všem pomohl, aby to dopadlo dobře. Ale měla jsem i takovou možnost zahrát si, není to úplně princezna, ale právě na těch zámcích jsme potom dělali pohádky nejenom pro děti, ale i vlastně takové pohádky pro dospělé a jedna z nich byla Kráska a zvíře. A tak já jsem právě měla možnost zahrát si tu Krásku, což už je vlastně taková, to už je taková princezna.
1: Podle Disneyho je to řazená slečna k princeznám, takže dýť si vezme přece šlechtice. Tak to musí být princezna.
2: Právě.
0: Takže jo, no teda Zuzi, to úplně zíráme.
1: A když se dostaneme potom teda k tomu, že teď už seš ta profesionální herečka, tak hraješ taky nějaký princezny nebo pohádky, nebo spíš hraješ to, když to tak řeknu, divadlo pro dospělí?
2: Většinou to divadlo pro dospělí, protože ono v Brně je těch divadel víc a jsou tady i divadla, které se vyloženě specializují na hraní pro děti, jako je divadlo Radost, nebo třeba v divadle Polárka mají spoustu dětských věcí, což ale nevylučuje to, že u nás v Národním máme ty věci taky a hrajeme je rádi. Shodou okolností právě první věc, kterou jsem do souboru přišla, je Jiráskova Lucerna, kde hraju Haničku. A to je takový jako rodinný představení, který nás provází už taky šestým rokem teda. Teď v prosinci bude končit přesně po šesti letech od premiéry. A tam vznikla i spousta moc hezkých doprovodných věcí. Kdo ještě budete mít možnost, tak se určitě přijďte podívat právě i s dětmi. Nebo vy, děti, iniciujte svoje rodiče k tomu, že byste chtěli navštívit Lucernu, protože máme i omalovánky, třeba právě s jednotlivými postavami Haničky, mlynáře, kněžny, vodníků. Takže to je takový ten pohádkový svět, který se tam odehrává a který mám moc ráda.
0: Mě úplně jasné, kam vezmu své vnučky.
1: Akorát se trošičku obávám, že v určitém věku jsou mnohem ty omalovánky zábavnější, než to, že se něco děje na jevišti.
0: Pastelky dostanou až cestou domů.
1: Tak ti nebudou chtít vystoupit z auta v tom případě. Nebo ze šaliny.
2: Ale je pravda, že právě každý si na to může najít svoje. Takhle pak mám ještě jedno představení pro děti zase v Redutě, protože Národní divadlo Brno hraje na třech scénách, v Janáčkově divadle, v Mahenově divadle a v divadle Reduta. A v Redutě právě máme představení Edison, které je o vynálezci Thomasu Alvu Edisonovi. A to je barevný, loutkový, s písničkama, se vším možným. Tam zase třeba hraju anděla, takže to je taky taková jako hezká.
1: To je skoro víc jak princezna. No to je rozhodně víc jak princezna.
0: Zvlášť v křesťanském rádiu.
1: A máš nějakou, ať už teda pohádkovou nebo tu dospěláckou vysněnou roli?
2: Já jsem vlastně vždycky nejhezčí role, který jsem měla tu možnost nějak stvárnit, tak byly překvapením takovým, že jo, člověk si říká, že jako je moc hezký zahrát si Shakespeareovu Julii nebo moje taková právě taková hezká. Ani bych neřekla, že sen, ale nebylo by to jako špatný Taťána v Evženu Oněginovi. Ale ať už šlo o Alenu v Majitelích klíčů od Milana Kundery, ať už šlo o Nebesa Sally Popijovou, a nebo právě už se k tomu taky trochu dostáváme, ať už šlo o Marišu, tak ani v jednom z těch případů jsem nečekala, že to budu hrát. A nakonec to byly jako jedny z nejkrásnějších pracovních zkušeností, které jsem měla možnost, anebo právě ještě v případě Mariši pořád mám, stvárňovat. A byl to experiment, byla to hra, byla to krásná zkušenost. A tak si říkám, že snít není špatný, ale je určitě fajn být otevřený i dalším možnostem.
0: Tak to je hodně hluboký. Si budem povídat za malou chvíli. Já si myslím, že je super čas na to, abychom si dali nějakou první písničku.

0: Tak jsme po písničce zpátky a Zuzka už to hezky před písničkou načala, tu Marišu. A já vždycky, když se řekne Mariša, zvlášť my to tady slyšíme v rádiu, ne často bych řekla, ale víme o tom, že ty hraješ Marišu, tak já si vždycky vzpomenu, když jedu kolem hlavního nádraží v Brně a tam je zastávka a tam tě vídám na billboardu a vždycky si říkám, jo, tu holku znám osobně. Tak jaký to je takhle se vídat na těch billboardech velkých, malých i opravdu těch obrovských, co jsou třeba v podchodu?
1: No, ono dokonce právě nejzvláštnější je vždycky ten ještě větší formát a to je na Janáčkově divadle.
2: Na divadle, ano.
1: Tam z boku, když člověk jede tramvají jedničkou třeba nahoru právě od Mahenova divadla k Janáčkovu divadlu, tak tam jsou ty billboardy, ale opravdu obrovský. Tak tam jako vidět ten velký obličej je takový zvláštní, ale zároveň z toho mám vždycky, ať už to potkám kdekoliv po městě, v jakýmkoliv formátu, nebo třeba i na programech, protože ty programy, které si člověk může koupit, ať už na pokladě, nebo potom u ovaděček na tom představení, tak taky mají na té titulní straně ten plakát ke konkrétní inscenaci.
2: Mimochodem, ti to tam teda velice sluší. Mm,
0: děkuji. Ano, to souhlasím.
1: A já právě z toho mám vždycky jako radost, protože to jsou na všech plakátech, kde jsem měla možnost být, což byla zatím Lucerna, Starý, Dobrý, Nový, víceméně i Tři sestry, protože to jsem si dělila s kolegyní Eliškou Zbrankovou a potom právě Mariša, tak vždycky to byly moc krásné fotografie, ze kterých jsem měla opravdu radost jednak už u toho focení, protože ten tým okolo fotografů byl vždycky nápaditý a moc mě to bavilo, to focení jako takový. A potom si myslím, že z toho právě vznikly vždycky i moc hezký fotografie. Takže mám radost z toho, že se můžeme prezentovat takovouhle věcí a tak jo, taky přiznám, že jsem ráda, že mi to tam sluší.
2: My bychom možná mohli dětem trošku přiblížit vlastně Marišu jako takovou. O čem to je? Já děti trošku pro zábavu. Mariša posleze vám vysvětlím, Zuzka, tak pro vás ten obsah, ale u nás doma je z této divadelní hry zaběhla jedna věta. Se zeptám manžela doma, říkám, chceš uvařit kafe nebo dáš si kafe? A on se zeptá, a kde jsi ho byla koupit? A nebo řekne, Marišo, nevím. A teď vysvětlíme, proč.
1: No, já bych jednak chtěla říct, že Mariša, on se řadí mezi takový ten, jako říká se tomu, kánon českého dramatu. A je to zařazený potom i do různý jako povinný četby k maturitě a tak. Takže se z toho občas stává neprávem taková ta jakože stará, jakože nudná
2: složitá.
1: A jakože složitá, suchá prostě knížka, kterou teda musíme přečíst. Ale myslím si, že je skvělý, když třeba na to zajdou i mladší diváci a zjistí, že to není jenom teda jakože ta povinná věc, kterou si musí přečíst do školy, ale že to jsou prostě, jsou to příběhy o živých lidech, který by mohli fungovat úplně i dneska, že tam jsou prostě, je tam Mariša, která má ráda kluka Franska, který musí odejít na vojnu a to si myslím, že jasně, dneska už se u nás v České republice na vojnu povinně chodit nemusí, ale i když
2: není
1: si to představíte
2: dávno,
1: třeba, ale i když si to třeba představíte, že máte školní třídu, ve které máte nějakého oblíbeného spolužáka, kamaráda a on se potom třeba odstěhuje do jiného města. A teď najednou vám začne chybět, musíte se loučit, jako jo, takže to není jenom něco, co už by bylo dávno pryč. A tahle Mariša, která má ráda Franska, který ho ji odvedou na vojnu, si musí vzít Vávru, což je místní mlynář, který už je vdovcem, má děti. A
2: je bohatý.
1: Je bohatý. A to je právě to. To je právě ten důvod, proč Marišini rodiče trvají na tom, aby si Mariša toho Vávru vzala. On ale zároveň to není úplně dobrá povaha. Je to jednak prudká povaha. Několikrát se tam říká, že svoji předchozí ženu byl, takže potom se to samé jako stane i Mariše. Ale ona se nakonec rozhodne Hlavně ve chvíli, kdy se Francek z té vojny vrátí, ona zjistí, že ho má pořád ráda, tak se rozhodne, že takhle ten svůj život nechat nechce, že takhle už to nejde, že došla do úplně jakoby bezvýchodné situace, ze kterého ale nevidí jiný východisko, než to, že v originální hře právě se dostáváme k tomu kafi Vávru otráví, že mu nasype jed do kafe, on ho potom vypije a tím ta teda hra vlastně jako... Hra tím končí, ten příběh úplně ne, protože právě nastává ta velká otázka, kdy si můžeme domýšlet, a co teď? Je to sice právě, je to sice teda asi nějaký jako řešení té současné bezvýchodné situace.
2: A co dál?
1: Ale s největší pravděpodobností to nebude tak, že Mariše otrávila svého manžela a tak teďka si v klidu může jako jít za tím svým milým Franckem a budou se teda mít dobře a bude tam jako happy end, jak se říká. Ne, ono už jsme, je to sice hra z konce 19. století, ale právě to neznamená, že to je nějaký starý a dávno mrtvý. Musíme si uvědomit, že už tady dávno jezdili vlaky, že už byla velká jako průmyslová revoluce a tak. A s tím samozřejmě jako souvisí i už nebyly teda jako šatlavy, už to byly i normálně vězení, takže myslím si, že Mariša by jako v klidu nešla někam dál pokračovat svůj život, ale že by normálně nastoupila do vězení. Takže to je, a nejenom v té hře jako takové, ale i v té naší inscenaci, která teda nekončí tím kafem. To jsem tady už jednou byla s Ivou Horkou, která původně chtěla svůj pořad pojmenovat Na kafíčko s Marišou a pak právě zjistila, že u nás to kafíčko nebude, u nás se nevaří, u nás se vytahují zbraně.
3: A střelné anebo rovnou střelné zbraně?
2: Jo, bylo to tak, ano, to byla ta změna oproti Mariši, kterou znám právě z původní předlohy, nicméně já jsem chtěla tak trošičku, aby se nám to přiblížila, protože přesně jak jsi to řekla, řada mladých dnes a nejenom dětí má za to, že když slyší název, který je už takto jakože pro ně starý z pravěku, tak že už je nezajímavý a je to velká škoda, protože musím přiznat, že když jsem viděla toto vaše představení, tak mě to ohromilo, protože jste to podali způsobem v dnešní době, kdy to utevíralo úplně jiné otázky, právě ty, které my prožíváme.
1: A je to fakt příběh, který si myslím, to by mohlo být klidně na Netflixu, jako jo,
2: může. Je to příběh prostě z jakékoliv doby.
3: No jednak jedna věc je, že když si o tom vyprávěla ten hlavně ten začátek, teda než to tragicky skončí, ať v originále nebo s tasením zbraní, tak to je přesně popis jakékoliv pohádky, že ona je nešťastně zamilovaná, on jí musí odejít a rodiče vyberou nějakého bohatého ženicha. Ona
2: bohatého prince.
3: Přesně tak, bohatého prince nebo nějakého jiného mladíka, který třeba úplně není příjemný, nebo ona ho prostě jen nemiluje a potom to samozřejmě teda vždycky nějakým pomocí buď kouzel nebo nějakých přátel vyřeší bez tragických konců. A druhá věc je, že mě osobně třeba, když jsem se připravovala na maturitu, tak mě osobně mnohem víc bavilo, než ty knížky číst, což mě teda musím taky říct, jakože když jsem tam měla tou Marišu a toho Onegina, no nechtěla jsem to číst, ale měla jsem tu možnost jít na to do divadla a bylo to, jak kdybych si to přečetla. Ano, samozřejmě musela jsem si zjistit, jestli to náhodou třeba nekončí tasením zbraní místo uvařením kafe. Ale myslím si, že to stále není nikde jako zastaralý a místo, abyste teda seděli, nevím, 2-3 týden u knížky, tak není svým způsobem, i když ano, lístky do divadla pořád stojí peníze, stejně ale jako knížka.
2: Ale je to velký zážitek.
3: Ale není nic jednoduššího, než jít do divadla, podívat se na ty 2 hodinky, 3 hodinky divadelního představení a může z toho mít člověk i krásný zážitek a zjistit právě, že to vlastně není tak daleko od těch dětských pohádek, které jsme měli rádi jako děti.
2: V každém případě já se v tuto chvíli vrátím, Zuzi, navážu vlastně i na tuto divadelní hru, jako takový příklad jsme to jenom měli, protože to je teď aktuální tady v Brně. Ale každý text, který vlastně se učíš, tak je určitě složitý. Tohle bude zajímavý pro děti, které se trápí nad nějakým textem do školy, že se mají naučit. No učtení už vůbec,
3: básnička,
2: že on ještě, ještě něco přečíst. Teď básničku, tohle jsem měl. Já jsem vždycky obdivovala a obdivuju herce, toho pamatováka, to, že si pamatujete ty neskutečné texty. A teď se navážu na tu Marišu. Třeba v tomhle případě mě fascinovalo, že byť jste to hráli v takové jako dobové verzi, tak ale dá se říct tou původní češtinu, tou původní, která tam je, ta stará, A mě by teda zajímalo, jak se učíš ty texty, jak si to pamatuješ?
1: Já jsem měla vždycky docela štěstí, protože jsou různý přístupy. Někteří kolegové si prostě musí sednout a memorovat, opravdu si jako přesně jak ve škole sednout si a zapamatovat si to. Ale možná nám to přináší potom i ten druhý úhel pohledu, že vlastně každý text může být svým způsobem příběhem. Každý text může být zajímavý, i když se učím biologii, i když se učím matematiku, vždycky je to nějaký příběh čísel, vždycky to jde od někud někam, můžu si za to klidně dosadit jako reální postavy. Aha, a když teda teďka jakoby postavička X na druhou s postavičkou Y na druhou se dají dohromady, co z toho asi vznikne? Takže vlastně i to školní učivo je vždycky nějaký příběh, který nám umožňuje se něco dozvědět. A já jsem měla vždycky štěstí, no těžko říct si štěstí, ale mně se ty texty skládají do hlavy docela sami. Na zkouškách primárně, protože ono to samozřejmě není jenom o tom, že bychom dostali texty, všichni se to naučili a potom přišli na to představení. Každá ta inscenace se zkouší většinou zhruba 2 měsíce, kdy opravdu každý den my to máme normálně jako normální pracovní dobu, normálně jdeme do práce a normálně to představení zkoušíme. Takže během toho se mi to tak jako daří do té hlavy naskládat. Občas až tak, že si ze mě kolegové dělají legraci, jestli bych si to nechtěla zahrát celý sama. Protože si pamatuju potom i ty jejich texty, aniž bych chtěla.
3: Můžeš dělat nápovědu.
2: Jo, to mě jako vždycky zaujalo, protože a zvláště ještě v tom nářečí třeba, tak to je úplně neskutečný a dá se říct, že v té Mariši ty jsi vlastně pořád na tom podiu. A ještě to v tom navážu jednu věc, děti, proč jsem na začátku se ptala na to hraní na klavír, protože a to teda teď jsi mi odpověděla a musím to přenést i doma jako zážitek. Tak, protože celá ta Mariša začíná tím, že prostě Zuzka sedí zády do toho hlediště a hraje na varhany. Zuzi, já teda si ti nesmírně vážím, já jsem si myslela, že to bylo jako, že to hrálo a ty jako, že zahrála. To zahrála fakt ty.
1: To jsem hrála fakt já.
2: Ale to bylo neskutečné.
1: A to byla právě jedna z těch jako příležitostí, kterých si moc vážím a který jsou tím krásným zážitkem, který jsem nečekala. Protože na varhany hraju teda nějakým, jako dejme tomu, tím 3. rokem. A ještě, než jsme začali zkoušet, tak mi volal režisér Dodo Gombár, že právě slyšel, že hraju na varhany a že by mu přišlo hezký, kdyby jako Mariša právě tak, že to je taková křehká dívka, že by ovládla ten racionální chladný nástroj. A říkám, jo, jasně, super, budu ráda, že vlastně tak v Mahenově divadle se varhany asi kdysi historicky nacházely, on to bylo postavené jako hudební divadlo, mimo jiné. A do dneška tam jsou takový plechový dveře požární s nápisem varhany. Už to tam teda jako ten nástroj už tam není. A tak jsem si říkala, že bude právě hezký, když se tam vrátí. No a potom, to jsem tady říkala právě už jednou v Na stole je téma, takže to možná, vaši rodiče už to možná slyšeli, tak to už slyšíte i vy. A přišli jsme na první čtenou zkoušku, protože vždycky ten proces zkoušení každé nové hry začíná tím, že je čtená zkouška, kde režisér vysvětlí, co se teda bude dít, jak tu hru chceme pojmout. Jsou tam i výtvarníci, takže nám ukážou kostýmy, scénu a pak se to všechno přečte. A když nám právě ukazovali kostýmy a scénu, tak já jsem zjistila, že celá ta scéna jsou jedny monumentální varhany.
2: Ano.
1: A to byl teda, to byl velký dojem. Pak, když jsem to viděla poprvé, tak to byl druhý velký dojem, když jsem to viděla naživo, když už to postavili. A když jsem měla možnost si na ně potom zahrát, tak to byl třetí velký dojem. I s takovou vlastně, je to totiž zvláštní. Já jsem zvyklá na to, že když je plný divadlo Mahenovo, tak to je něco málo okolo 600 lidí. A člověk je tak jako k ním čelem. Ne vždycky je vidí, protože často jsme na svícení, takže potom v hledišti už máme spíš černo. Ale pořád je k ním tak nějak tváří v tvář. Když jsem hrála na klavír, člověk ty lidi pořád může pozorovat periferně, když má nějaký koncert. Ale když hraju na varhany, tak jsem k těm lidem zády. A musím říct, že jsem mnohem nervóznější, protože vlastně nevím, co se za mnou odehrává, jestli to, že teď někdo šustnul, znamená, že mu spadl program na zem, a nebo že ho to nebaví, nebo že odešel.
2: Já
1: nebo
2: ti přesně řeknu, co se odehrává. Jo? U nás v loži se odehrávalo toto. Myslíš, že to hraje ona? Ne, to tak hraje, jako že myslí, že dělá těma rukama jenom. Ale dívej se, to fakt vypadá, že fakt hraje. A pak jsme tě pozorovali. A opravdu jsme tě jako ze všech tak stran, ale to já jsem si říkala, to by hrála hrozně moc přesvědčivě. Ale normálně teď si mě dostala, jo, protože pořád jsem tam měla, a nezeptala jsem se tě na to, tak jsem měla takovou tu, jako, asi dobrá teda, protože to je monumentální, to je něco tak obrovského v tu chvíli, už když to začíná, taková malá osůbka tam tak jako naskočí a ty vlastně několikrát tam naskakuješ na tu lavku a z ničeho nic se narozehrají varhany v Mahenově divadle, prostě pro mě nepochopitelný.
1: Takže
2: fakt krása.
1: Hraju, je
2: seš
1: to tak.
2: Dobrá.
3: No, když jsme u té hudby, tak já jsem tě teda viděla jenom v Saturninovi, což je teda pro mě svým způsobem dětská pohádka, protože když jsem byla dítě, tak mi táta čítával tuhle knížku, takže pro mě to je dětská pohádka. Ty tam hraješ slečnu Barboru a mě úplně překvapí, protože já Saturnina znám de facto nazpaměť i seriálovýho, i toho knižního a ty tam začneš zpívat. A to mě úplně vlastně jako překvapilo, že mi to, že se mě nenapadlo, že by to tam vlastně úplně přirozeně mohlo patřit, že slečna Barbora zpívá. Tak je to tak nějak očekávaný od herců, že budou umět i zpívat, nebo ty to máš prostě v tom repertoáru tak jen tak, nebo je jak to tam vzniklo?
1: Tam vlastně já jsem do tohohle toho představení naskočila, ono už se teda teďka, už se nehraje, už je po Derniéře, ale tam vznikla taková nějaká hezký propojení toho Saturnina a swingové muziky, že tam byla vyloženě kapela. Bylo to teda jako docela náročný, protože spousta těch písniček byla hodně vysoko, tak jsme na nich pracovali s naším korepetitorem. A je to jeden i z těch předmětů, který se vlastně právě na těch hereckých školách učí. Není to úplně jako nutnou podmínkou, že by člověk musel prostě zpívat potom, nebo být schopen zpívat v muzikálech, ale tak nějak základně, jako ono, říká se tomu spíš herecký zpěv, tak to nás tam učili. V mém případě si myslím, že možná docela i naučili, protože já jsem jako malá zpívala v kinově dětském sboru, ale pak jsem po základní škole dlouho se zpěvu nevěnovala, takže pak jsem se to musela teda nějak jako učit zpátky, ale je to trénink, hlasivky jsou sval a nějak se to asi teda vytrénovat dá.
3: No, tak to tomu říkám velké pokrytí. No a když se teda bavíme o té hudbě, tak si rovnou nějakou písničku pustíme.

Tak skončila písnička a my se vracíme zpět do našeho Parvínku, kde máme dnes pozvanou naši kolegyni Zuzku Černou. Naši princeznu jsme zjistili, herečku Marišu, máš spoustu přívlastků, přezdívek, dneska budeš mít podnešku. Ještě mi tak napadá, když se bavíme

0: Při čím víc, než bych musela, protože jako je to občas takový jako zvláštní kontrast toho, že my v divadle a teď tam lítají emoce, že jo, a křičíme na sebe a pláčeme a smějeme se a pak se ozve konec zkoušky a my si jdeme normálně dál jako zase povídat a pak, takže musím přepnout, že když přijdu domů, tak to tak není, to jako neskončí. To opravdu říkám tak, jak to říkám a měla bych si uvědomovat ten způsob, jakým jako s lidma mluvím, ale to jsou spíš takový zábavný momenty, myslím
1: jo, takže
0: si,
1: třeba že... jako, že přijdeš domů a hrajete zrovna Pyšnou princeznu a řekneš manželovi, zavaž mi střevíček. A je mu hned jasný, odkud jdeš.
0: Takže asi ne, že by mluvil jako doma po každý s nějakou jinou postavou.
1: To by byla schizofrenie.
0: To právě, to už...
1: To až asi další téma někdy.
0: To už by nebyla profesionalita. Tak jako jo, člověk s tím žije, chce to za ty dva měsíce, protože ono se to zdá, že to třeba je dlouhá doba, ale někdy... Právě i když toho textu je hodně, teď těch situací je hodně, teď člověk to chce jako zvládnout, premiéra se blíží, všichni začínají být nervózní, teď do toho ještě přijde scéna, protože napřed se zkouší na zkušebně, kde je jenom jakoby prázdný prostor, postaví se 4 židle, člověk si má představit, že to je lavička, pak se někam jinam postaví další 4 židle a člověk si má představit, že to je postel, potom se do rohu postaví další 4 židle a ihle už je to auto, takže pak nám vyrobí tu scénu a teď to je najednou samozřejmě jako další velký krok, takže to jak to plyne ten čas, tak člověk je z toho nějak nervózní, chce to dotáhnout, co nejlíp umí. Je pravda třeba i, že někdy se to do té premiéry nepodaří. Spíš ten proces pokračuje. Že když máme představení od představení, tak se to třeba ještě vyvíjí, ještě si člověk některé věci doskušuje, dotahuje, zjistí, že je mohl třeba udělat trošku jinak, takže v tom je to divadlo svým způsobem kouzelný, když se natočí film, tak už se nic změnit nedá, člověk si ho pustí a je to pokaždý stejný. Když půjdete ať už na Marišu nebo na cokoliv jiného do divadla, možná uvidíte každý ten večer trošku jinou pohádku.
1: Ty jsi tak trošku teďka odpověděla a tak jsi mi pěkně naběhla na další téma, který bychom s tebou rádi tady s Lenkou probrali a to je to, jak jsi se ocitla v rádiu Proglas. A ono to vlastně vyslovila, protože tady je to totiž podobně, jako v pozici moderátora to máte podobně, to jako vysílá jednou, pak to skončí, to už nic nevezmete zpátky, tak jak ty. A teď si říkáš, no nazdar, tak tohle to mohlo být lepší, na to si dám příště pozor. A teď začne druhý vysílání a jsme tam stejně, ještě se přidá něco jiného. Abych si zase říkám, ups, tak tady jsem se opět ponaučila, takže ten adrenalin ti v divadle nestačil a proto si šla do rádia.
0: Mě totiž vždycky bavilo, možná to je i důvod, proč se věnuju divadlu, protože mě už od dětství bavila strašně velká spousta věcí. A pak jsem spoustu z nich třeba přestala dělat, ale ne proto, že by mě přestali bavit, ale protože jsem našla něco, co mě bavilo taky. No a jak už jsem tady mírně naznačila i svoji cestu těmi školami, tak jednou z nich právě byly ty mediální studia na Karlově univerzitě, takže mě jako ten mediální svět vždycky svým způsobem zajímal a pak přišla taková hezká náhoda, že moje kolegyně z divadla, Tereska Grossmanová, kterou taky můžete slyšet jako moderátorku na Vlnách Proglasu, přišla s tím, že právě tuhletu nabídku má a že hledají ještě někoho a jestli bych nešla s ní a já jsem zrovna tehdy byla na natáčení, řešila jsem to s ní po telefonu, jeli jsme někam autem, někam doprostřed polí, prostě točit nějaký seriál, říkám, cože potřebuji, jo, moderovat, hele, a kdy? Dobře, tak jo, tak já půjdu s tebou, já už tě neslyším, cože? Jo, půjdu s tebou, ahoj.
1: On se z toho vyklubal Proglas
0: a tak mám tu možnost tady být s vámi a zase si zkoušet jako něco dalšího, ať už jde právě o živý moderování před mikrofonem, protože to je taky jenom, přece jenom trošku jako jiná disciplína, nebo nahrávání různých audioknížek, nebo třeba i pohádek.
2: Tak. No, mě ještě zajímá vlastně, mě osobně třeba, já jsem bývala takový ten amatérský herec, a tak mě vždycky vlastně pomáhalo to, že je to role, že to nejsem já, takže to ztrácelo trochu tu nebo spíš mi to bralo trochu ty nervozity z toho. Pomáhá ti to taky, nebo seš schopná prostě říct, i když třeba sedíš před tím mikrofonem v tom rádiu, tak že to seš prostě ty, anebo si to musíš trošičku

0: někam odstranit na bok.
1: To moderování je pro mě v tomhletom právě těžší, že tam ta role není, že jsem normálně opravdu jako sama za sebe svým vlastním jménem. S tím mikrofonem je to ještě takový možná trošku milosrdnější, že přece jenom je to taková jako jemnější práce, než když třeba vždycky obdivuju moderátory všech možných jako televizních přenosů, kulturních akcí, předávání nějakých ocenění a tak, protože to je teda to klobouček dolů.
2: Jakože tě tady nikdo nevidí, že? Často ty naše obličeje, třeba něco řeknu špatně a teď, kdyby nás viděli, kdyby nás streamovali kamery tady. To byste koukali.
1: A to si právě na tom naživo, nebo ještě před tou televizní kamerou,
2: jo, tak
1: to tam se to člověk úplně nemůže dovolit. A hleda to je záde. Teda... právě. To bych si musela sednout za varhany zase. A moderovat zády.
2: Je to tak, no.
1: Takže, ale jak jsi zmínila to, že ti něco pomáhá, mně to pak možná naopak pomáhá opačně. Protože jak jsem tak v nadsázce jako říkala, že si občas doma teda jako zakřičím, protože už si neuvědomím, že nejsem na jevišti, tak ono je to ve finále spíš opačně. Že kolikrát mi to pomáhá se třeba i vyrovnat s tím, co se mi teďka jako děje v životě, nebo když nemám dobrou náladu nebo něco, tak že si to můžu dovolit na tom jevišti pustit. Protože to nejsem já. Můžu to nějak přetavit do pocitů té postavy, do té situace a můžu ukázat třeba víc, než bych si dovolila.
2: Až to do emocí.
1: Než bych si dovolila ukázat jako Zuzka Černá, protože bych se třeba bála, co si o mě ty lidi okolo mě budou myslet.
2: Takže my jsme to ale načali i pohádky, že namlouváš pohádky v Rádiu Proglas a my nějaké teď právě máme a děti tě mohou slyšet, Leni, pochlup se trošku. My pak na to navážeme i další vysílání Barvínek náš.
0: No my o tom určitě budeme mluvit hlavně v tom dalším Barvínku. Ty jsi vlastně se ujala hlavní role v namlouvání mikropohádek, které teďkom děti můžou slyšet každý večer. Teď už jsme asi u nějaké 21. Takže tam probíháme docela rychle.
1: Zvědavá, co vrabčí kluci. Jestli si to dobře pamatuju všechno.
2: V každém případě toto je pro vás, milé děti, a nejen děti, i dospělí posluchači, kteří nás posloucháte. Je to pozvánka právě, abyste se na ty mikropohádky počkali, kdo chce teda slyšet v tolika podobách a uvidíte sami, o čem mluvíme. No, čas běží, my bychom s tebou, Zuzko, seděli dlouho a povídali dlouho. Myslím si, že ještě tě pozvem někdy příště.
0: Já myslím, že témat ještě bude.
2: Že témat bude hodně a bude to moc fajn. No, mimochodem, to už je zrovna jeden takový moment, kdy budeme vybízet děti k tomu, aby nám taky začali konečně psát, protože je nám tady smutno. A nejenom nám, ale i Natce s Alčou, protože nám vaše reakce docela chybí a budeme moc rádi, když nám budete psát. Tak co, Lení?
0: No, pište nám a to prosím na e-mail barvinek@proglas.cz a já vám hned řeknu, co přesně nám máte napsat. A to, jaké pohádky máte nejraději. Ať ty filmové, nebo třeba ty knižní, nebo divadelní, animované, nebo hrané. Jaké pohádky máte nejraději? To nám napište na barvinek@proglas.cz.
2: Tak a my se pomalu blížíme ke konci. Tak Leni?
0: No, já jsem ráda, že jsme tady Zuzku měli, protože takových spousty informací a zajímavých věcí ze světa divadla, ale vlastně i z našeho vlastního světa Proglasu jsem se dneska dozvěděla. To bylo moc super, takže díky Zuzi, že jsi přišla.
1: Já moc děkuju za tohleto pohádkové povídání, že jsme probrali ten život tak z různých jeho aspektů, protože život není vždycky pohádka, ale i tak může být plný kouzel.
2: Ale i naše sny se mohou změnit ve skutečnost. A proč by zrovna teď nějaká malá holčička, která nás poslouchá, nemohla být princeznou, buď už tou filmovou, nebo na prknech divadla, že? To jsou ty sny.
1: A hlavně si myslím, že každá holčička je princeznou pro svoji maminku a tatínka a každý kluk může být princem, který přijede na bílém koni.
2: To je krásný konec. Takže Zuzi, moc děkujem za návštěvu, přejme ti, aby se ti dařilo ne na podi divadel, ale i v soukromém životě. Jsme rádi, že jsi tu s náma a doufám, že ještě dál budeš.
0: A my se těšíme zase někdy příště.
3: Ahoj!

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. Do dalšího Barvínku si Alča a Naty pozvali Vojtu Fischeru, mimořádně nadaného mladého houslistu a klavíristu a držitele ocenění Zlatý oříšek 2025. Ačkoliv má jen 12 let, je držitelem mnoha ocenění z domácích i mezinárodních soutěží. Zároveň miluje hru na varhany a sám začíná hudbu skládat. Jak vypadá jeho běžný den, co je jeho velkým snem, jaké má hudební vzory a jak dokáže třeba jen tak odpočívat, to vše se dozvíte v novém Barvínku v úterý 29. září od 17 hodin a 10 minut.

Takto byla skupina Mezimměsto a písnička Alex a dospívala a dohrála nám v 11 hodin a 50 minut na Proglasu. U mikrofonu je Iva Horka a budu vás vysíláním provázet až do téměř 16. hodiny. Před chvíli skončil Barvínek, dětský pořad, a já jsem vás pozvala k poslechu Barvínku, který bude v úterý 29. září, a bylo to víceméně tak trošku i záměrně, protože si v tomto Barvínku holky Alča Znaty pozvali Vojtu Fischeru, a on je tedy nejenom nadaný mladý houslista a klavírista, ale také miluje hru na varhany. A právě Zuzka Černá, naše kolegyně moderátorka a mimo jiné i herečka a varhanice, tak ona v Barvínku, který před chvíli právě skončil, mluvila o tom, že hraje na varhany a hraje na varhany také v představení Mariša. Tam hraje i hlavní roli Mariši. A já ještě tedy dlužím vám pozvání na úterý 22. září k Barvínku, takže tam nás čeká dobrodružná výprava do světa plného zajímavostí. Společně s Naty a Alčou prozkoumáme tajemný svět zvířat, odhalíme záhady nekonečného vesmíru a také nahlédneme do úžasného fungování lidského těla. A které zvířátko ochutnává nohama a kolik svalů potřebujeme k mluvení a na jaké planetě prší diamanty a proč astronauti nesmějí jíst ve vesmíru chleba? Tak na tyto a spoustu dalších otázek si odpovíme v Barvínku v úterý 22. září v 17 hodin a 10 minut. A my máme 11 hodin a 52 minuty, takže už se blížíme k poledni, tak stručný přehled, co na vás čeká. Ještě chvíli poplujeme v dopoledním proudu písniček a krátce před 12. hodinou na vás čeká myšlenka na den. A tu dnešní pro vás připravila autorka Hana Pinknerová a je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. A dnešní část má název Chci se učit. Ve 12 hodin se můžete s námi společně pomodlit. Jako každý den máme pro vás polední modlitbu. No a po ní se opět zase ponoříme do tónu klasické hudby, protože na vás čeká hudební siesta. A v ní dnes uslyšíte skladby od tří autorů. Bude to Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven a Josef Haydn. A po hudební siestě o půl druhé na vás čeká knihovnička a v ní se budeme věnovat tvorbě Petry Klabouchové a uslyšíme také krátký úryvek z její poslední knihy Vona. Tak to byl takový stručný výhled do půl druhé. Samozřejmě ještě vás v průběhu vysílání pozvu k dalším pořadům, k odpoledním pořadům, ale také k večerním. Nastíníme, co jsme pro vás dnes připravili, respektive jak poskládala naše milá produkce tento program. A já tady ještě ze zprávařské redakce, z publiku, jak my říkáme, mám pro vás připravený živý vstup se sestrou Hedvikou Ludmilou Šimšíkovou. A jenom nastíním, o čem to bude. V Brně dnes vrcholí oslavy 30 let Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. No a protože studenti s rodiči, pedagogové, absolventi a přátelé školy prožili včera i dnes bohoslužby s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a jeho předchůdcem, emeritním biskupem Vojtěchem Cikrlem v přilehlém kostele svatého Augustina, workshopy a setkání se sestrami Cyrilometodějkami, tak i tomuto tématu se zhruba budeme věnovat. Tak já vám přeji moc hezký poslech a posílám ještě před polednem další písničku.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Chci se učit. Jako dítě jsem byla pochopitelně naivní a všechno jsem se ráda učila. Nepochybně jsem každou novou zvládnutou dovedností rostla a nabývala osobní hodnoty. Jinými slovy řečeno, měla jsem se čím chlubit. A já se chlubila ráda. Postupně jsem zjistila, že nové dovednosti nejsou vždycky jenom zisk. Když se člověk něco už jednou naučí, musí to pak zbytek života dělat. S jakou pýchou jsem šla poprvé, po druhé a asi i po třetí úplně samostatně pro mléko, chleba a rohlíky. Mohla jsem prasknout, že už to sama dokážu. Jenomže když se to stalo mou běžnou povinností, přestalo mi to tak atraktivně připadat. Musím skočit pro nákup, no a co? O samostatném mytí nádoby nebo umývání schodů v domě se ani nebudu rozepisovat. Princip byl stejný a vývoj mého přístupu rovněž. S touto zkušeností mě zarazilo jedno místo v písmu. Píše se tam, že komu bylo mnoho dáno, od toho bude také mnoho požadováno. My křesťani se mezi sebou pořád o něčem vyučujeme a já bych se toho skoro bála. Když totiž o něčem nevím, nikdo mi to nemůže vyčítat, že to nedělám. Když ale vyslechnu vyučování na nějaké téma, pak už nemám výmluvu. Vím dokonce, že to ode mě bude vyžadováno a to není jen tak. Tohle zjištění mnou docela otřáslo. Od té doby si vážně dávám pozor, na jaký seminář a na jakou konferenci se přihlásím. Vím už, že naučit se něco nového není jen tak. Bude se to ode mě vyžadovat.

0: Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane,
0: poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Januáre,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce po 12. hodině a na Proglasu začíná hudební siesta. V ní se dnes vydáme do světa hudby vrcholného baroka a klasicismu. Na úvod zazní koncert pro dvoje housle, smyčce a continuo B-dur od Antonia Vivaldiho. Solo nám zahraje Jaroslav Svěcený na housle a také se přidá Dana Vlachová na stejný nástroj. A ještě doprovází virtuózy Pragenzis, Navrátilová Jitka na čembalo a Tomáš Strašil na violončelo. A to vše pod taktovkou Milana Lajčíka.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž jsme se vydali do světa hudby vrcholného baroka a klasicismu. Na úvod zazněl koncert pro dvoje housle, smyčce a continuo B-dur od Antonia Vivaldiho. Od tohoto svěžího houslového dialogu se nyní přesuneme ke klavíru. Zazní hudba Ludvíka van Beethovena v koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opusu 15. Solo na klavír hraje Mauricio Pollini, doprovázet ho bude Berlínská filharmonie, kterou řídí Claudio Abbado.

Dozněla hudba Ludvíka van Beethovena v koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opusu 15. Solo na klavír hrál Mauricio Pollini, doprovázela Berlínská filharmonie, kterou řídil Claudio Abbado. A na závěr dnešní hudební siesty na Proglasu na nás čeká symfonie číslo 48 C-dur Maria Terezia od Josefa Haydna v podání souboru Heidelberger Symphoniker pod taktovkou Tomase Freje.

0: V závěru dnešní hudební siesty na Proglasu jsme slyšeli symfonii číslo 48 C-dur Maria Terézia od Josefa Haydna v podání souboru Heidelberger Symphoniker pod taktovkou Thomase Freje. A zítra pro vás Kateřina Grafová, která tuto hudební siestu připravuje, tak vám nabídne skladby od 5 skladatelů. Budou to například František Ignác Antonín Tůma a jeho chrámová sonáta. Josef Mysliveček nám nabídne koncert pro housle a orchestr. František Benda také koncert, ale pro orchestr, ale společně s flétnou. Leopold Koželuch pro koncert pro klavír a 4 ruce a orchestr. A Karl Dieters von Dietersdorf symfonii číslo 1 C-dur čtvero věků.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Je 13 hodin a 27 minut a my pokračujeme v dnešním programu. Ještě na vás čeká do druhé hodiny knihovnička, jako každou sobotu o půl druhé. V té dnešní nahlédneme do tvorby spisovatelky Petry Klabouchové. Také uslyšíte krátkou ukázku z jejího románu Vona. Jak se vám líbí pořad v 15 hodin a 5 minut uvede reprízu pořadu, v němž pražská folková skupina My tři a vy nedávno vystoupila živě v koncertním studiu v Proglasu. V pořadu zazní především písně z jejího nového alba Za horizonty, které vydala na začátku letošního roku. Řeč bude také o tvorbě kapely a jejím hudebním směřování. Moderuje tento pořad kolega Josef Javůr. Komunikace ve všech jejich podobách je téma, které někdejší moderátorku České televize Vendulu Krejčovou zajímá a baví natolik, že se mu věnuje profesionálně. Jak zatočit s trémou, co o nás a o našem okolí prozrazují drobná gesta a umíme spolu vůbec v rychlé době internetu a sociálních sítí ještě mluvit? I na to se zaměříme v pořadu Za 5-5 a k poslechu vás zve Hana Šarfová. V týdeníku Slyšte lidé od 7:45 večer vás Milan Tesař v letošním roce už potřetí pozve na hudební výlet do Brazílie. A představuje novinky z alb a aktuální singly z platformy Brazil Colin. Tak se nechte překvapit, jaké tóny, jaká muzika a písně, rytmy zazní. Bude jich tam hodně, když se dívám tady do programu, ale nebudu vám úplně všechno prozrazovat. A ještě vás upozorním na jeden pořad, Charitalk, a ten vysíláme dnes ve 20 hodin a 15 minut. A o čem bude? Nepotřebuju, aby se mi vracely peníze, ale aby se mi vracelo něco, co se nedá penězi měřit. A to je dobrý pocit, říká zpěvačka Lucie Bílá ve vůbec prvním dílu pořadu Charitalk, který si připomeneme ve 20 hodin a 15 minut při příležitosti 4. výročí tohoto podcastu. Tak a to vás také pozvu k poslechu a uslyšíte, co jí třeba pomáhá, nebo proč ona má potřebu pomáhat a co je jejím hnacím motorem, ale třeba i to, jak bojovala o život a jak se loučila s maminkou.

Je 13.30, ladíte Proglas a s Ivou Horkou u mikrofonu. Prožíváme sobotu 19. září. Katolický kalendář připomíná svatého Januária, neapolského biskupa, mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, ale také zlatníků a dárců krve. V občanském kalendáři slaví svátek ženy a dívky jménem Zita. To je z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácení na jména Felicita. To znamená štěstí či úspěch. A my už máme krátce po 1:30 a to znamená, že k vám putuje dnešní knihovnička. Příjemný poslech.

Petra Klabouchová, Šumava, historie a temnota lidské duše. Když se řekne Petra Klabouchová, většině čtenářů se dnes vybaví především Šumava. Ne tak turistická, zalitá sluncem, ale Šumava drsná, tajemná, plná zapomenutých příběhů, starých křivd a míst, kde minulost nikdy úplně neumřela. Přitom sama autorka začínala zcela jinak. Vystudovala žurnalistiku, pracovala v médiích a dnes se kromě psaní věnuje také hudebnímu průmyslu. Právě zkušenost novinářky je v jejich knihách znát. Její příběhy totiž nestojí jen na fantazii, ale velmi často na pečlivém pátrání v archivech, kronikách a skutečných historických událostech. U poslechu dnešní knihovničky, v níž se budeme tvorbě Petry Klabouchové věnovat, vás od mikrofonu Rádia Proglas zdraví Iva Horká a ve zvukové režii na nahrávání dohlíží Roman Kabelka. Petra Klabouchová se narodila v roce 1980 a pochází z Prachatic. Studovala mediální vztahy a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala v redakcích regionálního tisku a televize. Nyní žije střídavě v Itálii, Spojených státech amerických a České republice. Věnuje se hudebnímu průmyslu a jako manažerka zastupuje rockové skupiny. Publikovala řadu knih, k nejúspěšnějším patří detektivní příběh Prameny Vltavy z roku 2021, dále román U severní zdi z roku 2023 a mysteriózní horor ze Šumavy Ignis Fatuus, který vyšel v roce 2024 a byl nominován na cenu Magnesia Litera. Její román Duch Pankráce z roku 2025 je inspirován skutečnými motáky psanými v celách pankrácké sekirárny. A rok 2026 přinesl v tvorbě zmíněné autorky román Vona. Tolik krátký životopis a přehled dosavadní tvorby Petry Klabouchové, při jehož sestavení jsem čerpala z webu nakladatelství Host. To ostatně vydalo několik jejich knih. A my si v dnešní knihovničce některé z nich představíme. A současně uslyšíte také ukázku z některého románu, kterou přečte Iva Horká, autorka tohoto pořadu. Starší romány Petry Klabouchové byly žánrově pestřejší, ale skutečný průlom přišel až s knihou Prameny Vltavy z roku 2021. Tady už se objevuje všechno, co dnes považujeme za typické pro její tvorbu. Silná vazba na Šumavu, propojení současnosti s minulostí, kriminální zápletka a především pocit, že krajina sama si pamatuje věci, které lidé dávno zapomněli. Nejde jen o detektivku. Je to román o tom, že některé viny ani po desítkách let nezmizí. Na Prameny Vltavy navázala o dva roky později knihou U severní zdi, která čtenáře zavádí do období 50. let. Tentokrát se autorka opírá o temnou kapitolu českých dějin, politické procesy, komunistickou justici a otázku osobní odpovědnosti. Není to historický román v klasickém slova smyslu. Minulost tu znovu zasahuje do přítomnosti a připomíná, že některé účty historie zůstávají dlouho nevyrovnané. Velký ohlas vyvolal také román Ignis Fatuus, který vyšel v roce 2024. Kniha bývá označována jako horor, ale přesnější by možná bylo říct, že jde o psychologický příběh s hororovou atmosférou. Šumava se zde mění téměř v živou bytost. Lesy, mlhy a močály nejsou jen kulisou, ale aktivní součástí příběhu. Právě tento román byl nominován na cenu Magnesia Litera a definitivně potvrdil, že Petra Klabouchová patří mezi nejvýraznější autory současné české prózy.
Loni následoval román Duch Pankráce, inspirovaný skutečnými motáky psanými vězni v pankrácké věznici. Autorka opět propojuje doložené historické události s literární fikcí a připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí totalitního režimu. Ani tentokrát však nejde o pouhou rekonstrukci historie. Zajímá ji především člověk, jeho odvaha, strach, vina i naděje. A nyní tedy v roce 2026 přichází román Vona, který je zatím její nejnovější knihou a zároveň dalším návratem na Šumavu. Pokud bychom měli tvorbu Petry Klabou

předchozích románech propojuje dávnou tragédii se současností a ukazuje, že některá rodinná dědictví se přenášejí z generace na generaci. Samotný název Vona je velmi symbolický. Označuje ženy, které v tehdejším světě neměly vlastní hlas ani vlastní identitu. Nebyly vnímány jako samostatné osobnosti, ale prostě jako Vona. Právě ženské postavy patří k tomu nejsilnějšímu, co román nabízí. Nejsou to romantické hrdinky, ale ženy, které musí přežít ve světě ovládaném strachem, násilím a předsudky. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o historický horor. Ano, najdeme tu mrazivou atmosféru, vlky, nekonečnou zimu i téměř nadpřirozené napětí. Jenže skutečné zlo nepřichází z lesa. Přichází z lidí. Z jejich strachu, nenávisti, fanatismu a ochoty hledat viníka tam, kde žádný není. Právě tím se Petra Klabouchová odlišuje od autorů klasických hororů. Největší hrůzu totiž nenajdeme v příšerách, ale v lidském jednání. Velkou předností románu je také jazyk. Klabouchová píše obrazně, místy až poeticky, ale nikdy nestrácí tempo vyprávění. Dokáže jednou větou popsat krásu horské krajiny a v zápětí čtenáře přimět, aby cítil chlad, hlad nebo beznaděj svých hrdinů. Právě tato kombinace lyriky a syrovosti je jedním z důvodů, proč její knihy působí tak silně. Zajímavé je také to, jak autorka pracuje s historií, neopisuje učebnice dějepisu, vybírá drobné, často zapomenuté události, které by jinak zůstaly jen poznámkou v kronice nebo nápisem na pamětní desce. Sama uvedla, že impulzem ke vzniku románu Vona byla stará Klostermanova povídka a pamětní deska na šumavské kapličce, které ji přivedly ke skutečnému příběhu tragédie z poloviny 19. století. Z několika historických stop pak vytvořila román, který je sice fikcí, ale stojí na pevném základě skutečných událostí. Když se podíváme na celou tvorbu Petry Klabouchové, je patrné, že každá kniha je jiná, ale všechny spojuje několik motivů. Silné propojení s konkrétním místem, zájem o zapomenuté dějiny, psychologicky propracované postavy a otázka, jak minulost ovlivňuje přítomnost. Nejsou to romány, které by nabízely jednoduché odpovědi. Spíš nutí čtenáře přemýšlet o tom, jak snadno se může člověk dostat za hranici vlastního lidství. A právě proto stojí za pozornost i román Vona. Není to jen další příběh z magické Šumavy, je to román o strachu, dědictví násilí, postavení žen i o tom, že některé rány se přenášejí z generace na generaci. A přesto v něm zůstává i naděje, že minulost lze pochopit a snad i překonat. Stará Klostermanova povídka a jedna pamětní deska na zdi kapličky na Cimrukách, připomínající dávnou tragédii, mě přivedly na stopu zapomenutého příběhu ze samých vršků Šumavy. Tak jako jsem já pátrala po střípcích těch starých příběhů, nechávám čtenáře pomalu nahlédnout do utajené historie starých křivd a v něm hledat odpověď na otázku, zda lze předem danou nit osudu přetrhnout, řekla doslova o svém románu Petra Klabouchová. Pokud tedy hledáte českou prózu, která spojuje historii, psychologii, silnou atmosféru a výborně vystavěný příběh, pak knihy Petry Klabouchové rozhodně stojí za pozornost. A ona ukazuje, že autorka je v mimořádně silné tvůrčí formě a stále dokáže nacházet nové příběhy tam, kde bychom je možná vůbec nečekali. V tichu šumavských lesů, pod vrstvou sněhu a v paměti krajiny, která nezapomíná. Na knihách Petry Klabouchové je pozoruhodné, že přestože bývají označovány jako thrillery nebo horory, jejich hlavním tématem není strach, je jim svědomí. Zlo totiž nepřichází z lesů ani z legend, přichází z lidského.

jeho srdce. A možná právě proto její příběhy zůstávají se čtenářem ještě dlouho po dočtení. A nyní si pojďme poslechnout ukázku z knihy Vona. Ukázka z knihy Vona Petry Klabouchové. Kapitola o zlé předtuše. O podzimu toho proklatého roku 1852 se tu říká, že byl prostě jiný. I tady nahoře, na Cimrukách. Nezvykle teplý, dlouhý, bez konce. Topit se po chalupách začalo prý až v půlce září, a to jenom na noc. Švestky už sklizené, šípky kolem cesty taky a mrazíky pořád nikde. So ist das eben. Tak to prostě je. Však víš, Leno. Tady nám první jinovatka pokryje luční kvítí, už když se červenec se srpnem střídají. Ale tenkrát nic. Až se místní s nedůvěrou otáčeli k Huďské hoře, k tomu všudy přítomnému stínu za jejich zády, v očích strach. Marně čekali sněhová mračna, co táhnou těžká břicha nízko nad pahýly holých stromů. Začalo se říkat, že tohle není dobré znamení. Nemůže být, že se tam nahoře v kopcích chystá něco zlého. Šumava se zlobí. Tvůj otec Anton, tehdy mu bylo sotva 8 let, Leno, malej kluk kolenatej, si celý život dobře pamatoval, jak ještě tu poslední říjnovou sobotu s dědou do stodoly zaváželi dřevo na zimu. Luční tráva kolem byla pořád vysoká. Mráz ji nespálil, sahala malému až po pás. Polena naložená, Anton rošťák pusu odtrnek celou modrou, ta trpká chuť mu svírala rty a lepila jazyk k zubům, ale říct si nedal. Večer ho zas bude bolet břicho. Táta nadávat, máma se starat, ale jaké by to jinak vůbec bylo dětství bez trnek, bodláku a praku. Vyprávěl mi potom častokrát, že rodné stavení už měli s dědou tenkrát skoro na dohled. Za chvíli se před nimi rozestoupí poslední smrkové větve se skoro neviditelnými nitkami podzimních pavučin a za paloukem vykoukne komín Brétovic Roubenky. Ještě pár kroků se žloutlým podzimním borůvčím s těžklým kapkami mlhy. Poslední zatáčka lesní cesty. A v tom to přišlo. Ach du meine Güte, bože můj milosrdný. Starý se zastavil. Z ničeho nic, z prutka. Jakoby tváří narazil do neviditelné skleněné zdi. Zamrzl v pohybu, jak vltavské peřeje v lednu. Ani sval se na něm nepohnul. Ani slovíčko z něj nevyšlo. Nehybná lidská socha. Pak prý pomalu, děsivě pomalu zvedl ruku nad hlavu. To, aby malý Anton za jeho zády pochopil, že nesmí udělat už ani krok. Pššt! Anton vyvalil oči do přítmí lesního mlází. Srdce se mu splašeně rozbušilo, slyšel ho i ve spáncích. Rozesmátá dětská ústa zůstala otevřená do kořán, jen klučičí úsměv nahradila čirá hrůza. Jazyk modrý od trnek se chvěl v přerývaném dechu. Kozodoj, zašeptal starej přes popraskané rty a rychle se skřivenými prsty pokřižoval. Jednou, dvakrát, po třetí. On, co do kostela nepáchnul, jak byl rok dlouhý. Byl tam, Leno, rovnou před nimi, přilepený, přisátý na strouchnivělém pařezu jako děsivý vřet. V Antonovi by se v té chvíli krve nedořezal. Kozodoj, ptačí ďábel, nikdy ho neviděl a ani vidět nechtěl. Zavřel oči, pevně, tak pevně, jak jen to šlo, a jistě si je překryl dlaněmi. Kozodoj, posel smrti. Kdo ho spatří, třeba i jen na malou chvilku, je ztracený. Živý, mrtvý. Jen posledních pár dní či týdnů žití mu zbývá.
jeho kůže začne páchnout čerstvou hlínou, to Krchov ho volá. Tak se to tady na kopcích odjakživa říkalo. Ta opeřená příšera nosí smrt, bestie jedna pekelná. A to je z dnešní knihovničky vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v naší knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13.30. Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění, nejspíše v roce 1930. Za účasti Václavova bratra Boleslava. Pro knihovničku v sobotu 26. září ve 13.30 jsme pro vás vybrali přehled publikací, které se tímto tématem zabývají. Uslyšíte například o knihách Svatý Václav, Příběh českého knížete, Legenda o svatém Václavovi, Svatý Václav s podtitulem Vraždou to nekončí a další. Pořadem vás bude provázet Iva Horká. A nyní už pokračujeme v pořadu a je připravena pro vás Filmana Talks.
1: Hezký den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Filmana Talks. Pořadu, ve kterém si povídáme o filmech, na které má opravdu smysl se dívat. Jakou cenu má lidský zrak a co všechno musí člověk obětovat, aby mohl pomoci vidět druhým? Dneska si představíme úžasný životopisný film s názvem Prozření v originálu Sight z roku 2023.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Film sleduje skutečný příběh doktora Minga Wanga, který jako mladý chlapec zažil hrůzy komunistické kulturní revoluce v Číně. Dokázal se ale dostat do Ameriky, kde se z něj díky obrovské píli a úsilí stal jeden z nejlepších očních chirurgů na světě. Příběh graduje ve chvíli, kdy se doktor Wang rozhodne pomoci slepé holčičce, sirotkovi z Indie, aby jí mohl vrátit zrak, musí se nejprve postavit svým vlastním traumatům z minulosti. Film tak nádherně propojuje svět špičkové medicíny s hlubokým hledáním smyslu života, Boha a možná i vnitřního uzdravení. O filmu si budu povídat s Jurajem, s mým kolegou z Filmany, filmovým střihačem. Ahoj Juraji, dneska tady máme na stole film Prozření. Lékařské příběhy jsou u diváků velmi oblíbené, ale tohle není úplně běžný seriál z nemocnice. Doktor Wang pochází z komunistické Číny. To je mimochodem téma, kterému asi starší generace u nás dobře rozumí. V čem byla jeho životní cesta tak unikátní?
3: Ahoj Honzo, vďaka za pozvání. Jsem rád, že znovu můžeme debatovat o filmoch a konkrétně o tomto filme Prezrenie, kde právě ta hlavná postava za mě má tu túžbu stát se tím doktorom aj vďaka svojim rodičům, ktorých vidí ten veľký vzor. On si akoby tú cestu toho doktora úspešného v Amerike musel ako dosť tak ako vybojovať skrze aj kultúrnu revolúciu v Číne, ktorá trvala niekoľko rokov. Po niekoľkých rokoch sa dostal do Ameriky a unikátne je to v tom, že jeden z mála tej dobe, ktorí sa do Ameriky dostali a čo je strašne zaujímavé na tomto filme, je to, že to je podľa skutočných udalostí.
1: Často ve spoločnosti vidíme, že špičková věda a víra nejdou úplně dohromady, zvlášť třeba u lékařů. Jak se s tím vyrovnává hlavní hrdina? Dá se vlastně v lékařské vědě a zkoumání lidského oka objevit něco jako boží dotek?
3: Já to vnímám tak, že vlastně on jakoby sám z začátku to prezrenie vlastně jakoby nevnímal, lebo že k němu se tak jako postupně ty různé situace dostávaly, ale musel prezrieť do toho momentu, do toho zázraku, kedy sa vlastne podarí ako nejaký zázrak, nejakom štýle sa vlastne mu to podarí. Takže ten Boží dotyk on v istý moment zažíval, ale by som až povedal, že až také jakoby v jednoduchej situácii.
1: Super, díky. A tebe se ten film nějak vlastně jako dotknul, když se bavíme tady o božím dotyku, tak i nás lidí se dotýkají různé věci, tak dotknul se tebe ten film nějakým způsobem a případně proč?
3: Mně se to právě dotklo, je to jako celkom živé, popravdě, že jsem to, jak to teraz nahráváme, tak několik hodin předtím jsem si to vlastně pozrel a každý film má v sebe nějakou emociu, co je možná emocionálně víc nastavený, tak se mě to vlastně dotkne. A čo sa týka ako toho samotného Božieho dotyku, vlastne niečo ako ten hlavný hrdina. On tej jednej slepej dievčiny z Indie skrz ňu vlastne prenikol a zažil ten Boží dotyk. Ako aj možno matka Teresa hovorí o tom, že v tých jednoduchých veciach sa k nám dostáva Boh. Nemusí to byť nič, že musíme vidieť Panu Máriu tu pred nami, keď sa modlíme 40 očenášov, ale že naozaj v tej jednoduchosti je krása, jak sa hovorí. Sice je to možno banálne, ale na druhú stranu, keď vidíme, že to dievča malé z Indie má vieru a modlí sa aj za ostatných, tak to je ten Boží dotyk, ktorý som možno aj počas tohto sledovania ja zažil.
1: Mne to připomíná, včera jsem viděl taky takové video, kde mluvili o tom, že každý z nás věřících vlastně s sebou nese Krista, nese Ježíše na místa, kde je za lidma, se kterýma je, vlastně přináší ho s sebou do těch situací. A to je vlastně hrozně silný a myslím si, že je to vidět i na tom filmu, že ta malá holčička vlastně donesla toho Krista právě tomu doktorovi a on díky tomu prozřel.
3: Ale z začiatku to ako nevidel, že to je tiež ako, že je to tá cesta, o ktorej sme ako vravili, unikátna, že asi musí byť človek aj v nejakej Božej prítomnosti a naozaj má ako ten kontakt s tým Bohom, ale že to trvá, že to není vlastne hneď.
1: Tak možná inspirácia pro nás, pro všechny, buď sa podívať na film Prozření na Filmane, anebo minimálne nést Boha a nést Ježíše sebou do všech situácií a nechá to pôsobiť vlastne přes nás. Ten byl vtipný moment v tom videu, kdy ten řečník z Ameriky říkal, že jsme vlastně ti oslové, kteří nesou toho Ježíše a nesmíme se nechat strhnout tím, že lidi nám tleskají, jásají, že pod nás dávají pláště a ratolesti, protože to není pro nás, ale je to pro toho Ježíše, kterého my neseme sebou a neseme dál. Tak to je možná taková malá i postní inspirace pro nás, pro všechny. Díky, Juraj, moc za krásné povídání o filmu, díky moc i vám, posluchačům, že jste s námi a příjemný zbytek dne.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Bylo 14 hodin, stále ladíte Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Prožíváme dnes sobotu 19. září. Katolický kalendář připomíná svatého Januária, neapolského biskupa mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a dárců krve. A v občanském kalendáři slaví ženy a dívky jménem Zita. To je z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita. Štěstí či úspěch. Tak to bylo jenom v krátkosti z dnešního kalendáře a na podrobnosti se podíváme do kalendária po písničce.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým úlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí,

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neple

Aleš Petržela nám dospíval písničku Cukr a sůl. A já jsem slíbila před písničkou, že se podíváme na podrobnosti v dnešním kalendáriu. Mluvila jsem o tom, že církevní kalendář dnes připomíná svatého Januária, neapolského biskupa z počátku 4. století, který se stal obětí pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem. Vytrvale navštěvoval vězně v žalářích, místodržící Kampánie dal proto biskupa zatknout a odsoudit k smrti. Legenda praví, že Januária hodili do hořící pece, ale plameny mu neuškodily. Když byl předhozen lvům, lehla si prý zvířata tiše k jeho nohám. Na to byl Januárius i se 7 svými druhy veřejně sťat. Uctíván je jako ochránce Neapole, patron zlatníků a dárců krve. V neapolské katedrále se 19. září zpravidla opakuje takzvaný kamenný zázrak. Sražená krev mučedníka ve dvou ampulích náhle skapalní. Událost nemá vědecké vysvětlení. Papež Pavel VI. Roku 1966 podtrhl, že je třeba vidět ji očima víry. Právě před 180 lety se dvěma dětem na pastvinách La Salette nedaleko francouzského Grenoblu zjevila plačící Matka Boží. Melanii Kalvatové a Maximinu Girardovi svěřila krásná paní, jak ji popisovali, dvě poselství. Jedno určené všem lidem a druhé pouze papeži. Církev po dlouhém a důkladném zkoumání uznala pravost dění a podtrhla, že Mariino zjevení v La Salette bylo připomenutím a zdůrazněním slova Božího.

Poslouchali jsme písničku, která se jmenuje Cizí hlas a pojednává o odcizení, a solo zpívala Petra Habková a Daniel Vojtíšek. 65. narozeniny slaví písničkář Karel Vepřek. Od vydání jeho prvního oficiálního alba Nebe do kořán je to právě 25 let. Podle vedoucího hudebního redaktora Proglasu Milana Tesaře se široký záběr tohoto autora a interpreta velmi zjednodušeně dá označit sloganem Mezi kostelem a hospodou. Karel Vepřek není jen tichý písničkář meditativních poloh. Druhou tvář jeho tvorby představovaly rockové skupiny Lyrika Putika a Chudák paní Popelková. Ta pod názvem Pozdrav pámbu doprovázela i svatopluka Karáska, připomněl Milan Tesař. 68 let se dnes dožívá pater Ladislav Štefek z komunity Schönstadt Patres, farní vikář ve farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové. 88. narozeniny slaví Václav Sokol, výtvarník, grafik a ilustrátor, mladší bratr zesnulého filozofa Jana Sokola. A svátek mají dnes Zity. Zita je jméno z italštiny a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita. Štěstí nebo úspěch. A ještě se podíváme na další výročí. Právě 5 let je na věčnosti Boromejka sestra Marie Nikol Veronika Drápalová. Kroměřížská rodačka v tuzemském vedení kongregace odešla po těžké nemoci ve věku 49 let. 84 let by se dnes dožila někdejší vedoucí pražského studia Proglasu Michaela Frejová. Publicistka, překladatelka a politička, aktivní v katolickém samizdatu, polistopadová poslankyně sněmovny národů federálního shromáždění za KDS a vládní zmocněnkyně pro uprchlíky. Zemřela minulou neděli.

Kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Určite ste poznali Miroslava Palečka a zpíval nám písničku Těžko nás pán Bůh změní a byla to zhudebněná báseň Josefa Fouska. Na kytary doprovázel Pavel Fořt. A my se blížíme k 14:30, ještě nám zbývá 10 minut, tak to znamená, že určitě ještě tady se podíváme na zprávu a o 14:30 nebo krátce po znělce bychom se měli spojit v živém rozhovoru se sestrou Hedvikou Ludmilou Šimšíkovou a budeme se bavit o vrcholících oslavách 30 let Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně. No a právě 30 let také oslavila škola Caritas, vyšší odborná škola sociální v Olomouci. Ve středu putovala na Svatý Kopeček a hlavní den oslav byl včera, tedy v pátek 18. září. No a my jsme hovořili s ředitelem školy Martinem Bednářem.
1: Mrzí ti, absolventi nám říkají Caritas, té škole, z které já celý život čerpám. A já věřím, že když se k nám vrátí, takže zase se toho budou moci nějak nadechnout, napít, okusí zase tu atmosféru té vzájemnosti, toho společného díla, pomáhání. A zaměstnanci zase, tam je to tak, že celý ten smysl tomu našemu snažení dávají právě ti absolventi, protože my je učíme něco, co potom oni realizují a oni jsou nám takovou odměnou a zdrojem té naší práce. Tak já myslím, že by se ten den na to setkání mohlo stát takovou oázou živé vody pro všechny, kteří tam budou a i pro ty lidi, kteří třeba se školou nebyli spojeni, nejsou její absolventi, budou to ti návštěvníci nebo představitelé různých institucí, takže okusí právě to společenství založené na pěkných vztazích a na tom našem poslání, kterým je to, co je v názvu naší školy, milosrdná láska. Něco, co v dnešní době myslím, že má obrovskou hodnotu a co může posílit každé člověka, na kterého se valí různé negativní zprávy a starosti a svízele, kterých je opravdu ve společnosti mnoho, takže tady by to mohlo být nadechnutí a načerpání něčeho krásného, toho, co v našem životě také je přítomné, ale někdy si to třeba tak úplně neuvědomujeme.
0: Třicetiny olomoucké Caritas vybízejí k reflexi a jak se škola proměnila, tak to nám řekne opět její ředitel Martin Bednář.
1: Proměnily se studijní materiály, proměnil se dokonce obsah studia, proměnily se metody výuky, proměnilo se technické vybavení. Čili takový ten vnější pohled, když se díváme na fotografie z těch před 30 let, tak opravdu je to diametrální rozdíl. Ale pak jsou věci, které se zase tak moc nemění. A to je taková vzájemnost, nadšení pro tu práci, tak na branku. My jsme si třeba před lety vetkli hodnoty, kterými chceme tu školu protknout a všechno, co děláme. Je to láska, pravda, svoboda. Odpovědnost, spravedlnost a odbornost. A tohle jsou témata, která jsou nesmírně důležitá právě v dnešní době. Hodnotová proměna společnosti, ale také třeba výzvy spojené s umělou inteligencí a s moderními technologiemi, to jsou taková průřezová témata.
0: Škola se také dívá do budoucnosti a plánuje. Čeká ji řada výzev, uvedl dále v rozhovoru pro posluchače Proglasu ředitel Caritas Martin Bednář.
1: Těch výzev před námi je mnoho. Na čem konkrétně pracujeme, tak to je kompetenční model výuky, což je úplně nová metoda. My jsme s tím začali před rokem, teď to rozvíjíme, chceme to zlepšovat, zavádět další metody práce, s tím souvisí potom i pracování závěrečných prací studentů. Zkrátka chceme reagovat na potřeby doby. Velkým tématem je obrovská míra obtíží a svízely, se kterými se potýkají naši studenti a my na to musíme a chceme reagovat. Ono se zdá čím dál bohatší a pohodlnější společnost, ale opravdu ten život pro ně není úplně lehký, i včetně třeba ekonomických nároků, protože mnoho z nich se musí živit a pracují, a to nejenom v rámci toho kombinovaného studia. Proměňuje se trh práce, proměňují se potřeby zaměstnavatelů, na to reagujeme také vzdělávání v rámci vzdělávacího střediska, takže nabízíme specializované výcvikové kurzy, seberozvojové vzdělávací aktivity, aktivity zaměřené na duševní zdraví, hodně se rozvíjí multidisciplinární spolupráce. Práce a tak dále. Čili práce máme před sebou spoustu, plánů taky, vizí hodně. Uvidíme, co se podaří realizovat, ale moje zkušenost, kterou jsem získal krátce po té, co jsem do školy přišel a která celou dobu trvá, tak to je, že to dílo je požehnané. A když je dílo požehnané, tak se prostě daří.
0: Uzavřel pro naše vysílání ředitel Caritas vyšší odborné školy sociální v Olomouci, která v těchto dnech slaví 30. výročí založení.

životě splín a kafe chutná jako blín. Podél řeky na jich jít zkus, vem si pár starých džíc a jdi do New Orleans třeba s holkou.

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever.

0: Bylo 14 hodin a 30 minut, stále plujete na vlnách Rádia Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Budu vás provázet ještě tak zhruba hodinku a půl vysíláním. Dnes máme sobotu 19. září, katolický kalendář připomíná svatého Januária z neapolského biskupa, který je patronem Neapole, zlatníku a dárců krve. A v občanském kalendáři slaví ženy se jménem Zita. A já jsem vám slíbila v průběhu vysílání živý rozhovor, tak právě nastal ten čas. V Brně vrcholí oslavy 30 let Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. Studenti s rodiči, pedagogové, absolventi a přátelé školy prožili včera a dnes bohoslužby s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a jeho předchůdcem, emeritním biskupem Vojtěchem Cikrlem v přilehlém kostele svatého Augustina. Workshopy a setkání se sestrami Cyrilometodějkami také proběhly. A dnes dopoledne se dostalo požehnání nově založené mateřské škole Hlaholka. A já na telefonu nebo po telefonu zdravím sestru Hedviku Ludmilu Šimšíkovou, provinční představenou kongregace sester svatého Cyrila a Metoděje, která zmíněné školy zřizuje. Dobrý den, zdravím vás.
1: Pěkné odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Když se za těmi třemi dekádami ohlédnete, co vám dělá největší radost a zač jste zvláště vděčné a na co jste hrdé a dělá vám naopak něco podstatného starost?
1: Tak především cítíme hlubokou vděčnost za boží doprovázení a požehnání, se kterým už víc než 30 let naplňujeme bez přerušení jedno z našich základních poslání, a to je výchova a vzdělání dětí a mládeže. Vlastně v historii naší kongregace se to nikdy nestalo. Je to až posledních 30 let, kdy takto můžeme sloužit a působit. Současně jsme samozřejmě vděční také našim kolegům za obětavost a nasazení, se kterým spolu s námi budují současnost naší školy a s velkým nasazením také připravují její budoucnost. Moc nás těší také naši absolventi, to, že šíří dobré jméno školy a že se mezi nás vracejí. A v neposlední řadě jsme také hluboce vděční rodičům za jejich důvěru, se kterou nám svěřují to nejcennější, co rodina má, a to jsou děti. A musím říct, že pro nás sestry je opravdu velikou radostí je alespoň část jejich životní cesty doprovázet. Co se týká starostí, tak samozřejmě přicházejí, tak jako starosti v každé jiné škole nebo rodině, ale díky podporujícímu společenství, o kterém jsem před chvílí mluvila, si uvědomujeme, že na nic z toho, co zakoušíme nebo co se děje, nejsme sami.
0: Jak by podle vás měly Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická mladé lidi formovat a s čím by měli absolventi odcházet do života?
1: Naším největším přáním je, aby v našich školách vyrůstali především dobří lidé. A zároveň si přejeme, aby od nás odcházeli s dobrým a pevným morálním základem, kterým jsou pro nás křesťanské hodnoty, jako je úcta k člověku, laskavost a vědomí, že každý z nás má na světě své jedinečné poslání. Chceme, aby naši absolventi odcházeli do života s otevřeným srdcem a s otevřením věci k lepšímu.
0: A ještě se vás zeptám, my už jsme to zmiňovali, třicetiny svých škol slavíte i založením školy další, a to je tedy škola mateřská. Co vás k tomuto kroku vedlo a co byste si přáli, aby Hlaholka dětem a jejich rodinám přinesla?
1: Stavba mateřské školy je naplněním naší opravdu velké touhy, která stála na začátku už před 30 lety, kdy se nám vrátily obě naše školní budovy tady v Brně na Lerchově ulici. A kdy jsme vnímali, že bychom vedle školy základní a střední rádi měli také školu mateřskou, ale zpočátku to vzhledem k technickému stavu budov a našim financím nebylo možné. Takže jsme velice vděčné, že se stavbou školky Hlaholka završila naše nabídka uceleného vzdělání a naplnila se vlastně taková naše dlouhodobá opravdu vnitřní touha. A co bychom si přáli? Přáli bychom si, aby to bylo místo plné radosti. Věříme, že Hlaholka bude pro děti bezpečným a laskavým prostředím, kam se budou těšit, kde jim bude dobře a kde rodiny najdou otevřené a podporující společenství.
0: Tak to nám řekla na Proglasu provinční představená sester Cyrilu Metodějek Hedvika Ludmila Šimšíková. Děkujeme vám za rozhovor a vám i týmu vašich škol přejeme hezké jubileum plné srdečných setkání a ať se vše daří a někdy třeba zase příště naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně, naslyšenou i vám.
0: Děkujeme.

0: Pozvánku na říjnový víkend pro mladé muže má z Prahy jezuitský kněz Samuel Prývara, promotor povolání v české provincii Tovaryšstva Ježíšova.
1: Chtěl bys smysluplně naplnit svůj život? Dokážeš si představit, že bys uskutečnil tuto touhu ve službě druhým? Přitahuje tě tato služba ve spojení s duchovním životem? Možná je tvoje cesta v Tovaryšstvu Ježíšově v jezuitském řádu. Pokud chceš hledat odpovědi na tyto a další otázky s jezuity a jsi muž ve věku od 18 do 35 let, přihlaš se na víkendovku, kterou my jezuité pořádáme v Praze Věčné ulici od 2. do 4. října letošního roku. Jak se přihlásit? Jednoduše napiš na mailovou adresu povolání@jesuit.cz a domluvíme se. Těšíme se na tebe.

0: Tradiční svatováclavská pěší pouť z Velehradu na svatý Hostýn se uskuteční od 26. do 28. září. Třídenní putování spojí dvě významná moravská poutní místa v duchovní jednotě s národní svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi i s olomouckou katedrálou, sdělil nám za organizátory pater Jan Peňáz.
1: Začínáme v kapli Panny Marie Matky Jednoty na Velehradě, v Bazilice tedy, v sobotu před svatým Václavem, to znamená 26. září, 10 hodin. Chceme dojít s Boží pomocí tu sobotu do Napajedel, na faře přenocovat. Další den chceme jít do Štípy přes Oldřichovice, kostel svaté Zdislavy, poutní místo Kamenka v lesích, tam nad Zlínem a Zlín. Tam by měla být mše svatá v neděli 27. v 7 hodin večer v tom starém kostelíku, ne teda přímo na poutním místě, ale nás bude asi méně, tak se tam vyjdeme. No a ráno v 7 v pondělí vycházíme ze Štípy přes Lukoveček, kde bude malé občerstvení a vystoupáme na svatý Hostýn, kde teda budeme mít tu mši svatou, jak bývá o svátých a neděli 14.40 nebo 14.45. Tak aby se zase stihli ty autobusy domů. Tak to je plán, dáli pán Bůh.
0: Vedle fyzického putování má chystaná akce především duchovní rozměr. S jakým úmyslem se podle patera Peňáze půjde na svatý Hostýn?
1: Úmysl je pořád stejný, je trošku praktický, protože chodíme na Velehrad dvakrát za rok, no ale místní nás čekají a místní nemůžou nikam jít, protože mají tam poutníky a tak se řeklo, aspoň jedno za rok, kolem svatého Václava, že ještě není taková zima, se půjde na svatý Hostýn. Ale ten hlavní úmysl je vlastně stejný, my chodíme na Velehrad děkovat svatým Cyrilu a Metoději za jejich poselství a prosit, aby žilo a žilo. No tak je vlastně to samé. Z Velehradu jim také děkujeme. A na svém Hostýně prosíme ještě samozřejmě i panu Marii, pomocnici křesťanů a matku dobré rady a taky trošku hvězdu nové evangelizace. Protože skrytě doufáme, že když by průměrný český občan a jiný uvidí poutníky pohybu, tak si řekne, co napadne asi každého, co je živé, to se ještě hýbe, co se hýbe, to je ještě živé, čili církev se pohybuje na meníkového života. Kéž by to tak zapůsobilo.
0: Zdůraznil na Proglasu Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a čestný předseda Matice Velehradské. Zájemci o svatováclavskou pěší pouť se mají hlásit v infocentru na Velehradě osobně nebo e-mailem do pátku 25. září. Těžší zavazadla poutníkům po celou dobu poveze doprovodné vozidlo. A my se blížíme na Proglasu k 15. hodině a na nás už čeká za chvíli přenos zpráv, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus. No a po zprávách vás pozvu k poslechu pořadu, jak se vám líbí, a bude koncertovala u nás skupina My tři a vy, takže si můžete potom v tomto pořadu poslechnout záznam.
2: 15 hodin. A ve studiu se zprávami Kateřina Cousidisová.
3: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Čeští tenisté hrají s Američany kvalifikaci o finále Davis Cupu. Kolona vzniká na dálnici D1 z Brna na Prahu před omezením u sjezdu na Zruč. A zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám anebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, volby pokračují 17. a 18. října. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
5: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Výsledek referenda shrnuje předseda volební komise Radomír Šafránek.
6: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob a to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
7: Čeští tenisté hrají po prvním dnu kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Ve čtyřhře nastoupili Pavlásek a Rykl proti dvojici Harrison Krajíček. Utkání v pražské O2 aréně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
8: Začíná druhý set, připomínám ten první, vyhráli Pavlásek s Ryklem 7-5 na podání, teď Austin Krajíček, vedle něj už běží k síti Christian Harrison, stav tedy 1-0 na sety pro český pár. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Artisu Brno hrají v devátém kole šance ligy s Libercem, stav a čas zápasu řekne David Nekvinda.
9: Čtvrtá minuta utkání Artis Brno Slovan Liberec 0-0, mladá Boleslav hostí Zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
10: Druhá minuta, mladá Boleslav hraje se Zbrojovkou Brno stále nerozhodně 0-0. Teď zápas Pardubic s Bohemians a Otaku Tvirt.
11: Třetí minuta utkání a Pardubice vedou nad Bohemians 1-0. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u sjezdu na Zruč a nehoda na devítce u Větrušice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim na kilometru 57,5 vzniká kolona, teď je to na 5 až 10 minut, do omezení u exitu 56 Zruč. Na silnici 9 z Mělníka na Prahu opatrně zakli, u Větrušice se brzdí, zasahují tam záchranáři po srážce auta s cyklistou. Do provozu vyjeli četně i motorkáři, buďte opatrní, řada nehod je jejich účastí aktuálně. Na silnici 273 na Mělnice na příjezdu Zemšena v Kokořínské před mostem přes trať havárie motorky. Na 114 z Neveklova na Dobříš před Slapy u Nebřichu nehoda dvou motorek. Na silnici 421 z Mikulova na Kyjov zakobilí srážka auta s motorkou. Silnice 16 Slaný Mělník zůstává stále neprůjezdná mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Uklízejí tam vylitý benzín z převrácené cisterny. Objížďka po staré silnici je bez komplikací. A ještě Praha Strakonická do centra za Velkou Chuchlí. Za Hornbachem vzniká kratší kolona pod Branickým železničním mostem. V levém pruhu se srazilo osobní auto s autobusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně i zataženo. Večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky a večer taky bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je 5 minut po 15. hodině a já se pro tuto chvíli s vámi od mikrofonu rozloučím. Krásnou sobotu i zítřejší neděli a vůbec všechny podzimní dny vám přeje Iva Horka. Budu se těšit zase někdy příště od mikrofonu naslyšenou a vy se můžete těšit teď momentálně hned na koncert skupiny My tři a vy ze studia Proglasu. A potom se můžete těšit před 16. hodinou na mého kolegu Jošku Javgurka, který vás bude provázet večerním vysíláním. Tak mějte se krásně.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek. Dnešním hostem je skupina My tři a vy, kterou vítám v koncertním studiu Proglasu. Představím jednotlivě její členy. Kytarista a zpěvák Jan Špalek, Jana Věnečková, houslistka, zpěvačka a hráčka na syntezátory, Žofie Kotalíková, klávesistka, zpěvačka a hráčka na příčnou flétnu, Jarda Helešic, baskytarista a Jan Výborný, bubeník. Já bych připomněl, že už jste byli hosty na Proglasu na začátku roku, kde jste připomněli vaše nové album. Ale dnes bych chtěl připomenout a vlastně přiblížit příběh této kapely a hlavně její současnost. Když se ohlédnete za posledním rokem, tak co je vlastně první věc, která vás napadne, že se tak udála, ta nejdůležitější?
3: No asi to, že furt hrajem, že jsme tady, to je strašně důležitý. A jo, asi to album, no. Určitě to nejdůležitější je, že furt hrajeme a že se máme rádi, i když se v kapele udály ty změny, které si naznačoval.
2: Zahrajeme si první písničku, která se jmenuje Záleží.
3: Ano, zahrajeme si první písničku, která se jmenuje Záleží. To si řekl velice správně, Josef. Můžeme na to?
2: Ano.
3: Tak výborně.

0: Poslouchali jste píseň Záleží. Dnešním hostem v koncertním studiu Proglasu je skupina My tři a vy. A já se hned zeptám na téma této písně. Jak vás napadlo?
1: Hele, písnička Záleží je dar pro každého autora. Já jsem autor, takže to můžu říct. Já jsem opravdu čekal na zastávce na Znamení, nejel mi autobus a písnička byla napsaná během, než jsem dojel, potom on teda přijel naštěstí, a než jsem dojel tam, kam jsem potřeboval, tak to vlastně bylo celý vymyšlený v hlavě. Takže to je jedna z těch písní, která se rodí vlastně hrozně jednoduše, hrozně rychle. Má poměrně silný slogan, kdy říkám, že záleží na tom, na čem doopravdy záleží, čím jsme si prošli v loňském roce poměrně dost, uvědomovali jsme si tady to dnes a denně a ta písnička vznikla úplně takhle jednoduše.
0: Ještě bych se chvilku držel u té tvůrčí činnosti. Stává se vám to často, že písničky vznikají takhle rychle?
1: Jasně, bohužel ne. Už jako dřív toho bylo víc. Je to fakt různý. Někdy se to podaří. Pamatuju si, že jsem napsal jednu písničku vyloženě na jedné stanici metra. Jedné stanici metra vletílo ptáče do mojej fujáry. To jsem nastoupil na Florenci, vystoupil jsem na hlavním nádraží a bylo to hotové. Jako. Ale děje se to míň a míň. Asi je to tím, že to autorský síto, jsi na sebe jako přísnější. Už, jak říkáš správně, hrajeme docela dlouho, tak člověk je tak jako vypsaný. To znamená, že najít jako nový témata a nějaký nový slovní spojení a takhle je složitější a složitější. Tak proto to možná není tak jednoduchý ten proces. Tady to byla taková hezká výjimka.
0: Aby člověk složil melodii, potřebuješ k tomu nástroj nebo to zvládneš bez toho? Napadne tě i ta melodie třeba s tím textem už na místě, v tom metru třeba?
1: Jo, většinou je to tak, že už já nepotřebuju nástroj. Dokonce bych řekl, že v poslední době se mi stává, že vlastně možná je to tím, že v nějaký fyzické aktivitě jako se ti začne víc cirkulovat krevní oběh, takže se mi stává, že mě napadají věci nejvíc jako na kole, když třeba jedu a tam jako vyloženě, nebo když potřebuju, opravdu nemůžu dotáhnout nějaký text nebo tak vyběhnu úplně bez sluchátek, bez ničeho a většinou to tam jako přijde něco, protože se ti to furt jako točí v hlavě a nic jiného tě u toho neruší, takže ten proces se mění z lety. Dřív jsem si to nedokázal vůbec představit, že bych něco napsal bez nástroje, dneska úplně v pohodě.
0: Jsi výhradním autorem písniček v téhle kapele nebo skládáte všichni nějakým dílem?
1: Já přináším ten první nápad a většinou ten text, potom to společně doupravujeme a takže za sebe vždycky říkáme, že autor textu Jan Špalek, autor hudby My tři a vy.
2: Ale ten základ jde vždycky od Honzy doplně.
1: Je to tak, jo, je to jo, tak, jo. Zatím jo. No. Já přemlouvám Janičku poslední dobou, aby něco šoupla, ale ona si to schovává pro sebe. No. Žovka je zatím stydlivá a Víbe teda, ten píše krásné věci, ale zatím je nenosí do kapely, je to škoda. Já bych o tímto chtěl, jako takhle před divákama bych chtěl slíbit, že příště, až přijedem, tak určitě zahrajeme něco od Víbeho. A určitě nelžem.
2: Tak to je výzva.
1: No.
0: A teď byste nám mohli zahrát další skladbu?
1: My zahrajeme písničku, která je taková jako typická pro kapelu My tři a vy. Je to píseň, my jich máme hodně, taková pomalejší věc o lásce, píseň, která se jmenuje Dolomity.

0: Poslouchali jste skladbu písničku Dolomity a hostem dnešního koncertu na Radiu Proglas je skupina My tři a vy. Jak na vás tak koukám a někteří posluchači nás poslouchají jenom skrze rádio, tak musím říct, že z vás jde perfektní atmosféra, taková velice příjemná a přátelská. A tak mě napadla otázka, jestli, když hrajete živý koncert, lepíte na dokonalosti, anebo dáváte přednost atmosféře, že se třeba něco nepovede, ale je pro vás důležitější, aby to bylo autentické.
1: No tak já si myslím, že tam je jednoznačně pro nás důležitější ta atmosféra, už jenom proto, že občas se ta chybka stane, takže prostě z toho se člověk hroutit nemůže. A musím říct, že pro mě ty živý koncerty jsou vždycky fakt odměna, no? Že si to fakt užívám s váma se všema. Tak věřím, že to je tak i opačně.
2: Dobře mluví.
0: A ten moment, kdy se něco nepovede, jak ho vnímáte? Jako takový moment, řekl bych, až lidskosti hudby, že vlastně je to takové lidské a jakože, že to vlastně není nic špatného, nebo si to třeba vyčítáte, že je to...
1: Jako pro mě osobně, a myslím si, že to tak mají i ostatní, to je určitě jako ta lidskost, ale možná i taková trošku jako výzva, nakopnutí k tomu udělat něco zase jako lepšího, nebo tam něco vymyslet jiného, nějak se tam pak jako vyblbnout. Takže vlastně jako chyba není nikdy jako špatně.
0: A co uslyšíme teď? Je to skladba Horizonty?
2: Skladba Horizonty, tak výborně, tak to je zrovna píseň, ne podle které je pojmenováno album Za Horizonty, byť by se to mohlo zdát, ale je to poměrně píseň důležitá a posluchači uslyší asi 3 nebo 4 různé šuplíky hudební, takže snad aspoň jeden u nich zarezonuje.

0: Posloucháte skupinu My tři a vy v koncertním studiu Proglasu. Pokud vás zaujala její hudba, můžete si ji najít například na jejich webových stránkách. A právě tam je krásně vidět, jak se sestava této skupiny postupně měnila. Od malé sestavy po sedmičlennou kapelu a zase zpět. A já bych se chtěl zeptat, když přijde nový člen do kapely, tak se trochu změní energie. A přinesla některá personální změna třeba nový způsob práce v kapele? Někdy?
1: No určitě. Třeba tamhle naproti sedící Žofinka, jo, ta mi vlastně uvolnila hrozně ruce, protože my od začátku jsme hrozně rádi na studiových nahrávkách pracovali s klavírem, nebo s pianem, nebo s klávesama, řekněme. A nikdy jsme neměli v tom, ani v tom sedmičlenném obsazení jsme vlastně úplně pořádně neměli. Takže ve chvíli, kdy došlo k tady tomu personálnímu zemětřesení, což bylo před nějakým tím rokem a půl, dejme tomu, tak já jsem přemýšlel, jak prostě nahradit tři lidi a Žofinka mi nabídla tady to celkem jednoduché řešení. Žofinko, hraje se ti s náma hezky.
2: Ano.
1: Děkuji. No. Takže tam vlastně možná i z toho důvodu se vracím k té otázce, kterou se ptal předtím, proč teďkon možná je pro nás jednodušší zahrát tu desku tak, jak zní, protože takhle jsme ji opravdu nahráli. Tak, jak vlastně jsem si to celou dobu myslel, že by to mělo znít ta kapela. Takže jo, určitě.
0: Máte pocit, že kapela člověka mění stejně jako člověk třeba mění kapelu?
1: To je na mě moc filozofická otázka, to nechám odpovědět Žovku.
2: Mě to změnilo, mě to hodně posunulo, jako celkově i ve hře na klavír, protože to není můj hlavní nástroj. A já nevím, co k tomu dá říct.
3: Je pravda, že jako život v kapele je takovej dost specifický. Je nádherný, zároveň samozřejmě náročný, všechno to ježdění po koncertech, tahání nástrojů je náročný, ale jako myslím si, že to je fakt krásný, super je sejít se ve zkušebně, tam si to zahrát, o nahrávání alba ani nemluvě, to byl prostě úplně úžasný, obohacující proces, takže si myslím, že to člověka fakt mění hodně.
1: Je to, jelikož se tím neživíme, tak jako co jiného v tom máš jako nacházet za motivaci, než že tě to baví, že ten čas, který tomu věnuješ a to úsilí, že ti to dává smysl a nějak tě to naplňuje. Takže určitě to mění. Já jsem na té cestě potkal spoustu krásných lidí, včetně konec konců Milana Tesaře, dávno, dávno před 20 lety, který nás sem pozval znovu do toho studia. My jsme za to moc rádi, že vlastně se to takhle jako cyklí a některý ty lidi potkáváme dodnes, některý samozřejmě mizejí, některý přicházejí, noví členové a tak. Ale určitě celkový ten vibe na konci vychází maximálně pozitivní. Když to sečteš, podtrhneš, tak seš rozhodně v plusu.
0: Já bych se teď chtěl dotknout tématu, které vás vlastně potkalo minulý rok, a to byl nečekaný odchod Ondry Vocilky. Bylo pro vás těžké se rozhodnout, jestli budete pokračovat dál bez Ondřeje, nebo jste věděli, že chcete pokračovat dál?
1: Takhle. Když se to stane, tak o tom nějak přemýšlíš a myslíš si, že jako víš, co chceš dělat, ale vlastně nevíš a ono se ti to usazuje v nějakým čase. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se to stalo, tak já jsem byl 100% přesvědčený o jedné věci a to je, že dokončíme to album, který vlastně jsme měli hodně přichystaný. Ondra tam nahrál všechno, prakticky všechno, co potřeboval, možná v jedné písnice nehraje, ale prostě tak už to je. Takže tam jsem si byl jistý, že to určitě dokončíme i z toho důvodu, že to byla jeho poslední vlastně nějaká jako zaznamenání jeho hudby na tomhle světě. A mysleli jsme si, že budeme i pokračovat dál. Dělali jsme různé konkurzy na basáky a tak. A vlastně na té cestě zjišťuješ, že to není tak jednoduchý nahradit někoho, jako byl Ondra. Předpokládám, že prostě jakýkoliv člena kapely, v jakýkoliv kapele, to nejde, tím nejsme nějak unikátní. Ondra byl prostě skvělý kluk, krom toho to byl vynikající basista. Takže jsme jako došli k tomu, že to není jednoduchý, ani ne tak po té stránce instrumentální, ale spíš po té lidské. Prostě nám chodili lidi, jak jsem říkal, basáci, tímto bych se jim chtěl ještě jednou jako ozvat a omluvit, že to nedopadlo a ta chyba nebyla u nich, ta chyba byla u nás. Máme to štěstí, že tady s náma je Jarda Helešic, u kterého jsme natáčeli tu desku poslední. Jarda je hudebník, producent, muzikant, prostě jsme u něho točili tu desku a on byl tak hodný, že nám zaskočil na ty zbývající koncerty. On sám si moc dobře pamatuje, jak to s náma nebylo lehký v té době. A je tak hodný, že s náma vlastně jezdí i teď kondál. Dneska tady hraje s náma pro nás i pro vás. Takže máme tu radost, že vlastně jsme tam to mohli vlastně zaflekovat trošičku někým, kdo nám do toho dával i smysl lidsky, protože s tím Ondrou v tom studiu byl, natáčel ty věci, vymýšleli to spolu. Takže to bylo takové ideální spojení. Je možný, že dojdu ještě k nějakým dalším změnám, to vůbec netuším. V tuhle chvíli je nám dobře tak, jak to je. Nebylo to nic jednoduchého, ještě furt to není jednoduchý, teď to byl zrovna nedávno rok. Takže Ondru kamkoliv je, tak ho zdravíme a prostě jedem bez něj, ale zároveň jedeme s ním. Stává se nám, že hrajeme i bez Jardy, že Jarda nemůže a potom přichází prostě přednahraný basy právě ze studia a my hrajeme jako s Ondrou na pódiu živý koncerty ven tím, že basa hraje jakoby z playbacku. Takže Ondra je vlastně furt tady s náma, takže my jsme o něj úplně tak jako nepřišli. A myslím, že ani nepřijdem.
0: To je moc hezké. Zahrajete nám další písničku?
1: Jsou to Koloteče teďkon?
0: Ano.
1: Jo. Zahrajeme písničku Koloteče, která je právě o tom životě, jak se to tak jako různě točí. A byla to první píseň, kterou jsme právě otevřeli tu spolupráci se zde přítomným Jarouškem, kterýmu tímto chci veřejně poděkovat do éteru ještě jednou za všechno. A tohle byl první single, který jsme u něj natočili, následně celé album, takže Koloteče.

dole číhá chlad, než od dna odrazíš se snad a nenecháš se lapit. Znáš to, jak moře, co tě objímá, náručí pohoupá, a ty nemůžeš se napít.

Z koncertního studia Proglasu nám hraje skupina My tři a vy. Náš dnešní koncert se pomalu blíží ke konci a já bych se rád přeci jen vrátil.

0: hlavní myšlenku toho je, tak je to právě to vydávat se za ty horizonty, neustrnout, nebýt jenom jako v tom svým zaprděným pokojíčku, ale nebát se prostě zkusit něco nového, následovat ty svoje sny a tak dále a tak dále. Je tam žánrově, je to, jak se říká, od Bacha po Vlacha, je tam opravdu, to je něco, co je pro nás my tři velmi typický, že vlastně je to těžko zařaditelný, někdo to má rád, někdo ne, my to tak rádi máme, nás by asi nebavilo hrát jenom jako striktně jeden žánr, takže opravdu lidi si tam poslechnou všechno od pomalých jako love songů až po, jak jsme slyšeli, rychlý diskotéky a po funk a po nevím co ještě, po pop, po rock, po jazz trošku. A je to, je to deska, co ještě bych o ní řekl, Janičko, napadá ti ještě něco?
1: No je prostě úplně krásná, takže si ji pusťte za horizonty, no.
0: Pusťte, kdyby někdo chtěl kapelu podpořit, tak samozřejmě budeme moc rádi. Ten dvojvinyl se dá objednat, má to krásný přebal, má to každá ta deska jiná, nejenom obsahem, ale i jako vizuálně. No prostě udělali jsme si radost tím, že jsme to jednak dokončili, tak jako jak jsme to dokončili. Velký dík u toho samozřejmě patří kapele a hlavně Jarouškovi, který to dotáhl s náma studiově do konce. A čím víc lidí si to poslechne, tak o tom jim víc budeme rádi.
2: Teď nám zahrajete skladbu Druhá strana všeho. Najdeme ji taky na té desce?
0: My hrajeme tady vlastně jenom z té nové desky.
2: Ano.
0: Takže odpověď je ano. A já jenom si musím lehce přiladit, protože jsem mě překvapil tím, že hrajeme druhou stranu všeho. Já jsem si myslel, že už že jsme někde úplně jinde. A to vůbec nevadí. A píseň Druhá strana všeho je písnička o tom, že vlastně i když se vydáváte na ty cesty a má to... jsou to ty, jak se to říká, ne zkratky, ale v objezdy, tak důležitý je, kam vlastně jdete. Takže tady to je přesně píseň o tom, Druhá strana všeho.

0: Poslouchali jste píseň Druhá strana všeho a hrála vám skupina My tři a vy ze studia Proglasu. A já už bych se skoro na samý závěr zeptal, kde vás vaši fanoušci i noví fanoušci, které jste získali naším koncertem v Proglasu, mohou vidět a slyšet, jaké koncerty chystáte?
1: Nepamatuju si to samozřejmě takhle úplně z hlavy. Vím, že tam jsou nějaké Teplice. Dneska teda shodou okolností máme i Brno v den teda natáčení. Takže na to se moc těšíme. Bílina tam je. No, najděte si to určitě na webu mytřiavy.cz.
0: A přesně, kde vás posluchači mohou sledovat a poslouchat?
1: Tak snažíme se být aktivní téměř všude, kde to jde, takže určitě webovky mytřiavy.cz, pak fungujeme i na Facebooku, na Instagramu, kde je jenom libo.
0: Hostem dnešního pořadu, jak se vám líbí, byla skupina My tři a vy. Já vám moc děkuji, že jste přišli do našeho pořadu.
2: My moc děkujeme za pozvání, ne první, všechny vás zdravíme. Moc vám fandíme, ať se vám tady daří. Vím, že to není lehká mise, takže opravdu děkujeme, že takhle se o muzikanty staráte. A mějte se moc pěkně, no, hezký zbytek let a si popřejeme. Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a jakou skladbu si zahrajeme naposled?
2: Píseň Smrt a spánek.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Každou sobotu v 15 hodin a 50 minut můžete na vlnách Proglasu naladit pořad Hudební listování, ve kterém se zaměřujeme na ty nejzajímavější novinky z našich webových stránek hudba.proglas.cz. I dnes před sebou máme nabídku od vysílaných i chystaných pořadů a nových alb. Chybět nebude ani soutěž, kde tentokrát hrajeme o 8 CD ze zářijového žebříčku World Music Charts Europe. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který jsme vysílali v pondělí. Druhý díl hudební vzpomínky na Billa Monroea, který připravila Helena Bretfeldová, představil některé povedené interpretace jeho skladeb. Na úvod se zaposlouchejme do písně Can't You Hear Me Callin' v podání Jany Dolákové a skupiny Fragment.

0: Poslouchali jsme skladbu Can't You Hear Me Callin' v podání Jany Dolákové a skupiny Fragment. Druhý díl hudební vzpomínky na Billa Monroea, který připravila v rámci pořadu Čaj do páté Helena Bredfeldová, můžete poslouchat na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela vydal své první album Dvě mouchy jednou ranou, na které zařadil starší skladby i svou novou tvorbu. O dlouhé cestě k vydání desky, o svém hudebním vývoji i zkušenostech z doby pandemie bude hovořit Aleš Petržela s Janisem Morasem ve středu 23. září. Řeč bude i o současné Alešově koncertní kapele, ve které dál hrají kontrabasista Lukáš Hradil a příležitostně houslistka Helene Raghousle. Z nového alba si teď pustíme píseň Loď.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

srpnu oslavil 60. narozeniny hudebník a zpěvák Vladimír Kučera, který vystupuje pod uměleckým jménem Raven. Právě k tomuto jubileu si vybral nové dvojalbum s názvem Dopio. Raven byl hostem pořadu Jak se vám líbí v pátek 18. září. Zatímco více informací o albu se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, vybírám z něj skladbu Tak kde jsou ti indiáni.

Dozněla skladba Tak kde jsou ti indiáni z nového dvojalba Dopio, které ke svému jubileu vydal hudebník a zpěvák Raven. O albu hovořil ve včerejším vydání pořadu Jak se vám líbí. A teď už slíbená soutěž. Tentokrát můžete vyhrát 8 alb z top 15 zářijového žebříčku World Music Charts Europe. Uzávěrka je v pátek 25. září. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na 3 otázky. Jejich přesné znění i podmínky soutěže najdete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás teď jistě dostane píseň Felici Suspesi ze soutěžního alba Vivu od korzické skupiny L'Alba.

Každou středu až do pravého poledne můžete hlasovat pro vaše oblíbené písně v hitparádě Proglasu. Vyberete si tři a udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Připsat také můžete tip na novinku, která by jistě neměla chybět. A rozhodně nevynechejte odpovědi na anketní otázku, které moc rádi čteme. Dva z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Tento týden se na první příčce hitparády umístila píseň Koberec od Filipa Píchy. Ještě než si ji poslechneme, tak připomenu, že celý přehled pořadí tohoto týdne i další informace naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz/hitparáda.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej

Polsko-běloruské duo Duality propojuje tradiční hudbu z Běloruska a dalších oblastí východní Evropy s elektronikou, jazzem a improvizací. Houslistka a zpěvačka Daria Budskaya, známá také z kapely Haida Banda, a bubeník a elektronický producent Space Pia, člen kapely Beltane, v rozhovoru pro Proglas představí svůj přístup k lidovým písním z oblasti Polesí a bělorusko-ukrajinského pomezí. Mluvit budou také o tom, jak tradiční melodie a příběhy přetvářejí do současné podoby a proč je pro ně důležité zachovat přirozený charakter lidového zpěvu. Rozhovor s dvojicí natočil Milan Tesař během festivalu Maratonu hudby Brno. Premiéru uslyšíte 6. listopadu, ale pořad si budete moci pustit i zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Cuban Mazurkas. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

Bylo 16 hodin a 30 minut, tedy před malou chvílí, a my prožíváme sobotu 19. září. Katolický kalendář připomíná svatého Januária, neapolského biskupa mučedníka z počátku 4. století. Je patronem Neapole, zlatníků a dárců krve. 390 let uplynulo od úmrtí olomouckého biskupa a gubernátora Moravy Františka kardinála Dietrichsteina. Před 290 lety zemřel otec ruské teologie Feofan Prokopovič, původem Ukrajinec, hlavní spolupracovník cara Petra Velikého při reformě pravoslavné církve. Před 155 lety projel první vlak Vinohradským tunelem v Praze. Právě před 180 lety dvě děti, Melanie a Maximin, na pastvinách La Salette nedaleko francouzského Grenoblu viděli plačící Matku Boží. Církev později uznala pravost zjevení. A připomínáme i 120. výročí narození skladatele, dirigenta, dramatika a básníka Dalibora Cyrila Vačkáře. Zemřel v roce 1984. Svátek slaví ženy a dívky jménem Zita, to je z italštiny, a obvykle se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, štěstí či úspěch. A já už teď pouštím další skladbu. Zpívá Markéta Foukalová, na klavír hraje Martin Brunner. Holuby.

0: Arcidiecézní Charita Olomouc otevírá poradenské centrum pro cizince. Od příštího týdne jim bude bezplatně a v případě potřeby také anonymně pomáhat v otázkách spojených s pobytem v Česku, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo školou.
1: Jde nám o to je podpořit v orientaci a samostatnosti a bude nabízet služby, jako je základní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, také doprovody a asistence v terénu, i tlumočení a jazykovou asistenci, celkově porozumění třeba i různým dokumentům, nějaký informativní překlad a taky bude pomáhat s uznáváním zahraničního vzdělávání. Služby poskytujeme bezplatně a taky samozřejmě nasměruje nebo zprostředkuje další služby. Pokud se na nás cizinec obrátí, tak určitě nemusí mít žádné obavy, když třeba neví, jestli jsme pro něho ta vhodná služba, tak se na nás vždycky může obrátit, to je pro nás základ a když nebudeme moci v té otázce pomoct, tak ho můžeme nasměřovat jinam.
0: Vysvětlila Proglasu koordinátorka projektů pro cizince arcidiecézní Charity Olomouc Kristýna Goša. Centrum podle ní vzniklo kvůli specifickým potřebám, které vyvstaly v posledních letech. Svůj vliv měla i ruská invaze na Ukrajinu a charitní pomoc uprchlíkům.
1: Pořádáme různé integrační aktivity, lekci českého jazyka společně s týmem koordinace Olomouckého kraje a taky při jednání s obrem azylové a migrační politiky v Olomouci jsme se dohodli, že je to skvělý nápad a skvělá iniciativa, kterou bychom mohli zrealizovat, aby tak zefektivnila a zjednodušila tu integraci a ten proces cizinců, ať už po příjezdu nebo potom v různých komplikacích, které můžou mít s pobytem, s úřady a nebo celkově s orientací v České republice. Takže to byla taková snaha více stran a my jsme se toho uskutečnění chopili a teďka už dochází k té finální části, kdy budeme otevírat.
0: Zhrnula Kristýna Goša, koordinátorka projektů pro cizince arcidiecézní Charity Olomouc. Její nové poradenské centrum začne fungovat už v pondělí na olomoucké adrese Třída kosmonautů 8.

0: 16. hodinou a 55. minutou na Proglasu začíná pořad Za 5-5.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Mnozí z vás ji pamatují jako dlouholetou moderátorku a dramaturgyni legendárního českotelevizního pořadu Objektiv. Pořadu, které Vendula Krejčová uváděla, je ale mnohem víc. Své čtvrtstoletí s Českou televizí zakončila náročnou rolí tiskové mluvčí. A pak se rozhodla obrátit list. Komunikace ve všech jejich podobách je téma, které dnes Vendulu zajímá a baví natolik, že se mu věnuje profesionálně. Jak zatočit s trémou? Co o nás a o našem okolí prozrazují drobná gesta? A umíme spolu vůbec v rychlé době internetu a sociálních sítí ještě mluvit? I na to se zeptám v pražském studiu Proglasu přesně za 5-5. Vendulo, vítej.
3: Děkuji moc za pozvání.
1: Vendy, my se známe dlouhá léta, dokonce jsme jich pár strávili v ČT v jedné kanceláři.
3: Ano, ano.
1: A já jsem vždycky obdivovala tvůj klid a kultivovaný projev při jakékoliv příležitosti. Vždycky jsem měla ten uklidňující pocit, že tebe vůbec nic nerozhází. Máš to v sobě, nebo se to dá naučit?
3: No, to jsi mě zaskočila hned takhle na úvod. Já si myslím, že určitou... Teď jsem chtěla říct zpomalenost, ale ona to není zpomalenost, ale ten nějaký ten vnitřní klid asi mám od malinka.
1: A vyzařuješ ho.
3: Asi
1: to
3: tak.
1: To je úžasný.
3: Děkuju. No, myslím si, že... Ale zase musíme odlišovat vnitřní klid a zpomalenost. Já to takhle říkám. Já třeba, ty to sama víš, když jdeme spolu někam, tak jdeš zpravidla 2 metry přede mnou, protože ty máš to tempo rychlejší než já, ale zase pokud třeba přijde na práci, tak dovedu být nesmírně výkonná. A naopak, jako pokud se něco dělá déle, než by mělo, tak mě zase hrozně vytáčí. Jakože ta výkonnost se projevuje jinak a byť asi ten, jak tomu říkáš, ten můj klid nebo ta zpomalenost tam je určitě.
1: Takže vyzařovat klid vůbec neznamená být neefektivní.
3: Asi tak bych to řekla určitě.
1: Věnujeme se v dnešní době komunikačním dovednostem dostatečně? Věnujeme jim dostatečnou péči, anebo je to podceňovaná schopnost?
3: Nejsem si jistá, jestli na tohleto existuje správná odpověď. Mě třeba hrozně překvapil ten zájem. Jednak jsem teda aktivní na sociálních sítích, kde dávám taková krátká videa s tipy a triky.
1: Tak to vlastně, pak poslechneme.
3: Tak to vlastně celé vzniklo, protože mě komunikace nesmírně zajímá. Vlastně celý můj život mám ji vystudovanou a nějakou formou komunikace se prostě živím celý život. A taky jsem pozorovatel a možná celoživotní. Možná to taky souvisí s tím, s tou mojí zpomaleností, jak jsem tady nazvala. Ty to nazýváš klid, zpomalenost, říkejme tomu, jak chceme. Já se strašně ráda dívám kolem sebe. Od malinka pozoruju, baví mě lidi, zajímají mě lidi, strašně mě zajímá, jak kdo zvládá jakou situaci, jak u toho vypadá, jak se chová. Sama víš, že když ti přijde člověk na rozhovor, ty si s ním povídáš před studiem, tak mluví skvěle, je úplně výborný řečník, skvěle formuluje myšlenky, pak si ho posadíš do studia, rozsvítí se ta červená a ten člověk se úplně změní, odpovídá ano, ne, nevím a rozpovídáš ho třeba až 4., 5. otázkou. Tak takových situací já jsem v televizi samozřejmě zažila nespočet. A svým způsobem mě tohleto fascinuje. Fascinuje mě to natolik, že kdykoliv se mi dostala do ruky nějaká studie o komunikaci nebo o řeči těla, o lidském chování, o vystupování, o rétorice, jak pracovat s hlasem, jak pracovat s tělem, tak jsem to vždycky hltala, strašně mě to zajímalo. Mám doma všechny možné knihy o komunikaci, protože mě to prostě baví.
1: Je umění komunikace i kulturní záležitostí? Vždycky si vzpomenu na ten pověstný anglický small talk, což je disciplína, kterou u nás moc neovládáme a často se jí tak trochu posmíváme. To jsou ta kliše o tom, když se mluví o počasí, považujeme to za ztrátu času. Ale je to opravdu ztráta času? Co se můžeme od Angličanů naučit?
3: Já si myslím, že to je o tom prostoru, který dáme tomu druhému člověku a vlastně dobrý komunikátor je ten, který umí naslouchat, který dá prostor tomu druhému člověku, protože po čem prahneme jako lidské bytosti? Prahneme po tom, že chceme být slyšet, chceme nějakou pozornost. A za mě Dobrý komunikátor se pozná podle toho, že ti naslouchá, že ho zajímá, doopravdy ho zajímá to, co říkáš, dovede na to reagovat, má nějaké doplňující otázky a o tom vlastně ten small talk je, že dáme tomu druhému člověku šanci, že ho nějakým způsobem posloucháme, dovedeme zapříst ten rozhovor. Small talk nás stresuje, proč? Jdeme na společenskou akci, třeba jako partnerka svého partnera, takže jdeme do prostředí, které neznáme, je plné cizích lidí a jsme ve stresu, že nebudeme umět se s těma lidma bavit, protože jsme mimo ten obor, jsme v úplně jiném prostředí, nejsme na to zvyklí, ale přece existují témata, které žijeme všichni, která nás zajímají všechny. Jakou knihu si četla, jaký seriál sleduješ, co tě teďko nejvíc baví. Dá se, podle mě, se dá rozpovídat úplně každý a dá se zabřednout do zajímavého rozhovoru s úplně každým, protože na každém člověku je něco zajímavého a když to je jeho profese, tak se ptejme na tu jeho profesi, i když nepatříme do toho jeho okruhu nebo do té profese. Stresovalo mě to dlouho, než jsem se naučila vlastně s tím pracovat a small talk pro mě byla vlastně taková noční můra, když jdeš na akci, kde ty lidi neznáš a pak jsem si řekla, ale se nemusím bavit s nima o medicíně, když jdu mezi lékaře, může se bavit s těma lidma o nich. A to je to, co je zajímá.
4: Člověk se opravdu možná nemusí tolik obávat, když pochopí, že právě třeba small talk má určitá pravidla, ta, která si jmenovala. Patří k tomu také výběr témat. Měla by to být témata, která nikoho neurazí, že?
3: Přesně tak. A v dnešní vyhrocené době já vždycky říkám, hlavně nezabřehnout na politiku, protože nechceš rovnou ten hovor, který by třeba mohl být zajímavý, ukončovat, protože prostě zjistíš, že třeba ty názory se rozchází, tak je spousta témat, přesně jak říkáš. Small talk by měl být příjemný, měl by být o tom, co nás všechny zajímá. Logicky jako první se nabízí počasí, ale to nás baví jenom chvíli, tak vždycky říkám ano, o počasí chvilku, ale pojďme už někam dál, pojďme už někam jinam. A vždycky je dobré, a myslím si, že to dělá dobrého komunikátora, pokud posloucháš toho člověka, co říká, a k těm tématům, která zmiňoval třeba na začátku, se vracíš, protože to dělá ten rozhovor zajímavý, protože ten člověk má pocit, že ty posloucháš a vnímáš to, co říká a máš ty doplňující otázky a vracíš se k tématům, která zmiňoval a tak se nemusíme cyklit jenom na počasí.
4: Zaslechla jsem také, že je vhodné omezit dobu, po kterou mluvíme my, na nějakou rozumnou časovou jednotku, zkrátka nemluvit příliš dlouho a zakončit vždy tu svoji tezi otázkou pro toho druhého, aby viděl, že se o něj zajímám.
3: To jsou přesně ty doplňující otázky, o kterých jsem mluvila. Oni na to, jak jsem tady zmiňovala ty průzkumy, tak když bychom měli, což si myslím, že samozřejmě jako nejde, ale udělat nějakou definici dobrého komunikátora nebo člověka, který se skvěle vede v rozhovoru, tak existují na to studie věhlasného Harvardu, kdy ti lidé, kteří dávají právě tyhle ty doplňující otázky, pokud jich dali 3 a více, tak jsou považovány za někoho, s kým bylo tomu druhému dobře v tom rozhovoru. Protože tím projevíme zájem o toho člověka. Přesně jak jsem říkala na začátku, o tom to všecko je, že tomu druhému dáme, projevíme ten zájem a to jsou právě tyhle ty otázky. Takže pokud mluvíš jenom o sobě, tak to dlouho toho druhého nebude bavit. Takže čím dřív projevíš nějaký zájem o toho druhého a nevím, dávala jsem taky na své sociální sítě, že dobrý rozhovor je jako houpačka, že chvíli mluvíš ty, chvíli mluvím já a o tom to je, tak nás to baví obě dvě. Není to o tom, že mluvíš jenom ty nebo jenom já, protože to za chvilku ta druhá utne a řekne naschledanou. Vidíme se příště, už se zpravila neuvidí.
4: Zmínila jsi americkou studii, ty sama si studovala vysokou školu v USA. Jaká je komunikace v USA ve srovnání se zdejšími zvyky a zlozvyky? Američané si někdy stěžují, alespoň ty, s kterými jsem mluvila, že se třeba málo usmíváme.
3: Rozhodně. Ten kontrast je veliký. Já vždycky, když jsem na léto přijela domů, tak jsem si říkala, že jsem si nikdy nevšimla, jak se vlastně na sebe vůbec neusmíváme, že se mračíme. A není zvykem, že jdu s košem a dám se do řeči s někým, koho potkám. Jo? Což ta Amerika je fascinující v tomhle tom, že tam se s tebou povídá kdekoliv, prostě kohokoliv potkáš.
4: Takže tak s tebou... taky jsou mistři small talku.
3: Ano, a taková ta, že jo, než si člověk zvykne na to, když se tě zeptá, jak se máš, že vlastně vůbec nečeká na tu odpověď. Je to samozřejmě i o tom, že jsme kulturně úplně jiní. My prostě nejsme zvyklí na to, že bychom si z něčeho něco začali s cizími lidmi povídat. Vypadáme divně, pokud se na ně usmíváme, což ti Američani mají úplně jinak. Ale co jsem si uvědomila, když jsem odjela poprvé do Ameriky, to mi bylo necelých 18, s čerstvou maturitou z angličtiny a myslela jsem si, jak se domluvím. A tam jsem si vlastně uvědomila úplně poprvé, jak strašně důležitá ta komunikace je, protože najednou je pro tebe hrozně těžké navázat nějaké vztahy, protože si s těma lidma nepopovídáš do hloubky, pokud se nenaučíš ten jazyk natolik, aby si dokázala nějakým způsobem vyjádřit své emoce, nějakým způsobem být tomu druhému parťák v té konverzaci. A to pro mě bylo vlastně to nejtěžší, no, než jsem se nějakým způsobem naučila ten jazyk na takové úrovni, abych mohla navazovat ta přátelství. A trvalo to dlouho. No, trvalo to dlouho.
4: Jedna věc je jazykové porozumění, druhá věc je nějaké vnitřní souznění. Zdá se ti obtížné přijít do nějakého hlubšího kontaktu s lidmi, kteří jsou z úplně jiné kultury? Sama hodně cestuješ. Máš nějaké specifické komunikační zkušenosti z jiných částí světa?
3: Já si myslím, že je to forma nějakého respektu, že se vždycky snažíš přizpůsobit té dané kultuře, do které jdeš. To, a myslím si, že by to vlastně tak mělo fungovat v ideálním světě všude, ale víme, že to tak prostě není. Že když cestujeme, tak se přizpůsobíme tomu danému prostředí. A pokud si upozorněná na něco, že něco není slušné, nevím, třeba mám pocit, že to je Vietnam, že tam nesaháme dětem na hlavu, mám pocit, že to je tak, že si to dobře pamatuju, tak to prostě nebudeš dělat a budeš respektovat to, jakým způsobem je ta kultura nastavená, protože ty jsi tam ten návštěvník.
4: Tak, a komunikace není jen o slovech, ale také o gestech a případně dotacích.
3: Přesně tak. Takže vždycky doporučuju se nějakým způsobem na to připravit, aby člověk nebyl zaskočen a aby nepůsobil neslušně, nevhodně. I to je známka nějakého respektu. Komunikace by měla být o respektu.
4: Připomněla jsi mi mou únorovou zkušenost z africké Ugandy, kde jsem byla velmi překvapena, jak tichým hlasem spolu lidé hovoří. My jsme tam natáčeli pro Českou televizi a myslela jsem si napřed, že jsou lidé právě trošku zaskočeni kamerou a mluví potichu, protože se stydí. Ale pak se ukázalo, že to je jejich komunikační standard, jejich projev úcty vůči druhému člověku, že spolu mluví velmi, velmi tichým hlasem a bylo to pro mě nesmírně překvapující a zároveň jsem si řekla, aha, tak my tady asi působíme jako hulváti s tou naší hlučností a snažili jsme se.
3: Mělo by to vždycky být o tom, že se prostě přizpůsobíme tomu území, na které vstupujeme. Všecko je to o respektu.
4: Když se vrátíme zpátky sem do Česka, jakých chyb v dennodenní komunikaci se nejčastěji dopouštíme podle toho, jak to pozoruješ? Protože ono většinou vnímáme chyby v komunikaci hlavně u těch druhých a málo kdy si uvědomujeme ty své, takže jaká je tvá zkušenost?
3: Já si myslím, že a vidím to i z ohlasů na těch svých sociálních sítích, že třeba teďko mé poslední video bylo vlastně na základě toho, co jsem vypozorovala z těch komentářů, co mi chodí od mých sledujících, že lidé si hodně skáčou do řeči. Jo? A vlastně chtěli nějakým způsobem navést, jak to nedělat, pokud to o sobě ví, že to dělají, že lidem skáčou do řeči, a naopak, co dělat, pokud chci se dostat ke slovu, ale vlastně ten druhý mi nedá tu šanci, protože mluví souvisle, rychle a nepustí nikoho ke slovu. A to video bylo hrozně zajímavé, protože se tam rozvinula debata pod tím. Říkala jsem, že proč skáčeme lidem do řeči? Protože my chceme reagovat na to, co nám ten druhý říká ideálně v ten moment, protože chceme nějaký svůj pohled na věc říct okamžitě. A formulujeme si vlastně tu myšlenku, tu odpověď, kterou chceme tomu druhému říct, ještě v momentě, kdy ten člověk mluví. Takže my ho vlastně úplně přestaneme poslouchat a jenom čekáme na ten moment, kdy budeme moct do té jeho řeči skočit. A tak se snažím těm lidem říkat, spíš poslouchejte, dokud ten člověk nedomluví a pak teprve reagujte a pak si teprve formulujte tu myšlenku, ať jednak chytnete všechno, co se vám snaží říct a můžete reagovat v souvislostech, nejenom na ten daný moment, který vás zaujal a chcete mu do té řeči skočit. Takže to je jedna věc z toho pohledu, jakože skáču do řeči, vím o tom a chci se zlepšit. A pak je ten druhý extrém, kdy ten člověk mluví a ty máš pocit, že ho nemůžeš zastavit, že prostě mluví a ty vůbec nemáš šance se do toho hovoru dostat. Tak já vždycky říkám, tak upozorněte na něco, co vás v ten moment zaujalo, řekněte mu to, to je strašně zajímavá věc, o který mluvíš, pojď se u toho zastavit. A najednou dostaneš ty ten prostor říct, co ty si myslíš na to dané téma, o kterém ten člověk mluví. Ale vždycky říkám, ten respekt a ta pozornost, že ten člověk měl tvou pozornost, je důležité zdůraznit, aby to nevypadalo jako to skákání do té řeči.
4: Jiná situace, která může být docela nepříjemná, je, když se ocitneme v nějakém rozhovoru, který nám nevyhovuje, buď pro nás není přínosný, nebo už zkrátka musíme jít. A když jsme slušně vychovaní, tak je nám žinantní ten rozhovor ukončit. Jak na to?
3: Vždycky říkám, zkuste se chytit toho posledního. Jo, třeba situaci. Má ten člověk v ruce oříšky, jo, a ty už víš, že už máš dávno být někde jinde, on mluví a ty třeba řekneš, tak já si vemu ještě jeden oříšek a už budu muset jít. Jo, nějak nenásilně, aby to nevypadalo jako, že v půlce věty toho člověka přerušíš, otočíš se. Vždycky zkusit to nějakým způsobem uhrát mile, s respektem, pořád se vracím k tomu respektu, protože pokud ten respekt z té konverzace nevymizí, tak jakákoliv situace i nepříjemná vlastně může být fajn.
4: Vznikají v dnešní době nějaká specifická pravidla slušné komunikace? Vždycky mě napadají ty mobily na stolech v kavárnách.
3: Myslím si, že největší respekt, který tomu člověku můžeš prokázat a to, že mu dáváš tu 100% pozornost, je to, že ten mobil schováš. A když si všimneš, tak myslím si, že už asi existují někde je sepsaný nějaký soubor pravidel, že položíš ten telefon tou obrazovkou na stůl a tím jasně dáváš najevo, že tě nebude prostě rušit, nebudeš koukat na ten mobil, nebudeš odpovídat na zprávy a ta 100% pozornost tvoje je upřená na toho druhého člověka. A to bylo vlastně taky jedno z těch videí, které docela mělo dosah, jakým způsobem ukážeš ten respekt tomu člověku, že prostě ten mobil vemeš a schováš ho do kapsy a udržuješ oční kontakt a má tvou plnou pozornost ten druhý, protože tak to je to nejmenší, jak mu můžeme dát najevo, že ho posloucháme.
4: Ty děláš, Wendy, workshopy i pro studenty. Co se jim snažíš předat a co je obzvlášť zajímá?
3: Studenti mě nesmírně baví. Mě obecně asi tím, jak jsem starší a přicházím do styku s mladšími lidmi, takřka neustále, tak jsem nadšená z mládí.
4: A Vendula úplně působí velmi mladě, jenom taková poznámka pod čarou.
3: Já jsem duchem mladá, ale bohužel čas nezastavíme. Tak co se jim snažím předat? Jo? Třeba u maturantů chytla jsem vlastně ty první workshopy, když jsem s nimi začala, tak to byly vlastně maturanti, měli krátce před maturitou. A seděla jsem s nimi a říkám, podívejte se, vy jste teďko na začátku další vaší etapy, půjdete na vysokou školu, dostudujete a dostuduje vás, nevím, v tom vašem kruhu 50-60 a budete mít všichni stejnou startovací pozici a budete usilovat třeba o 3 pracovní místa, který vás všech 60 bude chtít tohleto místo získat. Čím vyniknete? Jo, vy budete mít všichni nastudováno v tom svém oboru maximum, budete mít ty čerstvé diplomy, ale budete muset prodat to, co umíte. Budete muset umět zaujmout nějakým způsobem. Půjdete na ten pohovor a z 10 vás opravdu vyberou jen 3. Čím to bude? Jo? Čím zaujmete? Budou to vaše komunikační dovednosti. To, jak se budete umět sebe prezentovat, jak budete umět zaujmout, protože ten životopis, ten šéf firmy, který vás bude přijímat, nebo šéf HR oddělení, ten ho bude mít před sebou. On uvidí ten váš životopis, ale bude se koukat na vás a bude chtít dostat do toho svého týmu toho nejlepšího a vy tak musíte minimálně působit.
4: Ty jsi to jednou pojmenovala, když jsme o tomhle tématu mluvili, superschopností, že komunikace je vlastně superschopnost dnešní doby.
3: Já jsem o tom přesvědčená a to je vlastně i něco, co se snažím těm studentům předat. Jo? Když scrollujeme na sociálních sítích, všichni sledujeme nějaké své influencery oblíbené, nebo lidi aktivní, tak já jim vždycky říkám, proč sledujete toho, kterého influencera? Protože má tu dovednost vás něčím zaujmout. On dovede během těch, ty sociální sítě jsou tak přísné, že na to jsou statistiky, že máš opravdu 3 vteřiny na to, aby si zastavila ten scroll a ten člověk tě nějakým způsobem musí zaujmout. A potom tě baví nebo tě nebaví, jo?
4: Je to hrůzostrašné.
3: Je to šílené, ale nechci se držet ve světě sociálních sítích. Já si myslím, že přesně to, co jsem říkala, to, co říkám těm studentům, jako ta schopnost někoho zaujmout v tom reálném životě, ne v tom virtuálním, bude podle mě stále důležitější a důležitější, protože jakoukoliv odpověď v dnešní době najdeme během pár vteřin. Na cokoliv se prostě zeptáme, okamžitě máme odpověď, ale musíme se umět správně ptát a musíme umět pracovat s těma informacema, které se k nám dostanou a musíme potom nějakým způsobem umět je přenést do toho reálného života. Jo, to si myslím, že opravdu tady ty soft skills, jak tomu říkáme, budou stále cennější a cennější.
4: O sociálních sítích se často mluví jako o problému, který zmenšuje naše schopnosti komunikovat napřímo. Tak mě zajímá, jestli právě se studenty toto téma je aktuální i v tvých workshopech a naopak, jestli sociální sítě mohou být příležitostí pro komunikaci.
3: On je to vlastně takový paradox, i to, co já dělám. Jo, já říkám, nebo přijde mi vlastně děsivé, pokud sociologové světoví upozorňují na to, že se jako lidstvo nacházíme na prahu nějaké epidemie samoty. Že se uzavíráme do těch bublin, že lidi spolu mluví čím dál tím míň, že si prostě malé děti, už na to jsou výzkumy, povídají s chatem a mají chata jako svého kamaráda. Děsivost naprostá.
4: To tady ano.
3: A je vlastně strašně jednoduchý do té bubliny spadnout, protože je nám tam příjemně, vlastně ty algoritmy nám nabízí to, co nás zajímá, takže máme pocit, že ten náš virtuální svět je nějakým způsobem v pořádku a je strašně těžké z něj vystoupit a komunikovat s ostatními. To už jsme si tady řekli, že to vlastně není úplně jednoduché ten rozhovor vést. A to se snažím těm studentům taky předat. Běžte, povídejte si mezi sebou, navzájem se obohacujte, tak probírejte to, co vidíte na těch sociálních sítích. Řekněte si o tom, co tě zaujalo, proč tě to zaujalo. A to je vlastně takový ten počáteční krůček, jak by mohli začít, že jo? Protože pro každého je to téma, tráví na tom hodiny. Tak já říkám, vystupte z té své bubliny a zkuste si povídat mezi sebou. Je to leckdy mnohem větší zábava.
4: A ty jsi na svých sociálních sítích zahájila taky takový originální komunikační projekt, je to tak?
3: Snažím se vlastně nabídnout těm lidem, kteří mě sledují, ten prostor, jo, protože jednak mě teda fascinuje, kolik lidí se mě na těch sítích našlo a je to pro mě hrozně dobrý signál.
4: Pokud se čísly, je to fascinující.
3: Začala jsem s tímhle projektem někdy v březnu, mám pocit, a nazbírala jsem asi 20 000 sledujících na Facebooku a mám asi necelých 7 000 na Instagramu, což je super. A
4: některá videa jsou velmi, velmi, velmi sledovaná.
3: Ano, některá videa mají dokonce dosah, nejsledovanější mé video má dosah nějakých 850 tisíc, což kdyby mi někdo řekl v březnu, že jsem schopná na sociálních sítích dát video s takovým dosahem, tak bych si řekla, že se zbláznil. Nicméně je to pro mě hrozně pozitivní v tom, že je zájem o tu komunikaci, že ty lidi to zajímá, baví a to vidím jako hrozně pozitivní signál. To, že se chtějí zlepšovat, to, že tam lidi píšou, trápí mě tohle a tohle, jak to zlepšit, tak já jim vždycky odpovídám, to, že to víte, je skvělé. Pokud jako si uvědomujete to, že něco děláte špatně, že skáčete lidem do řeči, že mluvíte potichu, že se stydíte, tak je to dovednost, která se dá naučit. A to je vlastně další věc, kterou se tam snažím říct. Dobře komunikovat, dobře vystupovat, dobře se prezentovat je dovednost, kterou se naučíme. Můžeme na tom pracovat, dodržovat 1, 2, 3, 4, 5. krok a víš, že budeš schopná před to publikum předstoupit a komunikovat nebo se prodat, jak říkám těm studentům, cvičte si to, cvičte si to, cvičte si to a naučíte se to. Ale k té výzvě, já jsem říkala, že každý ten nový follower, který mi na ten můj profil přijde, tak já ho rozkliknu. Jo, neříkám, že ten den, ale prostě, když mám chvíli, tak koukám na ty lidi, kteří mě přišli sledovat a přijdou mi nesmírně zajímaví. Někteří tam vyrábí skvělé věci, dělají skvělé věci, učí skvělé věci. Tak jsem jim nabídla, pojďte si potrénovat tyhle ty komunikační dovednosti, tyhle ty komunikační schopnosti a dejte ostatním o sobě vědět. Jo? A natočila jsem tam svoje video, já jsem Medula Krejčová, mám za sebou tohle a tohle. A teď je řada na vás. Pojďte nám dát o sobě vědět a přesvědčte nás, abychom vás sledovali. A ti odvážnější, pár videí se tam objevilo, někteří odvážní natočili krátké video o sobě a o svém projektu, nebo o tom, co nabízí, co dělají, co umí, co je, proč bychom je měli sledovat. Ale spousta lidí mi taky psalo, a co mě to bude stát, když se do té výzvy zapojím? A já říkám, nic vás to nebude stát. To je právě, myslím si, že pro ty lidi tak zarážející, protože zpravidla výrobci platí influencerům, aby propagovali jejich výrobek velké peníze. A najednou tady přijde nějaká Vendula, která nabízí prostě to, že svým sledujícím nabídne někoho ze svých sledujících, protože vlastně celý ten vtip je v tom, že z toho já vždycky, nebo vždycky, udělala jsem to zatím párkrát, vyberu jeden ten zajímavý projekt a představím ho ve videu těm ostatním. A
4: je to v podstatě říkám, taková síť. Taková své pomoc v komunitě. Je to tak?
3: A přijde mi to, jako v tomhle to mi přijde ta fascinující ta síla těch sociálních sítích. To vlastně, asi jak jsem v tom nevyrostla, je to pro mě relativně jako nové, něco, co mi bylo vždycky cizí, nebyla jsem nějak aktivní na sociálních sítích, tak teď vidím tu sílu. A je to fascinující.
1: Posloucháte Za 5.5 s moderátorkou a odbornicí na komunikaci Vendulou Krejčovou. Vendulo, mluvila si o svých videích. Poslechněme si teď několik krátkých tipů z tvých příspěvků, které zveřejňuješ na svých sociálních sítích a na YouTube.
3: Řeknete první větu a uslyšíte svůj hlas. Je vyšší a rychlejší. To je tréma. Zpomalte a začněte používat pauzy. A klidně začněte znovu. Znáte to? Na tohle se zaměřte, když vám v komunikaci něco nesedí. Chtěli jste signály, tak tady je první. Člověk, který pravděpodobně neříká pravdu, si dává ruku před pusu. Jako by chtěl zastavit slova. Mozek cítí nesoulad a tělo to prozradí. Ne vždycky je to lež samozřejmě, ale vy to berte jako signál, že je třeba zpozornit, protože tady něco nesedí. V rozhovoru jsou důležité doplňující otázky. Pokud vám někdo něco vypráví, zkuste reagovat na to, co říká. Nenabízejte hned radu, protože ten druhý o ní kolikrát ani nestojí. Asi to znáte taky. Často si jen přeje, abyste ho vyslechli. A s radou počkejte, až si o ní ten druhý řekne.
4: Vendulo, lze se skutečně zbavit trémy?
3: Myslím si, že ve většině případů ano. Jo, pokud, a to taky na svých workshopech říkám, že pokud člověk pochopí, co se v tom těle s ním děje, a naučí se s tím pracovat, tak jsem přesvědčená o tom, že tréma se dá odbourat. Určitě si pamatuješ svoje první vysílání, kdy jsi paralyzovaná šla do studia a s každým dalším vysíláním to prostě opadlo a ta tréma se zmenšovala. Samozřejmě furt tam je, protože co je tréma? Tréma je pocit, že nám na něčem záleží. Proto se dostaví to, co to s naším tělem dělá.
4: A bije nám srdce, potí se nám ruce.
3: Přesně tak, má to různé projevy, jako někoho to může paralyzovat natolik, že není schopný slova. Ale pokud pochopíme to, že jsou to vlastně jenom fyzické projevy nějakého procesu, který se děje v našem těle a naučíme se nevím, ať už je to rozdýchat nebo nějakým způsobem pracovat s tím stresem, odvést tu pozornost. Já vždycky říkám, tak se soustřeďte, řekněte si 5 věcí, které vidíte, 3 zvuky, které slyšíte a odveďte prostě tu pozornost od toho, že jste upnutý na to, že vás čeká nějaký stresující výkon. Tak je těch metod je strašně moc. Takže každému funguje něco jiného. Já se snažím být jako velmi autentická a pokud jdu někoho učit to, jak má pracovat s trémou, tak se snažím předat to, co fungovalo mně. Protože když se zeptáte četa nebo vlezete na internet, jak pracovat s trémou, vyjede vám tam 51 možnost, jakým způsobem to udělat, tak mám nějaké své mechanismy, ať už je to dýchání, nebo přesně odvádění pozornosti, nebo vždycky říkám, naučte se první větu. První větu se naučte doslova, ať už jdete něco moderovat nebo prezentovat. Tak když budete umět první větu z paměti, zbudíte se ve 3 ráno a řeknete ji, aniž byste o tom přemýšleli, řeknete ji pomalu, tak okamžitě vyšlete tomu tělu signál, že má všecko pod kontrolou a že už pokračuje v klidu. A jsou to takové drobné triky. Zrovna tak říkám, že to je vlastně stejná emoce, jako když prožíváme něco, na co se těšíme. Tak taky jsme nervózní. Jdeme na první rande, nebo čeká nás, nevím, první vysílání nového pořadu, který jsme strašně chtěli moderovat. Jsme nervózní, ale je to ta milá nervozita, ta příjemná. Čeká nás něco nádherného. Tak zkuste to tělo ošálit, že jdete, dobře jdu prezentovat před 100 lidí, jsem ve stresu, ale těším se. A když se nám podaří to tělo takhle ošálit, že jdu dělat něco, co je mi vlastně strašně příjemný, co chci dělat, i když nahodím ten fejkovej úsměv na ten obličej, tak ošálím ten svůj mozek a to tělo si bude myslet, že jdu dělat něco strašně příjemného. A když jsem tady, abych tomu dala důkaz, že opravdu to tak funguje a je to dokonce vědecky dokázaný, tak existuje vědecký výzkum, tak je to už ten zmiňovaný Harvard a profesorka, strašně zajímavá profesorka Alison Wood Brooks, doporučuji vřele její knihu a vůbec její výzkumy, na kterých se podílí čtvrtstoletí, studuje prostě tady nějakou, říkáme to, behaviorální věda, tak měla skupinu studentů, na kterých právě zkoumala to, jak pracují s trémou. Pokud nejsi špičkový zpěvák, tak tě stresuje karaoke. Jo? Noční můra, že budeš muset prostě zpívat někde, pokud máš absolutní hudební hluch, tak oni měli skupinu studentů a ty rozdělili na půl a jedné polovině řekli, v rámci tady toho výzkumu máte jako skvělou možnost si zaspívat karaoke, úplně jako fantastický, běžte si to užít. A ty druhý řekli, je před váma ten nejvíc stresující moment celého výzkumu. Nikdo to nemá rád. Prostě tohle to je nejšílenější situace, jakou můžete zažít, jdete zpívat karaoke. A bylo to úplně, ty lidi byli hudebně na tom podobně a ty rozdíly v tom výkonu byly neuvěřitelné.
4: Jo? Šlo to lépe těm, kteří se těšili.
3: Přesně tak. A o tom to je celý ten princip.
4: K tvému dalšímu videu lze skutečně odhalit, že mi někdo lže?
3: To je strašně zajímavý. Řeč těla každýho zajímá. Jo? Kupujeme si knížky, nebo vždycky, když je článek někde v nějakém bulvárním časopisu o řeči těla, tak to čteme, protože prostě to chceme umět. Chceme poznat, jestli nám ten druhý lže, jestli je nervózní, nebo jestli něco skrývá. Spoustu publikací na to existuje. Ty nejzajímavější, co jsem kdy četla, byly zpravidla napsány lidma, kteří pracovali třeba pro tajné služby nebo pro FBI a přišli za svou kariéru do kontaktu se stovkami, ať už to byly teroristé, zločinci, prostě lidi, kteří lhali nebo se snažili něco zastírat. A oni s nima trávili hodiny. Takže oni podle nějakého jemného záškubu v obličeji dokázali vyhodnotit, jestli ten člověk je pod tlakem, že nebo je nervózní, nebo mluví pravdu. A vyšlo na to spousta publikací. Základní pravidlo z toho, co mám načteno, a protože tohle mě zajímá jako velmi, tak je, že musíme vždycky ty gesta číst bez hluku. Jo, já přesně jsem tam byla napadaná pod těmi svými videi, jakože přece každý, kdo si sahá na nos, neznamená, že lže. Samozřejmě, musíme to vyhodnotit vždycky. Čisto, v nějakém kontextu. V jaký situaci se to stalo, v jakém rozpoložení ten člověk je, jaká další gesta dělal, o čem jsme si povídali. To, že tady budu sedět a budu si prostě sahat na nos, rovnou neznamená, že lžu, ale třeba mě ten nos svědí nebo se mi chce pšíknout. Ale pokud budeš někde v nějakém nepříjemném hovoru a ten člověk říká se vždycky, jakkoliv si snažím zakrýt obličej, nebo když jsou prostě ruce, ať už je to před pusou, nebo na nose, nebo nějakým způsobem ruce v obličeji, a v kontextu té situace, ve které se nacházíme s tím člověkem, může být jedno ze znamení, že ten člověk třeba nemluví úplně pravdu. Jo? Ale říct, každý, kdo prostě si sahá na uši nebo dává ruku před pusu, lže, je strašně zavádějící. Ale řeč těla je nesmírně zajímavá, protože pokud bychom měli jít do procent, tak 60% toho, co komunikujeme, nebo jak jsme vnímaní, jsou slova. To, co ti říkám, je z 60% to, co ty vnímáš, ale ten zbytek je to ostatní. Je nějaký můj výraz v obličeji, to, co dělám rukama, jaká dělám gesta, jak na tebe působím. Určitě si pamatuješ, nebo ty ještě pracuješ v České televizi, ale ty reakce na tvá vysílání, co bývá jako první reakce? Tobě to dneska slušelo. Měla jsi hezký kostýmek, super boty, ale to, co jsi říkala, to, co jsi vysílala, zpravidla není to první, co ty lidi komentují, pokud to není tvůj editor nebo dramaturg. Jako tak. Takže
4: člověk si připadá někdy marný, protože když přijdu reakce jenom na barvu sukně a přitom probíráme nějaké zásadní, přesně, důležité téma, já to je trochu frustrující.
3: Ano, takže je to, proto to říkám, jako my, jak jsme vnímaní jako osoba, je soubor prostě věcí a to, co říkáme, ta slova, ta informace, která sdělujeme, to je 60% toho sdělení.
4: Heslo konflikt. To je to, co nás obvykle trápí v komunikaci nejvíce, že dochází ke konfliktům a třeba si zpětně říkáme, měl jsem říct něco jiného, měl jsem ho řešit jinak, příště bych se tomu chtěl vyhnout a třeba tu chybu znova zopakujeme. Dá se vytrénovat lepší řešení nebo předcházení konfliktu díky komunikaci?
3: Myslím si, že určitě. Určitě. A je v nás nějakým způsobem zažito, že když se dostaneme do konfliktu, tak co? Tak zvyšujeme hlas, křičíme, snažíme se svými argumenty přesvědčit toho druhého, že máme pravdu. A já vždycky říkám, zkuste na to jít obráceně. Zkuste se podívat na celou tu situaci, na celý ten problém očima toho druhého. Zjistěte si první, poslední, proč ten člověk má takovýhle názor, z jakých informací vychází, proč vychází z těchto informací, proč nepracuje s informacemi, které mám já k dispozici. A namísto toho řešit to křikem, argumentací, pojďme najít nějakou schodu, pojď si vyslechnout ty mé argumenty, já si vyslechnu ty tvé argumenty, ale vždycky spíš než nastoupit a křičet a přesvědčovat o svých, tak já vždycky říkám, snažte se to pochopit očima toho druhého a snažte se nějakým způsobem dobrat k nějakému závěru, který nemusí být zrovna to, že pravdu máš ty nebo já. Můžeme dojít k nějaké schodě nebo k nějakému východisku přijatelné pro nás, pro obě.
4: Občas se ale stává, že třeba ta druhá strana nemá o něco podobného zájem. Jak se naopak bránit třeba manipulaci nebo agresi? Lze odrážet agresivní projevy a zůstat u toho gentlemanem, respektive lady?
3: Já jsem přesvědčená o tom, že ano. Jo, a nevím přesně, jak říkáš, jestli to je o tom mém nějakém klidu nebo prostě o mém nastavení, ale myslím si, že vždycky to lze a zase se vracím k tomu respektu. Jako v každém jednom hovoru, rozhovoru, dialogu, říkejme tomu, jak chceme, je ten respekt zásadní. A pokud jako budeme k tomu druhému přistupovat s respektem, tak není přece nutný křičet na sebe. Jo, asi samozřejmě může být lec, který posluchač řekne, no to je teda jako hodně naivní, ale myslím, že ten respekt je prostě jako zásadní věc. A pokud jako to v sobě vydolujem a najdem, tak nemusíme do konfliktu jako vyhrocený. I ten nejšílenější konflikt se přece dá vyřešit.
4: Sama vychováváš 3 děti. Co komunikace s 12-letými dospívajícími nebo mladými dospělými? Lze se vyhnout pohledu rodiče nějakým negativním komunikačním stereotypům, na které jsou puberťáci alergičtí nebo zkrátka zaklapnou uši a nechtějí slyšet, co jim říkáme. Jak na to?
3: Já si myslím, že ten rodič musí přistoupit k tomu, že prostě ta puberta je náročná. A někdo to hezky sformuloval, že puberta je proto, abychom se od sebe nějakým způsobem odpoutali, aby se přestřihla ta pomyslná pupeční šňůra, protože to dítě je tak strašně nesnesitelný a nelze s ním nějakým způsobem v uvozovkách normálně komunikovat. Ale zase na druhou stranu nemusí to k tomu dojít. Já to vidím na svých dětech, jo? Jako je to náročné období, ale pokud přistoupíme na to, že chceme být součástí jeho světa, tak proto musíme taky něco udělat. Já bych třeba dobrovolně nešla na fotbal. Nezajímá mě ten sport, nebaví. A jsem na fotbalu každou sobotu, protože jedno z mých dětí, to pubertální, hraje fotbal a já jsem největší faninka fotbalových utkání. Jsem tam, protože je to svět mýho dítěte a já chci být jeho součástí. Takže pokud s tím dítětem chceš komunikovat, tak musíš se stát součástí jeho světa. Musíš se zajímat o to, jak se jmenují jeho kamarádi, co dělá, jak rád tráví volný čas a být součástí té jeho bubliny. Jako lehce se to říká, je to náročný, ale musíme k tomu takhle přistupovat.
4: Wendy, odkud čerpáš inspiraci pro svá témata? Vím, že se stále vzděláváš.
3: Jak jsem říkala, mě baví číst výzkumy, jo, to prostě, protože, a to jsem tady vlastně taky chtěla říct, že veškeré věci, které já na ty sociální sítě dávám, tak to nejsou nějaké moje nápady, ta se probudila a řekla, že nám prostě tady bude něco vyprávět. Jsou to věci, které mě zaujmou z vědeckých výzkumů, nebo z publikací o komunikaci, nebo jsou to situace, které jsem zažila, nebo se mě na to lidi ptají. A teď, jak ta komunita roste, tak mě strašně baví reagovat na témata a problémy nebo komunikační nějaký strasti, které trápí ty mé sledující a snažím se jim vyjít vstříc, protože si říkám, kvůli tomu oni tam jsou. Takže pro mě jsou inspiraci lidi. Lidi, se kterými si ráda povídám, se kterými ráda komunikuju, kterými ty témata dávají, anebo jsou to věci, které mě zajímají a říkám si, že by mohly zajímat i ostatní.
4: Na co lidé nejvíce klikají a reagují? Je nějaké téma, které vždycky vzbudí ohlas?
3: Myslím si, že hodně populární je ta řeč těla. A tu se tam snažím, že jo, protože ono nestihneš to vysvětlit ve 30 vteřinách a další videa podle mě na sociální sítě nemá smysl dávat. Tak třeba moje nejsledovanější video je, a taky je to vlastně založené na vědeckých výzkumech, které mě zaujaly, že tam, kam směřují špičky tvých bot nebo špičky tvých chodidel, tak tam je upnutá tvoje pozornost, jo? Takže já jsem tam dala video ve smyslu, pokud si s někým povídáte a špičky jeho bot míří k východu, tak dost pravděpodobně nedává pozor prostě to, co říkáte.
4: To začnu sledovat, to je teda
3: a
4: zajímavé.
3: Ale to by si nevěřila, co se tam jako strhla, jaká forma diskuse se strhla pod tím videem, protože to bylo. Přesně, paní chytrá, co nám tady povídá a to mám nosit v kapse kompas. A přitom tady to s těma špičkama bot je taky krásný výzkum byl, takový ty fast dating, nebo víš, co myslím, takový ty seznamovačky, jak přijdeš, sedíš naproti někomu 5 minut, oni tě pošlou dál a sedíš naproti někomu jinému. A právě tady ta harvardská profesorka si říkala, že to je vlastně skvělá možnost analyzovat tady ty jednak tyhle ty rychlý rozhovory, které tam proběhnou mezi těma lidma, to, jak ty lidi na sebe reagujou a proč ten druhý dostal další šanci, protože princip je takový, že pokud tě někdo zaujme, dáš mu někde čárku a on tě potom vyzve k dalšímu nějakému setkání. A vědecky je dokázáno, že ty páry, které dostaly další šanci, nebo tak přesně tam špičky jejich bot, nebo ať už je to prostě celé tělo, máš plně tu pozornost, věnuješ tomu člověku naproti tobě, včetně tvých chodidel. Takže pokud tam někdo seděl, ale byl prostě vytočený takhle, protože tam byly kamery, že jo, který snímali ty lidi, takže ta analýza těch několika párů, který se účastnili tady toho experimentu, šla opravdu do hloubky a vyšlo z toho, že ta pozornost určuje přesně i směr těch chodidel.
4: Když Wendla řekla, vytočili se takhle, tak se otočila špičkami svých bod ke dveřím. A to asi naznačuje, že už bychom pomalu měli končit. Proto tedy přejdu ke své poslední otázce. Wendulo, co chystáš do budoucna? Jak chceš dál tohle téma rozvíjet?
3: Strašně mě baví ten zájem. Upřímně jsem ho nečekala. Takže teď momentálně jsem ve fázi, kdy další krok vidím jako nějakou prezentaci sebe a toho, co nabízím na nějaké webové stránce. Vůbec jsem netušila,

0: Protože práce jeden na jednoho si podle mě, z té je podle mě nejvíc vidět, jak se ten člověk posouvá.
1: Tak nechť se v komunikaci posouváme všichni, tak aby se nám spolu všem lépe žilo. Díky, že jsme strávili náš společný čas tak příjemnou komunikací, Vendulo. Hostem za 5.5 byla novinářka a odbornice na komunikaci Vendula Krejčová, takže moc ti děkuju, ať se ti všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to užila. Děkuju.
1: A ze studia se loučí Hana Šarfová a z režie Adéla Šimuníková. Hezký den všem.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
3: Chci se učit. Jako dítě jsem byla pochopitelně naivní a všechno jsem se ráda učila. Nepochybně jsem každou novou zvládnutou dovedností rostla a nabývala osobní hodnoty. Jinými slovy řečeno, měla jsem se čím chlubit. A já se chlubila ráda. Postupně jsem zjistila, že nové dovednosti nejsou vždycky jenom zisk. Když se člověk něco už jednou naučí, musí to pak zbytek života dělat. S jakou pýchou jsem šla poprvé, po druhé a asi i po třetí úplně samostatně pro mléko, chleba a rohlíky. Mohla jsem prasknout, že už to sama dokážu. Jenomže když se to stalo mou běžnou povinností, přestalo mi to tak atraktivně připadat. Musím skočit pro nákup, no a co? O samostatném mytí nádoby nebo umývání schodů v domě se ani nebudu rozepisovat. Princip byl stejný a vývoj mého přístupu rovněž. S touto zkušeností mě zarazilo jedno místo v písmu. Píše se tam, že komu bylo mnoho dáno, od toho bude také mnoho požadováno. My křesťani se mezi sebou pořád o něčem vyučujeme a já bych se toho skoro bála. Když totiž o něčem nevím, nikdo mi to nemůže vyčítat, že to nedělám. Když ale vyslechnu vyučování na nějaké téma, pak už nemám výmluvu. Vím dokonce, že to ode mě bude vyžadováno a to není jen tak. Tohle zjištění mnou docela otřáslo. Od té doby si vážně dávám pozor, na jaký seminář a na jakou konferenci se přihlásím. Vím už, že naučit se něco nového není jen tak. Bude se to ode mě vyžadovat.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat
1: Tomáš Muštěk
0: a Josef Javůrek.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly a také předkládáme ty úmysly, které jste nám poslali sem do redakce anebo zatelefonovali formou hovoru.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Prosme o spravedlivý trvalý mír pro Ukrajinu a všechna další místa, kde vládne násilí a nespravedlnost. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za politické představitele naší země, aby sloužili společnému dobru a nepodléhali osobním zájmům. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezlejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za Česko, Polsko i celou Evropu, abychom se nenechali rozdělit lží a hybridními útoky a aby mezi námi převládala důvěra a pokoj. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny, kteří ve svém životě zažívají nespravedlnost, aby nestratili důvěru v dobrého Boha. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pán, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za nás, abychom se navzájem méně porovnávali a dokázali přát dobro druhým. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Začíná 219. kolo folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem vás zdraví tradiční dvojice, hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka. Přejeme klidný a ničím nerušený poslech. Pozdrav míří k našim pravidelným i mimořádným posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu. Zároveň děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si našli či najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. To lze například prostřednictvím SMS, a to od skončení dnešního pořadu až, pozor, do čtvrtku 8. října do 12. hodiny polední. Příští kolo sedmičky bude totiž nesoutěžní. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Nejsnažší hlasování je pomocí SMS, číslo telefonní hudební redakce je 736 510 850, po případě z formuláře webových stránek Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu Proglasu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Ostatně možnosti hlasování vám zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola tedy postoupí nejméně 3 počty rovnosti hlasů i více písní, takže je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujal výlet k Domažlicům za Konrádyho dudáckou muzikou a jedním z jejich největších hitů polku s názvem Nevolickém houdolí jste dál neposlali. Na Chodsku ovšem zůstaneme i tentokrát, ovšem opět z populární písní Haty svatý Vavřenečku. Hraje domažlická dudácká muzika, zpívá nositel slavného chodského příjmení Kamil Jindřich.

0: Vzpomínce na nedávno zemřelou výjimečnou zpěvačku lidových písní z Oravy, Darinu Laščiakovou a její dvě pěsně z Mijavy za doprovodu Olunu vaše hlasy k postupu bohužel nestačily. Přesto zůstaneme na Slovensku alespoň volbou písně. Na novinkové pozici totiž paní Laščiakovou vystřídá muzika folklorního souboru Půčik z Brna, který se zaměřuje na lidové písně ze Slovenska a z moravsko-slovenského pomezí. Půčik byl založen v roce 1991 a slaví tedy v letošním roce půlkulaté výročí, které si připomněl koncertem na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. V podání Půčiku a jeho solisty Vojty Konečného uslyšíme Sadus pod Polania.
1: Už je mitra, aj po mitra.

Naopak postup uhájila a o třetí postupovou pozici se dělí cymbálová muzika Bukovinka, která od roku 1995 působí v Bystřici pod Hostýnem. U vás posluchačů uspěla svatební sada z alba Sloboda Sloboda, a to písně Sama sujá, paní matko sama, v úpravě Kateřiny Kovaříkové. Hraje Bukovinka, zpívá dívčí sbor Jaderničky.

Dolní sedmičky. Předchozí písňovou sadu s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka tak střídá milostná táhlice Čí to pachole noci chodí. Ať se vám líbí.

Muzika souboru Dylan z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchu v Českém lese, se stále drží na postupové pozici. Pouze milostnou táhlici, když jsem šel od svý milý Haničky v podání Dalibora Bárty, která minule zazněla už po třetí, střídá milostný popivek Co jsem řekl, zpívá opět Dalibor Bárta.

Na druhém místě přičiněním vašich hlasů postoupila Sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbalové muziky z Milotic. Ostatně není jedinou zpěváckou osobností svého rodu. Výjimečným zpěvákem, solistou a primášem strážnického Danaje je její muž Jan Gajda. Ale nyní nám potřetí zaspívá jeho žena Lenka.

na slavnostní fanfáru a zcela upřímné blahopřání. Naprosto zaslouženě a suverénně se novým členem zlatého výběru folklorní sedmičky stává Martin Čambal. Jedinečný interpret tradičních horňáckých balad i písní završil svou cestu naší hitparádou dalším vítězstvím s žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Majiteli nezaměnitelného hlasu gratulujeme i za vás, posluchače, kteří jste pro něj vytrvale hlasovali. Přejeme mu hodně zdraví a stálé potěšení z muzeí.

Samozřejmě vítěze vystřídá další novinka, bude to uherskohradištský Kunovjan, muzika s více než půlstoletou tradicí, pojmenovaná podle místa svého založení, někdejší bašty moravského leteckého průmyslu Kunovic. Od 80. let je však soubor usazený v Hradišti. Představí se nám solistka Kamila Machová se sadou tanečních písní Oj na Trenčanském mostku. Pokud se vám líbí, pošlete jí hlas.

Právě dozněla nabídka 219. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to domažlická dudácká muzika z písní Haty svatý Vavřenečku,

0: Další kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 26. září a bude tentokrát nesoutěžní. Představí se nám totiž jako obvykle touto dobou výběrová Folklorní sedmička Gala s písněmi, které v uplynulém roce u vás budovaly nejvýrazněji. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 8. října do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný, takřka podzimní víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Za několik okamžiků bude 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už u rozhlasových přijímačů vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zýváček, který bude jako vždy patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Chystání na Vánoce je krásný čas. Větší děti už kromě dárků od Ježíška chtějí také druhým nadělovat dárky, jako on. Lucka pomáhá mamince a taky vymýšlí dárek pro babičku a to musí být něco.

0: Ve všech rodinách se už peče. U Procházků, u Kalinů, u Bartošů. Včera odpoledne si Lucie dávala navzájem ochutnávat vánoční cukroví s Krištofem. Dneska si zase o velké přestávce vyměňovali s Lidkou svačiny. Každá donesla od každého druhu, který už mají doma upečený, jeden kousek a byl toho plný pytlík. Ale Lucka přinesla přece jenom víc. U Procházků totiž pečou vánoční cukroví dva. Dole babička a nahoře tatínek. Závodí spolu, kdo bude mít lepší a žádný neprohrává. Maminka nepeče, jen někdy tátovi pomůže tvarovat cukroví, které se nedá vykrajovat formičkou. Vykrajování dělá Lucie a často se jí do toho plete taky Barborka. Maminka nepeče proto, že má plno jiné práce. Nejvíc s uklízením. Však Lucie napočítala, že mají v domě 15 dveří a 9 velkých oken a těch polštářů, záclon a koberců a všechny by měly o svátcích vonět čistotou. V poslední době voní však dům ze všeho nejvíc vanilkovými rohlíčky, hrozinkovými kuličkami, zázvorkami a čokoládou. V poslední době je vůbec plno práce a starostí, ale takové veselé práce a příjemných starostí, především z dárky. Kolik lidí Lucie má, tolik dárků, aby připravila. Na zásuvce svého psacího stolku si pověsila ceduly s varovným nápisem Zákaz otvírání. Rovná si tam balíčky. Už dávno před Vánocemi se ovšem byla poradit s maminkou. Hlavně jí ale zajímalo, co by si přála ona a co tatínek.
1: Nám dáš nejvíc, když budeš veselá a aspoň trochu pořádnější ve svých věcech. A taky by ses nemusela tolik bát lidí. Ale mami, ty mě vůbec nechápeš. Co mi tady říkáš, to není žádný opravdický dárek. No dobře, donesu ti kus hlíny a něco tatínkovi vymodeluj. Mně zase můžeš namalovat hezký obrázek. Jenomže já mám taky plno peněz. No, zkus, jak je těžké.
0: Lucka podstrkovala mamince pod nos žluté prasátko.
1: Však máš komu co kupovat. A ani ti to pro všechny nebude stačit.
0: Lucie prasátko vykuchala a začala nakupovat. Barboře plyšovou ovečku, mamince k tomu obrázku kapesníky, tatínkovi zápisník s propiskou, Lidce cvakací sponky, Krištofovi pastelky, dědovi a babičce ze Slovenska krabici vonavých mídel a kolínskou. Tetám a strýcům nekupuje nic, s těmi se taky uvidí sotva jednou dvakrát za celý rok, ale něco má i pro všechny ještěrky. V domácích potřebách nakoupila 12 vařeček a na všechny ty vařečky společně s maminkou přidělali copánky z vlnky. Fixou namalovali obličeje, pod krk uvázali stužky, z barevných odstřižků udělali sukínky. Když se takováhle vařečka zapíchne třeba do květináče, jako by se z něho smála pěkná panenka. Všechny dárky by tedy měla připravené. Jedině babička Procházková dělá Lucii ještě starost. Co pak jí může stále dokola dávat toaletní mýdlo, kávu nebo kaktus? Ke svátku, k narozeninám, pořád stejně. Dokud měla Lucka v peněžence posledních 20 korun, nic tak zvláštního se vymyslet nedalo. Ale včera večer, když dole slepovala rybízovou marmeládou babičiny dobré hvězdičky a nakonec ještě utřela všechno nádobí, vytáhla babička z zásuvky 100 korunu. A prý je to za pomoc.
1: Ale babi, naši by se zlobili, že si od tebe vezmu tolik peněz.
0: Nechtěla Lucka, ale babička začala navádět.
1: Rodičům nemusíš nic povídat. A kdybych nemohla, nedám ti nic. Ale dneska jsem dostala za svetry, tak ti snad můžu, Lucinko, tu 100 věnovat. Vím, že před Vánocemi nějakou korunu potřebuješ.
0: Lucka už se s babičkou nepřela. Aspoň jí za ty velké peníze něčím překvapí. Něčím neobvyklým. Co by to však mělo být? Kudy chodí, tudy jí to vrtá v hlavě. Po vyučování se před školou potkala s Kalinou.
1: A Krištof mívá občas i dobré nápady, nejen pitomé jako s tou dýní.
2: Co myslíš, Krišku, že bychom měli koupit naší babičce?
1: Zeptala se rovnou. Kolik máš?
2: 120 korun a Barborka 10 navíc.
1: Tak s tím už by se dalo něco podniknout. Než došli na kraj ulice, kde Procházkovi bydlí, měla Lucie po starosti s babičkou. Bude pro ní mít takový dárek, že se jí z toho rozbušilo srdce. Krištofův bratr Martin, který chodí na gymnázium, má spolužáka a ten prý chová exotické ptáky. Papoušky, andulky, korely a taky je prodává.
2: Jenomže naše babička zvířata nechce. Říká, že zvíře nepatří do bytu a že dělá nepořádek.
1: Namítla Lucka. Papoušek není zvíře, ale pták, ten sedí v kleci, takže nepořádek nedělá. Moje babička má taky korelu a jak je ráda, že ji má. Povídala, že je to její nejlepší společnice. Prý by jí bylo bez ní celý den smutno, řekl Krištof. A právě po téhle Krištofově větě začalo Lucii bušit srdce vzrušením. Tohle je asi skutečně ten pravý dar pro babičku. Vždyť ona je u sebe dole taky hodně sama, i když za ní chodí zákaznice a sem tam přijde jen tak na besedu nějaká stará paní, stejně každá za chvilku zase odejde. A pak musí být babičce smutno. Jako té Krištofově. Papoušek by jí krásně obveseloval.
2: A co klec? No to už nemám.
1: Neboj, to zařídím sám. Krištof si ví se vším rady. Na půdě mají hned dvě staré klece. Ať jde Lucka klidně domů, on teď zajede trolejbusem do lékárny, kde je teta Marie paní magistrou, a o tu jednu si jí řekne. Klec bude, s tím může Lucie počítat. A večer Krištof s Martinem domluví, kdyby si mohli třeba i s Barunkou k tomu jeho kamarádovi přijít vybrat papouška. Určitě prodá. Peníze potřebuje totiž každý.

0: Dárek pro babičku Lucka vymyslela a i když babička u sebe doma žádné zvíře nechce, papoušek prý zvíře není, když je pták. No uvidíme, co na to zítra poví Lucčině rodiče. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pělchová. A teď už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý večer, pane, díky. Víc se ani dneska nedá říct. Vím, že mě máš rád a že jsi se mnou každý den. Prosím tě, žehnej těm, kteří mě prosili o modlitbu. Amen. A mně už nezbývá, než se s vámi, děti, dnes rozloučit. Přeji vám krásnou dobrou noc, ať se vám zdají hezké sny, no a zítra je před námi ještě volná neděle. Tak doufám, že ji prožijete naplněnou. A nezapomeňte v 11 hodin zavolat do Proglasa. Těšíme se na vás a máme pro vás zvídavé otázky. Mějte se moc krásně. Ahoj.
1: Ještěrka podjedlí, točila jojen.

Příjemný poslech, příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Dnes vás v týdeníku Slyšte lidé pozvu na výlet do Brazílie, v letošním roce už po třetí. Vedle nových alb brazilských umělců dostávám do redakce také pravidelné výběry nových singlů z této velké země, a to v rámci programu Brazil Calling. V dnešním pořadu budu vybírat z větší části právě z nich, ale sáhnu i po několika albových novinkách, které se ke mně přes léto 2026 dostaly. Jako první budeme poslouchat trio Gistančiš, pro které je vedle hudby samotné důležitý sociální a politický rozměr písní. Album Cybertropiku pracuje s myšlenkou Marka Fischera, že je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Album vznikalo v letech 2023 až 2024 v Rio de Janeiro a jeho základním tématem je život na periferii, každodenní práce, doprava, sociální nerovnost, násilí a pocit odcizení ve světě, v němž se hranice mezi člověkem a strojem stále více stírá. Konkrétně název Cybertropiku vystihuje spojení technologií, kapitalistické dystopie a tropické reality. Elektronické nástroje a samplery se tu potkávají s prachem ulic, levným alkoholem, policií, veřejnou dopravou a každodenním přežíváním. Poslechneme si skladbu Latinu.

0: mucho gusto familia.
1: To bylo tedy brazilské trio Gistantes ve skladbě Latinu. Vlastní skladby i přepracované písně jiných autorů nabízí na svém albu Retro Sambas zpěvák Pedro Volta. Pro jeho styl je typická harmonická rafinovanost, jazzové cítění a schopnost rozvíjet brazilskou hudbu i mimo její vlastní žánry. Album se stylově pohybuje mezi sambou, bosanovou a písničkářstvím, přičemž autor čerpá z hudby, která v Brazílii vznikala od 40. let minulého století. Ostatně návrat do minulosti naznačuje i název alba Retro Sambas. Poslechneme si píseň Palhaçada Pitomost.

0: Que palhaçada você fez?
1: Zpíval nám Pedro Volta. Brazilská zpěvačka, skladatelka a producentka Ellen O'Leary se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá otázkami původu, sounáležitosti a kulturní identity. Název skladby Abya Yala odkazuje na původní název amerického kontinentu v jazyce domorodého národa Guna a upozorňuje tak na perspektivy, které v převládajícím výkladu historie často zůstávají opomíjeny. Hudebně skladba propojuje vlivy soulu, R&B, rapu a afrobeatu a odráží stále globálnější a propojenější podobu současné černošské brazilské hudby.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě z Brazílie a v tuto chvíli si pouštíme singly doporučené v rámci platformy Brazil Calling, což je servis zasílání aktuálních brazilských nahrávek pro hudební novináře. Ve skladbě Adeus Bem-vinda se setkávají tři významné osobnosti brazilské rockové historie. Dado Villa-Lobos, Humberto Jessinger a Herbert Viana. Každý z nich pomáhal formovat jednu generaci brazilské populární hudby jako člen kapel Legião Urbana, Engenheiros do Havaí a Os Paralamas do Sucesso. Přestože jde o skutečné rockové legendy, skladba je velmi osobní a vychází z témat rodičovství, odloučení a emocionálně složitého okamžiku, kdy člověk sleduje své děti, jak si budují vlastní život v zahraničí.

To byly Dadu Villa-Lobos, Umberto Jezinger a Herbert Viana, tři klíčové postavy brazilské hudební scény v nové nahrávce Adeus Bem Vinda. Baskytarista Moises dos Santos vydal v červnu album Maria, které pojmenoval po své matce a na kterém se vrací ke svým hudebním kořenům. Inspiraci čerpá z hudební kultury brazilského severovýchodu, kde se po staletí propojovaly africké, domorodé a evropské tradice. Dos Santos, který už čtvrt století žije v Londýně, byl doposud známý především jako doprovodný hráč, který spolupracoval například se zpěvákem Gregorym Porterem nebo zpěvačkami Janelle Monáe a Emily Sandé. Tentokrát se poprvé představuje jako sólový hráč. Do skladby Boa Viajem nahrál baskytaru a naspíval vokály.

Silný příběh stojí za vznikem alba Sinželíňa, zpěváka Markuse Jobima. Produkci nahrávky totiž přerušily ničivé povodně v brazilském státě Rio Grande do Sul, kde se Jobim a jeho spolupracovníci zapojili do pomoci postiženým. K nahrávání se vrátili později a album dokončili v polovině roku 2025. Jobimová hudební řeč je zakotvena v brazilské tradici, především v odkazu jeho jmenovce Toma Jobima nebo Miltona Nascimenta, ale její záběr je mnohem širší. V jednotlivých skladbách se ozývají také ozvěny argentinského rockového písničkáře Luise Alberta Spinetti nebo Nicka Drakea. Současně se Jobim obrací k mladší generaci brazilských tvůrců, mezi něž patří Tiago Amut, Vanessa Moreno, Tim Bernardes nebo Zé Manuel. Markus Jobim na svém novém albu pracuje s písňovou formou i instrumentálními meditacemi a poprvé ve své kariéře vytváří aranžmá pro malý komorní soubor. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Silencio.

interpretace, v níž se potkali potomci obou těchto umělců, tak proměňuje klasickou píseň v dialog dvou generací a zároveň připomíná trvalý význam tradice brazilského písničkářství.

zpívala Terra Blanku, píseň svého dědečka Billyho. Marcel Powell hrál na kytaru. Kolektiv hráčů na perkuse z brazilského státu Bahia, Batucada Tamarindo, se spojil s dalšími dvěma hudebníky, Mauriciem Badem, známým z kapel Ile Aie a Timbalada, a Ederem Orochou ze skupiny Mestre Ambrosio. Společně vytvořili skladbu Ferengenge, energickou afro-brazilskou perkusní jízdu plnou výrazných rytmů. Teď to tedy bude zase jiný charakter brazilské hudby.

Brazilská zpěvačka a skladatelka Dani Cruz pochází z města Natalu na severovýchodě země a ve své hudbě propojuje sambu, brazilskou populární hudbu a vlivy z různých koutů světa. Její píseň Cheirando a Flor, tedy vonící jako květina, vypráví o bolesti z rozchodu a následném hledání nové síly a obnovy. Obraznost textu pracuje s přírodními motivy, například se slovy o padajícím listu a přicházejícím jaru, a bolestnou vzpomínku postupně proměňuje v představu růstu a krásy. V roce 2025 Dani Cruz vydala své první album Canto de Sol, na kterém se věnuje tématům lásky, paměti, spirituality a sebepoznání.

Cestujeme hudební Brazílií, jednou z největších a také kulturně nejzajímavějších zemí světa. Zpěvačka a skladatelka Carla Kazarim se do širšího povědomí dostala díky soutěži The Voice of Brazil, ale její hudební cesta začala mnohem dříve, už v dětských pěveckých sborech a při místních vystoupeních. Postupně si vytvořila vlastní repertoár i osobitý umělecký výraz a od televizního úspěchu se posunula k samostatné kariéře písničkářky. Skladba Ašu ukazuje její schopnost spojovat současný brazilský pop s výrazným pěveckým projevem, který vychází z dlouholetých zkušeností s vystupováním.

Kapela Cidade Dormitorio ze severovýchodního státu Sergipe patří k výrazným představitelům současné brazilské alternativní rockové scény. Ve svých písních často zachycuje život mimo velká města, zkušenosti mladé generace a proměny společnosti a přináší tak pohledy, které se v hlavním proudu brazilských médií objevují jen zřídka. Skladba Morcega, na níž se podílí také hudebník a producent Ima, rozšiřuje zvukové možnosti kapely, zároveň si však zachovává její charakteristickou schopnost ostře a pozorně komentovat každodenní realitu.

Jako další se nám v rámci našeho putování za brazilskou hudbou představí Izzy Gordon. Její rodina je hluboce spjata s brazilskou tradicí a proslavila se interpretacemi jazzu, soulu, samby a dalších žánrů černošské brazilské hudby. Ve skladbě Malandru se Izzy Gordon setkává s Biou Ferreirou, která si v Brazílii i v zahraničí získala výrazné publikum propojením písničkářství se společenským aktivismem. Společně se vracejí k jedné z tradičních postav brazilské kultury, archetypu malandra, tedy chytrého, někdy i lehce prohnaného člověka, žijícího na okraji společenských pravidel a nahlížejí jej současným a společensky angažovaným pohledem.

Na závěr dnešního pořadu se nám představí zpěvačka a skladatelka Janine Matias, která se narodila v hlavním městě Brazílii a ve své hudbě propojuje sambu, rap a elektronické zvukové plochy. Ve skladbě A Bahia Virá potvrzuje své postavení jedné z výrazných afrobrazilských osobností současné hudební scény. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám dnešní pořad líbil. Kontakt je tesar@proglas.cz. Naslyšenou u dalších pořadů a u další skvělé hudby se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Dámy a pánové, vítám vás u nového podcastu Charity Talk. Řada osobností se často chlubí tím, že dělají takzvaně charitu. Věnují tomu čas, jméno, tvář. Ale můj dnešní host tomu věnuje i kus života, kus sebe. A vlastně se to stalo kromě jeho profese, respektive její profese, součástí jejího života. Mým dnešním hostem je zpěvačka, herečka, producentka, maminka, mamina, Lucie Bílá.
1: Švadlena.
0: Lucie Bílá. Lucko, krásný den.
1: Já moc děkuji za pozvání. Těšila jsem se.
0: Já děkuji víc, protože se mně stalo něco, co jsem nečekal. Když jsem Lucku oslovoval, jestli by přišla do tohoto podcastu, tak jsem si říkal, zkusím to, protože vím, co toho máte za sebou a před sebou. A během minuty se ozvalo, ano, kdy a kde mám být. Tak to moc děkuju. My jsme si vás, Lucko, pozvali nejenom proto, že skvěle zpíváte, vedete divadlo, hrajete, točíte, na jeviště skáčete, ale taky proto, a to víme dobře oba dva, že děláte to, čemu se říká charita, ale opravdu to, co je charita. Pomáháte druhým, pomáháte potřebným, už proto, že je vám to blízké. Proč jste se rozhodla, kdy vůbec pomáhat druhým?
1: Tak je to součást toho mýho povolání. A já mám pocit, že jsem tam měla v krvi už od jak živa. Pamatuju si, když už ve škole jsem doma brala bonbony a rozdávala si mi dětem ve škole. Aha. Protože jsem měla nějak pocit, že to je správný a že se mi zdalo, že jich máme moc. A vlastně já mám tolik štěstí a rozdávat ho a dělit se o to štěstí s druhýma mně přijde prostě přirozený. Neumím si ani představit, že by to bylo jinak. A hlavně jsem zjistila, že dělat radost těm druhým mi dělá obrovskou radost. Někdy říkám, že vlastně dělám charitu ze sobectví, protože mi to dělá strašně hezky na duši být platná těm druhým. Ovlivňovat jejich život nebo pomáhat jim s nějakýma. Já, jakmile slyším, že má někdo třeba problém, ten vyřeším okamžitě. S těma svýma už mám trošku honičku, ale pro ty druhý jsem schopná se rozkrájet. A já jsem začala kdysi háčkovat srdíčka, jsem dokonce v té knize rekordů tady, ano. Protože jsem jich uháčkovala pro Konto Bari a hry asi 3,5 tisíce, ale to se mi zdálo strašně zdlouhavý, to háčkování. Já jsem si najednou čuchla ke korálkům a zjistila jsem, že to je rychlý, skvělý a že mě to strašně uklidňuje, baví. A od té doby, což už je několik let, navlíkám a vlastně tím začínám den a končím den a kupuju za to invalidní vozíky. A lidi se mě ptají, proč, když už jsem jich předala asi 640, proč to někde neukážu, ale já to nedělám proto, aby jsem se tím někde chlubila, ale protože mně to přijde fajn. Jako ty šťastný lidi, kteří se třeba k tomu vysněnému vozíku nedostanou a já jim můžu jenom tím svým koníčkem k němu pomoct. A vlastně v době covidu mi vyšla kniha, která se jmenuje Posílám to dál. A ona je o tom, že dobro se nikdy neztratí. To dobro, který člověk pustí ven. Ono se nemusí vracet mně, ale ono se vrátí někdy někomu. To znamená, neztratí se. Tak proto.
0: Já mám teda pocit, že dneska si nebudem povídat, ale bude to monolog, což je dobře, ne, to je v pořádku.
1: Já totiž, jak jsem vlastně teďko po premiéře, tak jsem prostě taková naspídovaná, tak se omlouvám, ale budu se nadechávat a můžete stihnout mezi tím v té pauze.
0: Ale chci říct jednu věc, vy jste řekla, že to neděláte proto, abyste se s tím někdo ukazovala, což je jasný, protože se známe dlouho a vím o vás hodně, pracovali jsme spolu, tak vím, jak fungujete, ale občas je potřeba to ukázat právě proto, aby lidi viděli, že ty peníze, které investují prostřednictvím srdíček, náramků, korálků, přívěšků a podobných věcí, opravdu se k těm lidem dostanou. Což možná je o tom, že řada lidí nechce třeba věnovat nějaké peníze na různé spolky a instituce, protože se bojí, že se ty peníze k ním nedostanou. Ve vašem případě je to ještě jinak, protože z dávnější historie jsme mluvili o těch srdíčkách, tak tehdy jsme vybírali nějaké lidi, kterým přispět. A mně se na Lucii Bílé líbilo, že když jsme říkali, no jo, ale co když ta částka nebude stačit? A Lucie opět během půl minuty řekla, tak to doplatím ze svýho. To by zase neudělal každý, Lucko.
1: Nevím, já jsem teďko, protože v divadle teďko žijeme nádherný příběh, který se jmenuje Maminy. Mám z něho velkou radost, protože to je moje děťátko od píky, protože jsem si ho vybrala, našla jsem si realizační tým, našla jsem si herečky, kterým jsem dala role, kterým neskutečně pasujou. No a šla jsem do toho divadla okolo kadeřnictví, kde měli nějaké setkání ty kadeřnice, bylo jich tam asi 15. A já jsem přišla, řekla jsem, dobrý den, já vás zvu dneska večer na představení. A oni teda přišli a pak se mě ptali, jak vás to napadlo. Já říkám, nevím. Jednou mi někdo napsal hezký příběh, žel přes Otvovice, což je moje rodná ves, a zastavil tam u nějaký paní na silnici s otázkou, prosím, nevíte, kudy se dostaneme tam a tam, a paní odpověděla a řekla, vy máte v autě miminko, počkejte chvilku. A šla dovnitř do svého domu a dala dva svetříčky a dvě nádherný pletený čepičky a jako dárek. A to byla moje maminka. Takže my to prostě v sobě máme. My děláme radost. Já, když jdu nakupovat, tak nenosím sebou jenom kreditní kartu, ale andělíčky v kapse, někdo se na mě usměje nebo se mi zdá, že je smutný a už má ode mě nějaký dárek. Tak to je tak.
0: Já mám od vás svatýho Krištofa, který ho vozím v autě, teď jsem od vás dostal náramek tygří oko.
1: Ano.
0: Jak dlouho trvá takový tygří oko udělat? Náramek
1: no,
0: třeba.
1: No takhle, já si pamatuju kdysi dávno, to už je několik let, kdy jsem byla sama na Silvestra a bylo mi docela ouvej, protože jsem neměla opravdu s kým ho oslavit. A byla jsem na chalupě a říkala jsem si, no tak nic, tak jsem si tak připila s těma svýma ovečkama a s koněm, který tam je. Dívala jsem se na ty ohňostroje, pak jsem si zalezla na chalupu a tam jsem si vzala takovou krabici s nějakými knoflíky, které mi někdo dal, a byl tam růženec. Ale on byl rozbitý. A já jsem si ten růženec rozdělala, dávala jsem ho dohromady a tak se mi jako líbil, že jsem mu dala na Instagram a někdo mi tam napsal pod tu fotku, je, to bych měl od vás rád. No a tak to vzniklo, protože já samozřejmě okamžitě mám myšlenku a tenkrát teda mi to trvalo asi 2 hodiny, ale teď vlastně třeba před tou premiérou Mamin jsem najednou zjistila, že nemám, co jsem chtěla, protože jsem ho někde cestou do divadla darovala svůj černý růženec na ruku, tak jsem si ho asi za 10 minut vlastně udělala, abych na té premiéře, aby nechyběl. Takže teď, když něco děláte pořád, furt, já vlastně na tím ani nepřemýšlím. Já zapomenu doma mobilní telefon, ale kleště, korálky a komponenty k tomu nikdy. Protože já navlíkám hlavně v autě, abych nestratila ten čas, který můžu věnovat něčemu fajn. Takže jako, když něco děláte pořád, tak to jde rychle. No?
0: Jenom chci říct, že kdykoliv jdu do nějakého takového obchodu, kde mají různé korálky náhodou nebo bedničky, takový ty...
1: tak se nemyslí vzpomenete.
0: Tak vždycky si vzpomenu na Lucku, protože říkám, to tady mají 3-4, ona jich má asi 50. A u vás od Otvovicích je to jak Otvovická
1: to
0: manufaktura.
1: Prostě...
0: A když jste říkala o tom háčkování a že teda ty korálky, no ale tak to je jako prostorově náročnější,
1: takhle,
0: finančně
1: manufaktura
0: náročnější.
1: Znamená, že to dělá víc lidí. A no. Já teda jsem nedovolila, aby někdo ty moje andělíčky nebo růžence dělal, protože já trvám na tom, abych nelhala a mohla opravdu ze srdce a s čistým svědomím říct, dávám vám kus svého času. Ztratilo by toto kouzlo a já jsem na tady to docela pověrčivá, takže to dělám já, ale když někde nakupuju a já mám samozřejmě už po republice jasný místa, kde nakupuju, tak se mě vždycky ptají, když nakupuju, a vy máte taky obchod, protože já vidím tam ty své kolegy, některý milují prostě ruční práce, jako já, jak mají ty košíčka, mají tam po 3 korálcích a to beru po bednách, ale mě to strašně moc baví a jsem moc vděčná za svého trpělivého a tolerantního partnera, který když jsem kupovala novou sedačku, tak se ptal, pro děti máme pěknou, říkám, no ale do ní se nedají píchat ty špendlíky, dají se tam věšet ty korálky. A ty dvě jste viděli, jeho polovina je krásně čistá, má tam jenom ten polštářek, kde prostě tak jako relaxuje, ale moje půlka, no moje 3/4 sedačky je totálně plná špendlíků, korálků, prostě komponentů a všeho. Když se podíváte, lidi mají vystavený sošky, tak ne, já nemám prostě v těch policích okolo v tom obýváku, nemám žádný sošky, ale mám tam krabičky nádherně úhledně jako upravený krabičky plný těch korálků a všelijakých a za zády a před sebou a všude. Vlastně ke mně, když přijdete, kam se podíváte, tam je korálek.
0: A špendlík.
1: Někdy se mi to stane, že prostě to mám v oblečení, když třeba přijdu do divadla, předlíkám se, takže ze mě vypadne nějaký korálek. Ale mě to strašně moc baví a hlavně ta radost. Třeba Jiřinka Bohdalová, kterou zbožňuju, a napsala knihu a na titulu má moje náramky. Teď byla na, teď jsem vlastně, jsme se potkali na smutném setkání, na rozloučení s Haničkou Zagorovou a ona měla teda na krku můj krásný šperk, takovou perlu krásnou pro štěstí a já jsem byla strašně ráda. Jež teď jsem se tak zasněla, říkala jsem si, že jak se nám vlastně ten náš svět, na který jsme zvyklí, jak se nám chvíje v těch základech, jak nás opouštějí ty velký lidi. Ten Karel, ten Miroš Birka, teď Hanička, je to Franta Nedvěd. ten svět, který známe. Je to, je
0: trochu
1: to,
0: mě to děsí, musím
1: no,
0: říct.
1: Nalíbí se mi to.
0: Ale jsem rád, že jsem mohl vyrůstat a žil v době, kdy byla Zagorová, Nedvěd, Žbirka, Gott, Bílá.
1: Jo, ale já nikam ještě nejdu, já mám
0: ne,
1: ještě
0: ale
1: plány.
0: Jsem rád, že, ještě... že tady Lucka zůstává. Ale zeptám se, když jste mluvila, nebo mluvila jste o tom, že se vás ptají, vy máte taky obchod, tak vy vlastně u svého divadla v Karlově ulici máte obchod, kde můžeme si zakoupit vaše šperky, už jsou to dneska šperky,
1: no,
0: a na e-shopu zároveň, protože tím vlastně my můžeme pomoct těm věcem, na který vy vybíráte ty peníze, že jo?
1: Ano, je pravda, že jsem měla internetový obchod jenom, ale tím, že jsem se začala vlastně věnovat tomu divadlu a vedle toho divadla byla pokladna, která chvilku to vypadalo, že ji nebudu moc potřebovat, protože divadla se zavírala, lístky se neprodávaly a já, protože se přizpůsobuju čemukoliv, tak jsem si říkala, dobře, když to nebude prostor na lístky, tak to bude teda na ty šperky. A vlastně teď to funguje na oboje. Lidi si můžou vedle našeho divadla koupit kávu, část z toho výtěžku vlastně jde taky jako na charitu z té kávy a můžou si tam vybrat nějaký šperk. Zkoušet si ho. A dokonce někdy tam jdeme jako okolo s rádiou, že si dáme jako kávu a pak se stane, že tam třeba 4 hodiny zůstanu s lidma. A mě to moc baví, protože kdokoliv jde okolo, tak se podívá, dá si kávu, já se s ním obejmu, podepíšu mu fotku a třeba mu i na míru nějaký šperk udělám. Tak to mě jako baví moc. Takže kdybych náhodou se už nedostala na jeviště, což se doufám nestane, tak vím, co budu dělat. Budu v tom obchudku a budu dělat lidem radost.
0: Dělat dobrodění, dělat charitu je hezká věc. Člověk je šťastný, musí být ale i vnitřně šťastný. A já mám pocit za poslední roky, Lucko, že vy jste rozkvetla, rozzářila se, protože za to může pán, který tady sedí kousek od nás a kouká na nás a směje se nám, Radek Filipy. Promiňte za osobní otázku. Čekala jste po všech různých životních peripetích, že potkáte chlapa, s kterým se budete pořád smát?
1: No, já jsem tohle zažila vlastně s tatínkem, protože jak maminka vždycky říkala, že ho kdysi hledala třeba někde na zábavě, kde sedí, tak šla ke stolu, kde se lidi nejvíc smáli. A to mám teďko já. Já si nechci na lásku stěžovat. Do 50 jsem teda tu pravou musela hledat. A neříkám, že jsem to v jednu chvilku nevzdala, ale možná právě proto, že jsem to vzdala a že jsem docela tu správnou lásku odháněla a on se nenechal, za co jsem mu moc vděčná. Jako kdybych věděla, že přijdeš v 50, tenkrát, když mi bylo nevím nác, tak asi bych hudrovala, ale teď jsem vděčná, že chvála Bohu, že jsem jí vůbec potkala. Ale není to jenom tím. Je to souhra několika věcí. Třeba ten kulturní dům, ta restaurace, nebo třeba divadlo, kde můžu produkovat, který jsem měla tu příležitost opravit, zrekonstruovat a který teďko nese moje jméno, tak mi dává ohromnou svobodu. A ono člověk proto, aby mohl pracovat, aby mohl žít, aby mu bylo dobře, tu svobodu potřebuje. Vybírat si, s kým chcete pracovat, co chcete dělat, kdy to chcete dělat. A mě lidi říkají, pro boha, ty odchází z Karlína, dítě to v obrovský divadlo a máme tam i výtah, což my v Karlovce nemáme. Ale já miluju Karlín, prožila jsem tam neuvěřitelných 15 let, starají se o mě, nádherný role, starají se tam o mě jak o královnu, ale není to, je to, byla jsem tam na návštěvě, ale já jdu do malého prostoru, kde sice jdu do svého rizika, kde musím hodně investovat a kde, ale je to moje doma, mám od něj klíče a když lidi odejdou a odejdou třeba i ty kolegové, tak já si sednu na to jeviště a mluvím se s tím divadlem a říkám, spoustu věcí jsme zažili, ale taky zažijeme. Já jsem tam příští rok totiž 30 let. Už 30 let jsem u jednoho stolečku a tak se na mě Karlín nesmí zlobit. Já třeba jednou tam něco vymyslíme, ale teď jsem šťastná tam, kde jsem a samozřejmě v Karlíně dohraju, co mám. Teď finišujeme s Adams Family, sestra fakcí je nádherný představení, ale to moje divadlo, to moje doma, kde každá ta věc, která tam je, musela jsem si ji nějak vydobít, protože ono rekonstruovat v tady té těžké době divadlo není žádná legrace. Všichni kroutili hlavou, všichni se říkali, že jsem se úplně zbláznila.
0: Ano.
1: Ale já jsem věděla, co dělám. A když pak najednou na té premiéře lidi stáli a ty kolegové jsem viděla, jak jsou šťastní, tak to byl ten den, který já jsem viděla dopředu. Takže mě nedělalo problém prodat prodatku svého majetku, aby jsem ty peníze investovala do toho prostoru a to mi prostě ten Karlín nedá. Vlastně žádný divadlo. To je prostě nádhera.
0: Krásně jste mi nahrála, protože mnozí si můžou myslet, že Lucie Bílá, nebo jiná zpěvačka, herečka Lucie Bílá, je ta slavná, opěvovaná, vydělávající peníze velké. A už se nikdo neuvědomí, že vy i to, že, co jste udělala v Otovovicích, že jste koupila kulturní dům, že jste koupila vlastně restauraci, zachránila to od jakýhosi zmaru možná, že jste opravila divadlo, že zaměstnáváte spoustu lidí, spoustě lidem dáváte práci. A v té nelehké době, v době covidu, když si každý klepal na čelo, jestli se Bílá nezbláznila, protože nikdo samozřejmě nebude chodit. To je svým způsobem možná v dnešní době taky charita, protože vy nikdy nemůžete vědět, když jdete do představení, myslím jako producent s kolegy, jestli se prodá, jestli bude úspěšný. Je to riziko. A to si ty lidi, kteří vidí jenom to pozlátko, neuvědomujou.
1: To je fakt, že ve mně se třeba i perou dvě ty postavy, ta zpěvačka a ta producentka. Zpěvačka se těší na to jeviště, ale producentka, když jde do toho divadla, tak zhasíná na toaletách.
0: Poslední hasne.
1: A dívá se prostě si nahoru. No ne, zbytečně se svítí, nebo že se mi zdá, že na tom stole, prostě, který jsou nový, jsou odřený, nechápu lak a tomto. Ale je fakt, že v době, vlastně, kdy se všechno zastavilo, tak já jsem otevřela v tom kulturním domě vlastně takovou velkou kancelář, kam jsem i kolegyně, kterýma jsem se vždycky potkávala na jeviště, tak jsem jim dala práci, že posílali lidem přes internet moje knihy nebo to a měla jsem tam najednou vlastně zaměstnaných asi 8 lidí.
0: A díky vám Česká pošta ještě dneska žije?
1: Jo, myslím si, že fotovicí by ji dávno jinak zrušili, ale teď jako má trošku mají tam zemlu spíš honičku, by potřebovali pomoct. A já jsem jim teda vděčná za to, protože svýho času to bylo jediný spojení s lidmi. A já, aby to nevypadalo, že to divadlo jsem si zrekonstruovala pro sebe, vůbec ne. Opravdu to dělám taky proto, abych dala příležitost lidem, kterých si vážím. Například já jsem, když jsem tam dělala jeden koncert, tak jsem tam viděla za barem svoji kolegyně, famózní zpěvačku, a říkám, co tu děláš? A ona, já nemám práci. Tak žuch a už je ve dvou mých představeních i na jeviště, protože tam patří. A o tom to je. A taky někdo mi dával dokonce i otázku, a co když třeba o to divadlo přijdete a o ty investice, které jste do toho dala, protože opravdu se jedná o obrovský peníze. Já se o ně nebojím, protože já nepotřebuji, aby se mi vraceli peníze, ale vrátilo se mi to v něčem, co se peníze nedá měřit, a to je v tom dobrém pocitu. A zachránila jsem kulturní dům a nebejt toho, že jsem ho vlastně asi 14 dní předtím, než to chtěl někdo koupit na nějaký sklady a kanceláře, tak by to opravdu ta vesnice odnesla v tom, že by neměla kulturní stánek, neměla by se kde scházet, neměli jsme kde dělat vítání občánků, maškarní bály a díky tomu vlastně...
0: Kde se najíst? Kde,
1: ano, a i tak mezi náma, já nemusím vařit, to je super,
0: ano, to
1: je každý den prostě zavolám, prosím vás, co máte, super. A tak si hlídám, aby ta kuchyně byla dobrá. Takže mně se to vlastně všechno, tady ty investice a tady ty rizika jsou obrovský, tak mě se vrací v dobrém pocitu, že něco dělám, něco, co tady po mně zůstane. A to je to nádherný divadlo, ten nádherný kulturní dům. Jako já už bych ten kulturák měla samozřejmě asi ještě krásnější a měli bychom i novou střechu, ale teď teda moje srdce jako bije a všechny energie, všechen čas věnuju do toho divadla, ale i tam jednou se zase vrátím, až to všecko jako pojede. Samo v tom divadle, tak vrátím se do toho kulturáku a udělám i teda tu fasádu, kterou máme před sebou a taky tu střechu. Lidi nevědí, co to je. Ono to není žádná legrace.
0: No, není.
1: Není to jen tak. A ta premiéra totiž nikdo neví, že když tleskají třeba i těm kolegům, tak je to i můj úspěch a z toho mám strašnou radost. A já se neumím chválit. A moje nespokojenost sama se sebou je můj hnací motor. Ale tohle jako byl majstrštych. Uhájit si to třeba před těma lidma, kterými to rozmlouvali. Když jsem koupila ten kulturní dům, tak táta se mnou týden nemluvil, protože on ho zná, to je první dům naší vesnice. A on řekl, že jsem se zbláznila, že mi to spadne na hlavu. Mm-mm. A ten divadlo, ty otvíráš divadlo v době, kdy to lidi zavírají a kdy to vzdávají. Ale já si myslím, že v tady té době je to jako, když člověk je v tom sněhu, tak nesmíš spát, protože jinak zmrzneš. A tady v té době je to opravdu nezastavit se a přidat. Naopak, v krizi se musí přidat. Ne ubírat, ale přidat.
0: Ten kulturní dům, kromě toho, že tam děláte různé talk show, zvete si tam zajímavé lidi, tak tam děláte i charitativní bazar, mm-hmm. a ne jeden.
1: Jo.
0: Čili víte, že kde zase na dobrou
1: ano,
0: věc?
1: Ano, a ten zůstává v Otvovicích, jako třeba na Linov domově důchodců, a nebo měli jsme tam samozřejmě i lidi, kteří potřebovali nějakou finanční pomoc, tak třeba konkrétním lidem.
0: Ráda pomáháte konkrétním případům, příběhům? Mm-hmm.
1: Já třeba ještě, že teda skočím od toho bazárku, myslím si, že růžence patří do kostelů. Mm-hmm. Tak třeba 20 tisíc eur přišlo na z růženců, přišlo na opravení 500 let starých maleb na stěnách v jednom asi 800 let starým kostele v Podunajských Biskupicích. Tak tam, když přijdu, tak se moje srdce tetelí. A nebo na opravu dvou nějakých oltářů, tak z toho mám radost. Pro Alzheimer centrum jsem koupila vlastně auto, to zase za nějaký anděličky. Já jsem neskutečně vděčná svojí mamince. Maminka mě k ručním pracem vedla celý život, vlastně od malinka. A já teda díky tomu můžu dělat lidem radost, ale taky uklidním tu svoji čtyřproudovku, co mám v hlavě. Protože když něco dělají ruce, tak ona se vždycky zastaví. A mě to moc baví. Já jsem jí za to moc vděčná. Maminka vlastně pořád petla ty své tříčky pro ty miminka a já teď navlíkám.
0: Jenom se vrátím k mamince. Když maminka onemocněla vaše, jste měla největší fofry, protože turné, koncerty, divadlo a tak dále. I když o ní bylo dobře postaráno, co byste poradila Lucko, když už má doma někdo rodiče nebo příbuzného, milého, blízkého v domácí péči, nebo je v té nemocnici, co dělat, aby se člověk z toho nezbláznil, aby to zpracoval, i když se na to nedá připravit, tak aby nějak mohl fungovat?
1: Já na to, abych byla zpěvačka a abych měla ten dar, který považuji za největší, a to je, že umím přenost nějaký cit, nějakou empatii mezi lidi, abych je uměla rozesmát, rozbrečet. Tak samozřejmě jsem dostala do vínku, že všechno prožívám 600krát víc než všichni ostatní. A já jsem, když mi odcházela maminka, měla pocit, že to nikdo nezažil. Samozřejmě to zažil. A zažil to. Já musím říct, že to byl jedno z nejhorších v životních mých okamžiků a je to podle mě jeden z nejtěžších úkolů, kterými dostáváme, aby jsme tohleto zvládli. A asi bych poradila, myslete na sebe, protože hodně jsem, jak jsem za maminkou vlastně chodila, ona odcházela 3 roky a část z toho musela být někde, kam jsem za ní chodila. Tam mi říkali, myslete taky na sebe. Já jsem ji nechtěla nechat odejít. Maminka byla tak veliká a velikost člověka se potká, teda poznává taky i při jeho odchodu. A pamatuju si, kdy mi říkali sestřičky tam, že snad laskavějšího člověka nepoznali, jak ona nechtěla obtěžovat a přitom potřebovala jejich pomoc. Ale taky mi říkali ty sestřičky, myslete na sebe, protože viděli, že já jsem měla prostě pocit, že odejdu s ní. Ale pak vlastně mě došlo, že než aby prožívala tu bolest ona mým odchodem, tak to budu muset zvládnout já. Ale není na to asi rada. Možná myslete na sebe, spinkejte a dovolte tomu člověku, aby se sám rozhodl, kdy odejde. Protože já jsem to mamince nechtěla dovolit a to bylo ode mě nefér. A maminka tady se držela strašně dlouho. Ježíš, ta byla úžasná. To byl tak laskavý člověk. Ona měla ten všeobjímající úsměv a já jsem ji nikdy neslyšela křičet. Jenom jednou ve snu. Aha. Moje maminka, jednou se mi zdálo, že maminka křičí do telefonu, už toho mám dost, tak si mě ráno zavolala, říká, maminko, co se stalo? A ty jsi křičela ve snu. A ono říká, ne, nic se nestalo. A říkám, a pozor, varovný sen. Ten den jsem zpívala se skupinou Arakain, tak jsem si říkala, nesmím křičet, aby jsem se neutrhla lasivky. Připoutala jsem se v autě vzadu, což jsem nikdy nedělala, od té doby už vždycky. Nepila jsem alkohol, nejedla jsem a v 2:30 ráno, se říká už nic, mi praskla břiše cysta a měla jsem v břiše asi 3/4 litru krve a nebejt toho, že jsem měla ten varovný sen, tak jsem třeba jedla nebo jsem pila, zaspala jsem to. A tak jsem po 4 dolezla k telefonu a zavolala jsem si záchranku a druhý den jsem mamince už po operaci volala, maminko, děkuji ti. Možná mě zachránil, že maminka křičela jedinkrát v životě. A to já teda na sny dám. Pozor, jako opravdu, že dávám na to jako bacha, jakmile prostě se mi zdá něco zvláštního, tak hned prostě maminka hned dostala nádherný velký brilliantový prsten, že mi zachránila život.
0: Když jste mluvila o těch snech, jaký máte, Lucko, sny, který nejsou nesplnitelný, který byste si ráda do dalších let splnila?
1: Já jsem měla obrovský sen, když jsem přišla do toho divadla, který evidentně prostě volalo o pomoc, že přes ty všechny kontejnery, které jsem tam vyhodila, přes všechny ty rekonstrukce všeho, prostě od píky, od elektřiny, prostě, ale já třeba jsem si myslela, že když už mám prostě hotový teda ty všechny ty sociální zařízení, všechny ty kanceláře, kdy mám hotovou, prostě dokonce jsem zrekonstruovala i archív a tak, že už mám hotovou. No ale to jsem nevěděla, že když přijdu na jeviště, že tam teprve přijde ta rekonstrukce. Aha, no, a lidi nevědí, co to je. Co je pod jevištěm, co je nahoře, ten strop, všechny ty technické věci, všechny ty mikroporty, všechny ty mixážní pulty, ale i ty pulty k těm světem, světlům, ty světla samotný. Všechno. Já jsem třeba zbourala celou zvukařskou kabinu, aby se otevřela, aby ty zvukaři fakt slyšeli a osvětlovači viděli, tak jsem to propojila prostě s tím prostorem a tak to byl teprve voříšek. Tak můj sen byl, aby bylo plno, aby tam prostě byli lidi, kteří se smějou, tleskají a aby tam odsud lidi odcházeli šťastný a abych slyšela od nich, že se rychle vrátí. A to se mi vlastně teď povedlo s těma maminama, že lidi vím, že to představení budeme hrát léta. Vím to. Já prostě některé věci vím. Můj brácha vždycky kroutil hlavou a pak řekl, statistika káže, že ti to vždycky vyšlo, ta tvoje intuice, tak já už tě prostě poslechnu. A můj bratr je provozním ředitelem mého divadla a jsem šťastná, že je blízko, protože on je takový moje chytřejší já. Já jsem taková emoce chodící, ale on je pragmatik.
0: Takže to nejde moc někdy dohromady.
1: Ne, ne, ale my jsme dva, takže jako se jistíme navzájem. A vždycky to tak bylo.
0: Kdo má ten rozhodující hlas?
1: No takhle. Já jsem vizionář a on je ten, který to potom dá do chodu.
0: Když jste ještě mluvila o té mamince, byla by maminka dneska, a určitě byla, ale byla by ráda, že jste se pustila do projektu svého divadla s bráchou, že to žije, že to není jenom prostor, kde se hraje, jsou tam křty, různé akce děláte, různé
1: maminka
0: akce.
1: Maminka nepochybovala nikdy. Táta jako ten ano, ale si pamatuju, když stavil můj bratr dům, tak tatínek tam byl na ty stavby pořád. Když jsem stavila já, tak táta přišel dvakrát a řekl, to nedáš. Ale potom, když přišel a pak zjistil ten nádherný

0: vlastně vždycky po těch autogramiádách, po těch hodinách podepisování jsem říkala děkuju, Hani, děkuju, protože Lucie byla, to máte hned.
1: V téhle nelehké době, kdy kousek od nás je pořád ještě nějaký válečný stav, kdy tady máme drahé energie, kdy lidi zápasí s kdečím, tak je, no a neumí to každý, potěšit někoho právě tím, že ho pozvete do divadla, že mu rozzáříte úsměv, že uděláte hezkou komedii, muzikál. Vy jste teď nová komedie Maminy, což mě napadlo, sama jste maminka, proč mamina, já si maminu představuju takovou jako hrdek babu. Není to jednoduchý a přesto všechno si málo kdo uvědomuje, že je to hrozně důležitý. Jdete do toho právě proto s tím, že neděláte nějaké zatěžkané věci, zatěžkané hry, depresivní věci, ale věci...
0: Já jsem na začátku měla dělat jednu takovou velkou věc, ale bylo to tak těžký téma a já jsem nechtěla prostě, aby lidi odcházeli z mýho divadla, aby byli smutní. Chci, aby se smáli a to je moje největší odměna. Já jsem třeba měla teď vlastně po premiéře Mamin takovou diskuzi, jako že to teď se ti daří, viď? Ale on si to nikdo neuvědomuje. Víte, že přestože vlastně tam ve svým divadle koncertuju, přestože hraju Láska je láska, jsem bez alternace v tady týře, ale i bez alternace v Maminách. Já jsem jediná, kdo nemá honorář. Ale já jsem ten podnikatel, který si ho ještě nemůže dovolit dát. Ale jednou to prostě přijde. Moje odměna jsou ty lidi, kteří odcházejí šťastní. Ale nejen lidi v sále, ale i ty herečky, který se tam cítí doma a jako doma. A když pak vidím na těch sociálních sítích, když prostě píšou naše divadlo, tak to je skvělý. A já jsem chtěla, aby se tam cítili krásně. Já si pamatuju, když jeden můj kolega říkal, když rekonstruješ divadlo, tak šatny, neblázně, tam nechodí lidi, ale herci jsou přece taky lidi. A když mi pak třeba Simonka Stašová říká, že takovýhle zázemí prostě jako nevidím hned tak někde. Já tam nedělám zázemí jenom pro muzikanty a pro kolegy z muzikálu, ale i pro činohry. Premiéru tam měl pan Nárožný, který byl teda taky na premiéře teďko Mamin. A vlastně premiéru teďko tam měla u Simonka Stašová, ale taky tam chystá další vlastně krásnou premiéru 13 lidí u stolu, tak na to jsem taky zvědavá, ale to je krásná hra. Takže, no.
1: Není to jenom o tom, že Lucie Bílá dává práci lidem, ale je to i ta odpovědnost za ty lidi, za ten prostor. Není to najednou Haničko za nějakou Lucii Bílou moc? To všechno, kde berete energii, náboj? Musí si člověk od těch lidí občas odpočinout?
0: Já vím, že v Karlíně jsem nemusela nic řešit. Vidělo mě víc lidí, měla jsem velký honorář a měla jsem neuvěřitelně krásný, obrovský role a okolo sebe obrovský tým lidí a za sebou prostě jako. Ale to je, já mám ráda těžký úkoly. Tady je to na mě, stojí to na mě a se mnou to i padá a začíná a končí, ale stojí mi to za to. Co bych to bylo za bojovníka, prostě kdybych jsem se jenom vezla, to mě nebaví. Já neříkám, že jako mi nedělal dobře někdy být jenom pěšákem, ale to je jako, já to mám vlastně, já bych to asi srovnala, kdysi dávno mě paní učitelka dala do sboru, ale mě bylo málo zpívat v davu. Já jsem strašně křičela, ona mě musela šoupnout dopředu. A vlastně od té doby jsem solista. Já neumím zpívat druhý hlasy. Já vždycky zpívám první. Já jsem se prostě proto nerozhodla. Prostě mě to tam táhne. A asi bych to tak nechala. Já jsem ráda, když můžu něco vymyslet a mám jeden ještě dar, za který moc děkuju Bohu, že umím ukecat ty správný lidi k tomu, aby šli stejným směrem.
1: Neumí říct ne.
0: A to pozor. Dělat tohleto takhle, být producentem nebo být jako někde principál nebo i ta hospodská vlastně. Nebo vést někde jako kulturní dům. Nese ještě jeden takovou věc, která je nepříjemná, mít zaměstnance a to je nepříjemný dávat padáka. Ježiša. Já jsem se musela teďko zamyslet, jak to vlastně říct, že se mi kolikrát stalo, že jsem měla prostě v tašce smlouvu nebo výpověď a šla jsem za tím člověkem, přestože to byl třeba přítel, kamarád, kterýho jsem měla ráda, ale prostě na tu roli neměl nebo na to, co jsem po něm vlastně chtěla, ale je to důležitý. Je třeba důležitý umět si se obklopit těma lidma, který jdou proto ne, že chtějí vydělávat peníze, ale protože chtějí dělat tu práci a dělají stejně značením jako já. Když někdo přijde třeba i k nám do restaurace nebo třeba i do toho Fančup,

0: nebo i do divadla. A prvního otázka je, kolik za to dostanu. Tak to není člověk, který ke mně patří. Ten člověk to musí milovat. A když to nemiluje, tak nemůže se mnou bejt. To nejde. Takový člověk nemůže třeba prodávat moje šperky ten, který je nemá rád. Mm-hmm. Musí jim rozumět, musí vidět, z čeho jsem to dělala, proč jsem to dělala, proč vlastně dělám růžence. Protože mám blízko k Bohu a modlím se a věřím prostě na sílu andělů či Panny Marie. A jako takový člověk, prostě, který k tomu nemá vztah, tak vedle mě pracovat nemůže. A poznám je a pak je musím říct promiň. Ale ne.
1: Máte, Lucko, někdy? Nebo zažila jste někdy nějaký jako věc mezi nebem a zemí, od které...
0: Tak dneska... už jenom ten sen maminky.
1: Ano. A ještě něco, co nad čím vám zůstává rozum stát a neuměla jste si to vysvětlit?
0: Pamatuju si, když odešel Pavel Vrba, kterýho jsem milovala jako textaře a strašně mě mrzí, že jsem po něm nechtěla víc. Vždycky jsem si říkala, nemůžu tolik obtěžovat, ale on přitom psal tak rychle. Já mu řekla, a on druhý den přines prostě básně, říkám, Pavličku, jak jsi to mohl za noc napsat? On říkala, to jsem nenapsal za noc, ale to jsem psal celý život. Hmm. A to je to, když jsem na jevišti a zpívám, tak to není momentální nějaký prožitek, ale emoce, které jsem si nazbírala už za těch 56 let, kolik mi je. A teď jsem se zasněla. Nicméně, ten rok odešel a já jsem měla velký koncert v Bratislavě, hrozná zima to byla. Já mám listopad, konec listopadu a všichni tam v prvních řadách v péřovkách, protože to byla velká sportovní hala. Já jsem zpívala, já jsem se rozloučila prostě s divákama a popřála jsem jim hodně štěstí, hodně zdraví, hodně božího požehnání a že zaspívám nádhernou písničku Pavla Vrby, který bohužel mě opustil nebo nás opustil. A najednou v tom sloupu toho světla letěl motýl v té době, sedl se mi na rameno a než jsem začala zpívat, tak setnul takhle ty křídla k sobě, celou písničku seděl na tom rameni ten motýl a když jsem dospívala, tak odletěl. Všichni brečeli. Já jsem nemohla zpívat. Já, to není lež, protože to mám nahraný, mám to zdokumentovaný, mám to vyfocený a byl to jeden z nejsilnějších zážitků, jako kdyby ten Pavel prostě přišel. A jsou věci. No. Ten den, když odešla Hana Zagorová, já jsem, nevím proč, šla okolo, já mám takovou, jako místo, kde mám fotky, které mám ráda. A já jsem pohladila její fotku a říkám, na té fotce ti to tak sluší, Haničko, musím ti napsat, že jsi tady měla nádherně ty vlasy. Zeptat se ti, kdo tě česal. A vůbec nevím, proč ten den jsem na té zkoušce byla taková plačtivá. Omluvila jsem se kolegyním, že mi dneska to nějak nejde. Že nějak mám... A vlastně, když jsme dostávali po té generáce připomínky od pana režiséra, dostala jsem SMSku. Tak vlastně to bylo zvláštní, se zastavilo to všechno. Já si myslím, že několik důkazů. Lidi se mě ptají, jestli mě dokážou zraňovat nějaká média nebo nějaké jako kachny nebo nějaké věci, které se píšou. A jako kdo to nezažil, kdo to nikdo nezažil, tak nemůže pochopit. Ano, zraňuje mě to. A mrzí mě to. A neumím se od toho prostě odpoutat. Pamatuju si, když jednou a jsem věděla, že něco blbýho vyjde a já jsem byla v zahraničí a prosila jsem kamarádku, aby v 6 hodin ráno šla k té trafice a koupila to a řekla mi, jestli to je fakt zlý nebo ne. A seděla jsem prostě na balkoně a držela jsem v ruce ten telefon, čekala jsem na zprávu a přiletěl motýl a sedl si na ten telefon a já jsem říkala, už mi to nemusíš prostě psát. A nebo třeba můj tatínek šel na operaci těžkou a já jsem se strašně bála a byla jsem ve spojení s lékařem a oni mi napsali, tatínek jde na sál. Teď jsem seděla, modlila jsem se a najednou prostě zazvonil pošťák a přines mi, já jsem si objednala před pár měsíci nádhernou Madonu od svého oblíbeného autora Hagenaura, který dělá takový miniatury bronzový a přišla mi Madona. Mm-hmm. Říkám, dobrý. Tatínek se probudil, hned mě vynadal prostě, jako jestli přišla ta lednička, co jsem objednal. A, takže já věřím na tyhle ty signály a na ty zprávy ze zhora. A proč se nevěřit? Proč se nechytit ničeho, co nám usnadňuje život? Může se mi někdo smát, ale já se modlím a věřím na anděle a věřím teda na ty motýly.
1: Člověk, aby tohle mohl prožívat, tak musí být empatický a vnímavý, protože někomu se to děje a vlastně jde to kolem něj. Předala jste geneticky tuhle vlastnost dál svýmu synovi, protože Filip je velmi empatický člověk, velmi přátelský, i když je to introvert, není takovým extrovertem jako vy. Bavíte se spolu o těchto věcech?
0: On to nemá rád.
1: Nemá to rád.
0: Mami, nech toho. Nech toho. A tak. Ale má to v sobě. On je, já mám pocit, že jsem si jako, že jsem si vlastně přivedla na svět. On si mě teda vybral určitě, protože to není jen tak. A říká se, že si nahoře vlastně ty děti nás vybírají. Ale já jsem přivedla na svět prostě svýho andílka, no. To je, on je citlivý, vnímavý, empatický, je laskavý. A nebojí se říct před lidma, že mě má rád, tak zřejmě jako máma fajn. No. Já jsem se bála, abych tohle ten úkol jako zvládla a on mě vlastně každý den přesvědčuje, že ano.
1: To je asi to nejvíc, že no, když se toho...
0: Já jsem samozřejmě ta, která o sobě furt pochybuje a pořád říká, Filipe, a jako myslíš, neměla jsem něco udělat jinak? Tak on mi jako třeba říká... Víš, co jsem mohla udělat, když jsi šla spát, měla si vyhodit elektřinu v domě, aby jsem se nedostal na internet, protože tam jsem teda opravdu nepochytil to dobrý věci. A pak mi jednou říkal, a z čeho vlastně ty jako soudíš, že jako si udělala jako máma chyby? A jako s kým se srovnáváš? Říkám, no s mojí maminkou. A říká, no ale tvoje maminka byla maminka tvoje a tvýho bratra, ale ty jsi máma všech. tak dobrý, snad dobrý. Pracuje vlastně se mnou v divadle a od začátku už vlastně od té rekonstrukce byl se mnou, když jsme vyklízeli, když jsme plánovali, co se tam vlastně bude dít a tak a pomáhal vlastně od píky a teď je teda technikem tam a vlastně v zákulisí mamin, v zákulisí láska je láska, stará se tam, tak jednou to povede, tak ježiš, tak ať se snaží, ať se to vlastně všechno zkusí, aby věděl, že to není jen tak.
1: Vy máte, Lucko, každý rok, kromě covidu, krásný vánoční, předvánoční koncerty, Bílé Vánoce, Lucie je bílé.
0: Krom covidu.
1: Kromě doby covidu.
0: Jo, takhle. Jo.
1: Pardon.
0: Ten jsem měla jenom jednu.
1: Tak, krom doby covidu. Můžeme se i letos těšit na Bílé Vánoce?
0: Tak určitě. Jako bohužel teda teďko 2 roky jsem neměla tu čest si zaspívat vánoční písničky, ale letos doufám, že si je zaspívám, protože já vánoční písničky miluju a kdyby bylo na mě, taky zpívám celý rok. A letos se mi povedlo i natočit nádhernou vánoční písničku a budu točit i vánoční videoklip. A doufám, že tím potěším i fandy Vánoc a svoje fandy. Tak to bude, písnička se bude jmenovat O Vánocích.
1: Jaký plány, dále se to tak říct, naučili jsme se plánovat maximálně na pár dní dopředu, ta uplynulá doba nám to tak jako nastavila.
0: To jo.
1: Jaký plány byste máte, anebo co byste si ráda teď jako v nejbližší budoucnosti splnila, nebo na co se máme těšit, kromě písniček?
0: Já si myslím teda podle všeho, jak to vypadá, tak maminy budou hit, ale dávají mi lidi často díky maminám otázku, a kde budou nějaký tatiny, kde jestli jaký něco neudělám pro muže. A samozřejmě ano, protože jak jsem říkala, že jsem běžec na dlouhou trať, tak už příští rok chystáme další muzikál, který se jmenuje Srdeční záležitost a to je pro 3 páry. A je to téma krize středního věku. Tak tam se taky jako lidi můžou najít. A na to se těším. Už dokonce mám oslovené některé herce. No, tak to je další vlastně takový můj plán. Já doufám, že v tom divadle se lidi budou cítit tak krásně jako já a srdečně všechny do toho divadla zvu, protože je to místo, kde my vlastně je to rodinný divadlo, jsme bez nějakých dotací, děláme si to tak všechno pro radost. Můj bratr je provozním ředitelem, můj syn se tam vlastně stará o diváky a o to zázemí. Můj partner je můj strážce, který je tam na každém představení a je ten první, co plácá a vstává na závěr a je to místo, které miluju.
1: Já vám, Lucko, přeju, ať vám všechny vaše sny a plány vyjdou, ať se daří všechno, na co sahnete. Přeju hlavně zdraví, štěstí a děkuju, že jste přišla, že jste byla s náma a děkuju za dárek.
0: Já strašně moc děkuju za pozvání a děkuju za to téma, protože myslet na toho druhého, to, jak se říká, že co děláte pro druhý, děláte pro sebe. Takže já moc myslím na ty druhý a doufám, že to na mě znát.
1: Tak to říká náš dnešní host Lucie Bílá a od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: Dnes je Vigílie, 25. neděle v mezidobí. Všechny texty z prvního týdne žaltáře, strana 907 v novém vydání, 907 nebo 807 ve starším vydání, 807. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou z neděle na straně 808 v novém vydání, 808 nebo 716 ve starším vydání, nebo 716. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
3: Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, poležíce v nich chvíli, vstanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil všech věcí Stvořitel, pro život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
0: Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc. Slyš můj hlas, když k tobě volám.
1: Má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
0: Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.
1: Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.
0: Abych spachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.
1: Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
0: Neodmítne ho má hlava, avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.
1: U skály byla propuštěna jejich knížata, slyšela, jak laskavá byla má slova.
0: Jako když se oře a vláčí půda, jejich kosti byly rozmetány u jícnu pod světí.
1: K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti.
0: Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
1: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
0: Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.
1: Vylivám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.
0: Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu.
1: Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.
0: Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.
1: Nemám se kam utéci, nikdo se nestará o můj život.
0: Volám k tobě, Hospodine, říkám, ty jsi mé útočiště, můj úděl v zemi živých.
1: Všimni si mého nářku, vždy jsem tak zbědovaný.
0: Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.
1: Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno.
0: Obklopí mě spravedlivý, až se mě ujmeš.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, Nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Z listu Římanům. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně, kdo mu byl rádcem, dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oslavujme jediného Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, a pokorně prosme.
1: Bože, přispěj na pomoc svému lidu. Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zvládne spravedlnost
0: a tvůj lid bude žít šťastně v míru.
1: Uveď všechny národy do svého království,
0: aby tak všichni došli spásy.
1: Dej, ať manželi žijí svorně podle tvé vůle
0: a stále ať je spojuje vzájemná láska.
1: Odměň všechny naše dobrodince
0: a dej jim věčný život.
1: Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávistí a válek,
0: a přijmi je dobrotivě do nebeského domova.
1: Bože, přispěj na pomoc svému lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi nám uložil, abychom milovali Tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali Tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme 5 skladeb. První nese název Hobojový kvintet číslo 2 D-dur. Autorem je Josef Mysliveček a hraje Doležalovo kvarteto. Druhou skladbou je 13 kusů pro dva klarinety a violu. Autorem je František Vincenc Kramář. Na violu hraje Karel Plocek, na klarinet Olga Spilková a Vít Spilka. Třetí skladbou je sonáta G-dur pro flétnu a harfu, opět Jan Křtitel Vaňhál. Na harfu hraje Lidie Hertelová a na flétnu Václav Kund. Čtvrtou skladbou je sonáta F-dur pro housle a basso continuo. Autorem je František Benda. Na barokní housle hraje Antonín Rous, na violončelo Jan Škrdlík a na čembalo Martin Jakubíček. Poslední skladbou je smyčcový kvartet číslo 4 C-dur. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart a hraje Talichovo kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli 5 skladeb. První nesla název Hobojový kvintet číslo 2 D-dur. Autorem Josef Mysliveček. Hrálo Doležalovo kvarteto. Druhou skladbou bylo 13 kusů pro 2 klarinety a violu. Autorem je František Vincenc Kramář. Na klarinet Olga Spělková a Vít Spělka, na violu Karel Plocek. Třetí skladbou sonáta G-dur pro flétnu a harfu. Autorem Jan Křtitel Vaňhal, na flétnu Václav Kunt, na harfu Lidie Hertelová. Čtvrtou skladbou byla sonáta F-dur pro housle a basso continuo. Autorem je František Benda, na barokní housle Antonín Rous, na čembalo Martin Jakubíček a na violončelo Jan Škrdlík. A na závěr to byl smyčcový kvartet číslo 4 C-dur. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart a hrálo Talichovo kvarteto.
1: Milí posluchači, opět po týdnu se s malou nabídkou pořadů redakce klasické hudby od mikrofonu hlásí Štěpán Grafe. Program nedělního svátečního koncertu vážné a duchovní hudby ve 21 hodin a 15 minut nabídne k poslechu Oratorium Eliáš. Jeho autorem je Felix Mendelssohn Bartholdy, který v této rozsáhlé vokálně-instrumentální skladbě námětově vycházel z biblických textů ze Starého zákona. Oratorium Eliáš je zkomponováno v romantickém slohu, navazuje ale na tradici starých mistrů, jmenovitě na díla Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Poslouchejte v neděli ve 21.15. V pátek v 16 hodin si můžete naladit magazín o klasické hudbě Oktáva. Nabídne odpovědi na zajímavé otázky. Proč se učit hrát na hudební nástroj? Jak začít a nestratit chuť po prvních neúspěších? S klavírní pedagoškou, klavíristkou a skladatelkou Evou Lorenz se podíváme na různé přístupy k výuce, nejen hry na klavír. Nejčastější obavy začátečníků, ale i na to, co může pomoci, aby radost z hraní zůstala i při cvičení. Eva Lorenz je autorkou klavírní školy Můj klavír. Jejíž 2 díly vyšly v nakladatelství Berenreiter. Vytvořila také vlastní systém online výuky, který už přivedl ke klavíru tisíce začátečníků. Poslouchejte Oktávu v pátek v 16 hodin. Přeji vám krásný čas s klasikou na Proglasu.
2: Dneska ráno jsem se zbudil.

pocit, jako by ptáci přestali zpívat. Sotva si zesna procit, chtěl by ses do snů zase skrývat. Lehl by si z bočních trávách, nejraději náhy.

Občas snívám v noci děs a taky splín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver, ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých tlá.

0: Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Na stole je téma pomoci Ukrajině. Dnes jsem si pozval svého bratra Adama Blaškeho.
1: Dobrý den.
0: A také jeho kamaráda Padyho, tedy vlastním jménem Petra Stavinohu.
2: Dobrý den.
0: A já vás znám samozřejmě delší dobu, budeme si tady tykat během celého rozhovoru. A zeptal bych se vůbec váš zájem o Ukrajinu. A přesně řečeno taky o Podkarpatskou Rus je ještě starší než vůbec nějaká válka na Ukrajině. Tak řekněte nám na úvod, kde vůbec začal váš zájem?
2: Tak já už jako dítě školou povinné, když jsem občas objevil starší mapu, tak jsem si všiml, že Československo bylo významně delší, než nám ukazovali ve školních atlasech. A můj prastrýc, který byl ročník 1914, mě kdysi potom věnoval mapu speciálně Podkarpatské Rusy v měřitku 1:100 000 a za dlouhých zimních večerů jsem do ní zíral, říkal jsem si, jak to tam asi vypadá. Takže potom, když se začala být možnost cestovat i na tuto stranu, tak moje kroky vedly rozhodně tam.
0: To ti bylo asi kolik?
2: No, v podstatě poprvé jsem se tam dostal, to jsem jenom projížděl, když jsem jel do Moskvy v roce 83, to mě bylo 15 let a opravdu na Podkarpatskou Rus jsem se poprvé dostal až v roce 90.
0: Ještě bych možná předeslal, čím tak jako v běžném životě jsi, abychom měli malou představu o tobě, trošku se představit.
2: Já posledních asi 20 let si dělám sám na sebe, prodávám laboratorní vybavení a ve volnějším čase se věnuju průvodcování pro cestovní kanceláře.
0: Uh-huh. Adame, a co ty a Podkarpatská Rus?
1: No, je zajímavé, jak jsou naše osudy s Pedym propojené, protože my se známe od mých asi 9 let z turistického oddílu Zeměpisná společnost Morava. A můj praprastříček, strýc Joza, který byl ročník 1894, sdílel velice podobné osudy, ale on jako legionář kromě jiného projel celou transsibirskou magistrálu a i mě po něm zůstala mapa, ale ne sice podrobné Podkarpatské Rusy, ale celého Československa, které bylo delší o ten ocásek, který jsme my ze školních atlasů neznali. A právě s Petrem jsme byli v 89. Poměrně dlouhou dobu na vandru na Slovensku. No a když jsme skončili na Kremenci, což je trojmezí Polska, dnešní Ukrajiny a Slovenska, tak jsme viděli, jak ten karpatský hřeben logicky pokračuje dál. Strašně rádi bychom po něm byli, bývali šli, kdyby tam nebyl ten ostnatý drát a vojenské pásmo. A to bylo v červenci 89 tady tohle a nikdo nevěděl, že za 3 měsíce to bude jinak. A akorát teda na rozdíl od Pedyho mě se tam podařilo dostat až skoro o 20 let později. Ale tu touhu jsem měl vlastně od chvíli, kdy jsem na tom Kremenci viděl táhnout se ty zalesněné karpatské hřebeny a ta chuť po nich projít až do chustu mě vlastně provázela potom těch dalších 20 let, než jsem se tam doopravdy dostal.
0: Taky ty nám řekni něco trošičku o sobě, abychom měli představu, čím se zabýváš v životě?
1: Tak já jako si jeden z mála lidí ze svého okolí jsem se udržel to, čeho jsem vystudoval, takže já jsem vystudovaný typograf, sazeč a takže dnes by se řeklo DTP operátor, ale grafikou a sazbou novin, knížek, časopisu se zabývám dodnes a dělám to teda taky sám na sebe.
0: Takže je vidět, že máte nějaká svá civilní zaměstnání, ale tady tenhle zájem o oblast, o které mluvíme, se přetavil i v nějaký konkrétnější zájem. Vy oba jste vlastně členy spolku pro Podkarpatskou Rus, nebo jak se jmenuje tento spolek?
2: Přátelé Podkarpatské Rusy.
0: Přátelé Podkarpatské Rusy. Můžete k němu trošku něco říct?
2: Tak je to spolek, který vznikl již v roce 1936, a od počátku to byl víceméně vlastivědný spolek, který sloužil k tomu, aby propagoval Podkarpatskou Rus jakožto novou část Československa, která vlastně v tu dobu byla poměrně značně zaostala a cílem toho spolku bylo rozvíjet turismus právě v Karpatech, vlastně na Podkarpatské Rusy. Potom spolek přestal existovat, když vlastně Podkarpatskou Rus obsadili po vídeňské arbitráži Maďaři. No a v roce 1945, když si Podkarpatskou Rus ponechal Sovětský svaz jako svou odměnu za osvobození, tak spolek nemohl existovat a byl obnoven až v roce 1991. Od té doby se ještě rozdělil na dva spolky. Jeden je v Praze, druhý náš tady je brněnský. No a tak nějak, i když jsme dva spolky, tak spolu spolupracujeme.
0: Na čem tak třeba pracujete? Jak vypadá třeba nějaká typická akce, kterou pořádáte?
1: Tak kromě toho, že pořádáme, nebo respektive než začala válka, tak jsme dělali výjezdy na Podkarpatskou Rus a vlastně i předchozí předseda spolku, než zemřel, se tady tímhle hodně zabýval. A plus děláme přednášky o světu, povídání o Podkarpatské Rusy. No a teď po začátku války se hodně věnujeme podpoře jak lidí, kteří před válkou utekli sem, tak podpoře žen s dětmi, které tady našly azyl, tak v přímo fyzické pomoci lidem, ať už bojujícím mužům a ženám, kteří jsou přímo v jednotkách, a nebo zázemí, ať už to jsou to třeba školy, dodávání nějaké techniky, případně podpoře lidem, kteří tuto podporu zajišťují.
0: A tím se tady dostáváme k tomu smutnému tématu, té aktuální realitě. Já vím, že od roku 2014 byl zabrán Krym a další území se ocitla v válečné zóně a ještě to vyeskalovalo v roce 22 plnohodnotnou invazí na Ukrajinu. Řekl bych, kde jste byli v tu chvíli právě vy? Jak vás to zasáhlo? Kde vás to potkalo?
2: Myslíš...
0: Myslím teď tu plnohodnotnou invazi teda.
2: Tak v Brně byly jarní prázdniny. Byl jsem s dětskama na horách na Slovensku a nejdřív jsem tomu nechtěl věřit.
1: Já jsem zaregistroval ty zprávy o vojenském cvičení v Bělorusku, o velkém soustředění vojsk u hranic s Ukrajinou a bral jsem to jako provokaci ze strany Ruska a říkal jsem si, že ten Putin snad nebude takový blázen, aby se do tohohle vrhl. A po 20 letech jsem odjel na zimní vandr na přechod Oderských vrchů a mě teda zastihla zpráva o invazi tam.
0: No, jaké byly vaše první reakce, vzhledem k tomu, že jste měli i přátelé na Ukrajině?
2: Tak samozřejmě bylo jasný, že na Podkarpatskou Rus to nedojde hned. A první, co jsem udělal, tak jsem samozřejmě obtelefonoval ty, kteří byli blíž k frontě. Zeptal jsem se, co se děje, jak se mají, co můžeme pro ně udělat, jestli potřebují pomoc. Potom jsme samozřejmě obvolali i lidi z Podkarpatské Rusy. Tak asi... To byla první část, druhá byla teda, že v Brně bylo poměrně brzy, asi 2 nebo 3 dny po vypuknutí invaze zřízenou uprchlické centrum, tak protože umím plynule rusky a poměrně slušně ukrajinsky, tak jsem se tam hnedle přihlásil jako dobrovolník a pomáhal jsem s odbavením přijíždějících uprchlíků.
0: Ty Adame?
1: No, já jsem udělal to stejné, zvedl jsem telefon, já teda nemám kontakty až tak na východě jako Petr, ale zavolal jsem známým, ke kterým jezdíme dlouhodobě, kteří mají ubytovací zařízení, respektive mají celý taky sportovní nebo lyžařský areál. A bylo mi jasné, že oni se určitě starají o uprchlíky, kteří k ním přišli z východu, což taky se ukázalo, že tak je. Protože když jsem mluvil se Zorianou, tak říkám, určitě budete potřebovat pomoc, přijdou k vám lidi. Ona říkala, no už je tady máme. Jenom bych chtěl říct, že to jejich zařízení má tak zhruba kolem 80 lůžek a říkám, máme tady 154 lidí. A to bylo hnedka v pondělí, po tom, co jsem se vrátil z těch hor. A taky říkám, určitě bude to potřebovat nějaké peníze, můžeme vám finančně pomoct. A to je Zoriane, které je zhruba dneska kolem 60, tak tato drobná žena mi řekla, Adame, my se o své lidi postaráme a umíme se postarat, ale jestli nám chcete pomoct, pošlete peníze naší armádě. Rusové našim chlapcům hážou bomby na hlavu a oni se nemají čím bránit.
0: Takže to byla ta úplně první vlna, celkem silná slova tedy a statečná od té paní. Přece jenom asi jste jim taky něco poslali, nebo jak to bylo?
2: Tak samozřejmě průběžně s tím jsme okamžitě vyhlásili sbírku mezi našimi známými a během zhruba prvního týdne se nám podařilo vybrat více než 400 tisíc. No a tady tyto peníze jsme rozdělili. Část šla teda lidem, které známe a s kterými jsme leta spolupracovali, kteří mají ubytovací zařízení na podkarpatské Rusy a přijali právě tady ty vnitřní uprchlíky. Další část jsme využili takovým docela nápaditým způsobem, protože když jsem pracoval v tom uprchlickém centru, tak tam přijíždělo poměrně hodně lidí, kteří teda narychlo zbalili, co měli a hlavně rychle utekli. A ti lidi u sebe měli poměrně velké množství hřiven, což je ukrajinská měna, která vzhledem k válečnému stavu prakticky nešla vyměnit za české koruny. A oni jiný peníze neměli, anebo měli šanci to změnit ve velice nevýhodném kurzu. Já jsem tenkrát dostal takový nápad, že jsem od nich ty hřivny vykoupil v předválečném kurzu, na to jsem použil ty peníze z té sbírky.
0: Možná jenom pro přehled, jaký ten kurz, který ti obchodníci nabízeli, asi tak zhruba byl, jak moc nevýhodný?
2: Tak nabízeli asi 30 halířů za hřivnu a ten kurz byl předválečný zhruba 80. Mm-hmm. Takže tady já jsem to od nich nakoupil za relativně slušný kurz a tady tyhle peníze, co jsem získal, ty ukrajinsky, tak jsem následně poslal zpátky na Ukrajinu zase našim partnerům. No a ti za ně dle našich pokynů nakoupili prasata. Prasata porazili a půlka masa šla na stravu těch vnitřních vysídlených lidí a druhá půlka šla do konzerv a pokračovala přímo na frontu.
0: Vy potom jste se časem rozhodli na Ukrajinu sami jet s vlastní pomocí, ale kdy to bylo, za jak dlouho a co jste třeba do té doby ještě jako dělali?
1: No, v roce 2023 se nám podařilo díky kontaktům

0: získat starší vybavení, ať už se týkalo chodítka, berle, postele, madrace, z hospice a plus se ještě za vybrané peníze, vyhlásila se sbírka na Donio, tak se vybralo se asi 66 tisíc, tak za to se ještě nakoupili hygienické potřeby, pleny, rukavice, vůbec třeba i nějaký materiál pro ty sestry, aby i oni byli, aby si vůbec mohli nějak něčím natřít ruce, že jo, protože to tam v podstatě vůbec nebylo možné. A tak to byla první věc, kterou jsme se podíleli na dopravě a samozřejmě nás trápilo to, že se tam nemůžeme dostat. Ne, že bychom se báli, nebo ne, že by se tam nedalo dostat, ale nám připadalo nepatřičné se tam jet za těmi lidmi jenom tak podívat do bědy, oni mají válku.
1: Do skutečnosti je taková, že jsme víceméně 2 roky o tom vedli diskuzi ve spolku, zda teda se podílet na něčem, co jsme skoro považovali za válečnou turistiku, nebo ne. Nakonec velice mírně převážilo, že bychom na Ukrajinu a na Podkarpatskou Rus měli jet a vlastně lidi podpořit svou vlastní přítomností. Takže v roce 24 jsme se sebrali, přijelo nás tam
0: 18 asi nás bylo, no.
1: Myslím, 20. že 16, to není
0: no,
1: dole.
0: Ten.
1: No, přijelo nás tam asi 16. Paradoxně, hned po přejezdu hranic nás ve Velkým Berezným přivítal letecký poplach, který teda, nechci říct, že byl planý, ale oni vyhlašují poplach vždycky, když vzlítne ruský letadlo, který má zbraně, které mají dosah po celé Ukrajině, a potom, když už to odpálí, nebo prostě když už vidí, kam letí, tak potom tu zónu toho poplachu zmenšují. No, vydali jsme se tam a už jsme teda měli tipy, co, komu a jak dodat.
2: Když jste se pak setkali přímo s lidmi, se kterými jste byli třeba v kontaktu jinak, tak viděli oni taky nějaký rozdíl mezi tím, že se s váma vidí vyloženě naživo, protože řekněme, že právě možná byli trošku izolovaní tím, že se ta země stala do války. Byl v tom nějaký rozdíl?
0: Izolovaní ani bych neřekl, ale byla vidět ohromná vděčnost za to, že jsme na ně nezapomněli. Že jsme si našli čas a přijeli jsme za nimi. Že v tom nejsou sami. To je asi to, co v tom spatřuji dodnes při každé cestě, kterou tam podnikáme. Pro ně je opravdu důležitý ten pocit, že na to, na všechno nejsou sami. A že na ně ten svět nezapomněl.
2: Dobře, teď si pustíme písničku, po ní budeme pokračovat. Jedná se o projekt, který byl vlastně takovým také morálním podpořením Ukrajiny ze strany českých umělců ve spolupráci s těmi ukrajinskými.

0: Dozněla nám píseň, zajímalo by mě, co ta píseň, jak na vás působila, co byste k ní řekli?
1: Já když jsem ji slyšel poprvé, tak popravdě řečeno mě naskočila úplně husí kůže, protože skupinu Okan Elzy, kdy autoři smontovali dvě písničky dohromady, jsem do té doby úplně moc neznal, ale to, jakým způsobem se spojili mezinárodní umělci, včetně umělců ze zemí, kteří byli agresory nebo se na agresi podíleli, protože tam byl, myslím, dokonce jeden Rus a myslím, že tam byl jeden nebo dva běloruští umělci, kteří ale samozřejmě žili v exilu a s účastí na tomto projektu vyjádřili svůj nesouhlas, tak zapůsobilo to na mě velice, velice silně a vlastně ta touha po, i když to bylo hned ze začátku, touha potom jednoho dne, až se skončí všechny války, je, myslím, jasně vyjádřena. Mm-hmm.
0: Dobře, pojďme zpátky ještě k té podpoře, když toto je také určitý typ podpory, který určitě je velice důležitý. Jak pokračovaly vaše další výjezdy na Ukrajinu? Co bylo třeba u toho druhého, který jste organizovali?
2: Tak když jsme jeli po druhé, tak už jsme měli poměrně přesnou představu. Takže vlastně už jsme jeli za konkrétními dobrovolníky, kteří teda podporovali přímo konkrétní lidi, které buď známe, nebo jsou to známí našich známých. A všechno to jsou vlastně obyvatelé podkarpatské Rusy, většinou jsou to horalé, horští průvodci a podobně, takže bojují u speciálních jednotek. A měli jsme od nich poměrně přesný seznam toho, co potřebují. Primárně v té počáteční fázi to by měli velký zájem o speciální zdravotnický materiál. To znamená škrtidla,
1: hemostatické gázy
2: a ty klempy, prostě věci, které bezprostředně zachraňují život. A v druhé řadě teda měli zájem o velkokapacitní baterie přímo do první linie, které slouží vlastně k nabíjení dronu a k provozu veškerých elektrických zařízení, které tam mají.
0: Potkávali jste se s rodinami těch bojujících? Potkali jste se i s těmi bojujícími, tedy s někým, kdo měl někoho na frontě?
1: Přímo s vojáky jsme se nepotkali, protože to ani možné nebylo. Jak říkal Petr, šlo to všechno přes dobrovolníky, kteří zajišťují ten transport. Až vlastně začátkem tohoto roku jsme se potkali přímo s člověkem, který na frontě bojoval a po těžkém zranění už se na frontu vrátit nemohl. To byl taky ten důvod, proč jsme se s ním mohli potkat. A je to teda vlastně jediný osobní kontakt, který máme, který podporujeme napřímo, protože on se z něho díky tomu stal dobrovolník a podporuje zbytě těch chlapů z té své jednotky.
0: Řekněme o něm něco trochu, možná jak...
1: Je to ženě, je mu kolem 30 let dneska. Rok, hnedka po invazi, rok bojoval u Chersonu a v Záporoží. Byl těžce zraněn.
2: Prostředili mu slinivku.
1: No, vlastně on dodnes dva roky se z toho dostával i za pomocí psychologů. Dodnes vlastně musí jednou za čas do nemocnice na různé kapačky, protože vlastně má díky tomu má diabetes. A on mě trošku připomíná bumerang. On vlastně se nedá zahodit, protože vždycky se k těm svým chlapům vrací zpátky a on mi, říkal mi on sám, oni mi nadávají, proč za námi pořád jezdíš, vždyť je to tady horká čára, je to tady všude pod drony a vlastně každý tvůj závoz materiálu pro tebe znamená nebezpečí, protože ty FPVčka tady všude lítají. A on říká, ale já je tam nemůžu nechat. Oni jsou jak moje rodina. Navíc z té naší jednotky 80 chlapů, a to jsme se spolu bavili v lednu, tak v lednu bylo naživu 14. A z toho pouze 4 sloužili, protože zbytek byl zraněný, jako ono už nemohli být zpátky ve službě. A kromě jiného teda má takový svůj další projekt, že se stará o opuštěné psy a kočky, které tam zanechali majitelé těch domů, kteří museli opustit před válkou a nemohli je vzít sebou. Takže teďka provozuje útulek, kde, když jsem se s ním bavil naposledy asi před 3 týdny, tak měl 218 psů a 80 koček, které se snaží nějak živit ze svého. A když jsem se ho ptal, kde na to bereš peníze, teď to přece jako nejde. On říkal, no, taky jsem se jednoho dne probudil a zjistil jsem, že už je nemám z čeho krmit. On říkal, co jako jsi dělal, tak nějak se těch psů zbavíš? Nebo říkal, ne, šel jsem do banky a vzal jsem si úvěr.
0: Mm-hmm. Podařilo se mu pro pána splatit nějak potom?
1: Nevím, my si bereme úvěr na telefon, na pračku, na dovolenou, on si vzal úvěr na to, aby mohl krmit cizí psy. Ta realita, nebo respektive to uvažování těch lidí je na hony vzdáleno to, co si vůbec dokážeme představit.
0: Ženě, když si ho potkal a viděl, bylo na něm poznat, že je to veterán?
2: Já bych řekl, že určitě. Musím zmínit tedy, že ještě v roce 16 jsme potkali 3 chlapíky, kteří se víceméně čerstvě vrátili z Debalceva, kde vlastně byli jedni z mála, kteří ten masakr přežili, protože neuvěřili ruskému slibu, že když odevzdají zbraně, že je nechají jít, zbraně si nechali. A díky tomu vlastně přežili. Všechny jejich kamarády Rusové postříleli. A řekl bych, tito pánové měli v očích velice těžko popsatelný prázdný výraz. Úplně stejný výraz měl ten ženě. A poslední dobou, co jsme potkali už samozřejmě více lidí, kteří se vrátili z boje, tak ten výraz mají velice podobný. Řekl bych, nedokážu popsat, v čem to spočívá, ale když přede mě dneska postavíte 10 chlapů a 2 z nich byli na frontě a vrátili se, tak si myslím, že je celkem určitě poznat.
1: Na očích. No, je to poznat na očích a je to poprvé, s čím jsem se setkal, jak říkal, ti chlapi byli 3, 2 byli zhruba našeho věku a jednomu bylo tak možná, jestli 18, tak moc. A ti 2 se s námi normálně bavili, ten 3, ten neříkal vůbec nic, on měl sebou psa a on jenom rukou komunikoval s tím psem, ono jenom hladil, on vlastně, my jsme za celou dobu, ten večer, co jsme proseděli, on neřekl ani slovo. A potom, když se mi podíval do očí, tak ten pohled doopravdy nezapomenu. Ti 2 chlapi měli něco za sebou, bylo to takové, že bylo vidět, že prošli něčím těžkým. Ale tam to mě doopravdy vyděsilo, protože v tom člověku nebyl život. V těch očích nebylo nic, to bylo, když se koukáš úplně do prázdna. A pohled takovýhle pohled už bych nikdy znovu nechtěl zažít.
0: Pojďme zpátky k vaší pomoci těmto lidem a vlastně tomu zázemí, které oni doma mají. Jak tomu rozumím, tak vaše pomoc je vlastně spíše pro ty zapomenutější části, i když je to i nějaká přímá podpora těch mužů na frontě, ale i taky pro to zázemí. Jak byste řekli, že je to zhruba rozvrstvené, ta vaše pomoc?
2: No doposud jsme se snažili primárně podporovat vojáky, jak jsem říkal, zdravotnickým vybavením a elektrickým napájením. Potom jsme k tomu ještě přidali ojetý auta, který na té frontě mají životnost tak do 3 týdnů, tak se nám podařilo díky našim členům tam 2 auta poslat. A potom, když jsme byli teď začátkem ledna, tak jsme objevili zajímavý projekt, kdy členové místní baptistické církve ve Svaljavě přímo připravují battle ration, prostě vojenskou stravu
1: pro svoje
2: lidi. V podstatě rozpočívá v tom, že uvaří na té farské zahradě v 200-litrovém kotli obrovské množství jídla, který teda dělají přímo jako manželky a sestry těch vojáků, načež to zabalí a zavakují do sáčku, vysterilizují to a pošlou to přímo teda jednotkám, kde bojují ti jejich blízci. Jako ten projekt se nám velice líbil, tak jsme je začali podporovat především tím, že jsme jim koupili sáčky, hlavně teda jsme jim koupili velký 300-litrový sterilizační autoklav, čímž jsme zvýšili vlastně o 100% jejich produktivitu.
1: A současně s tím, vlastně s každou naší cestou objevujeme nové věci, které ti místní lidi dělají pro svoje otce, syny, bratry, sestry. Tam bojuje spousta žen na té frontě. To vlastně pro všechny ty své blízké. A tak, jak ta baptistická církev, těch ti dospělí, nebo ty tady ty ženy vaří pro ty, nebo vaří tady ta jídla, tak současně děti z vedlejší obce Nelipino, které spadají, nebo je to vlastně taky pod tou baptistickou církví, kde je druhý kostel, starší, protože tady v té Svalově byl nověji vystavený, původně byl v tomto Nelipinu, tak ty děti tam mají florbalový klub, a oni se dvakrát v měsíci, vždycky co 14 dní v pátek, scházejí na té druhé, na té starší faře a vyrábí energetické tyčinky a sušený chléb a říkají tomu oříšky, to je, jsou to takové sladkosti pro ty chlapy na frontě. Ptal jsem se, proč dělají sušený chléb, proč vlastně vyrábí suchary. A říkám, no, celkem jednoduchá odpověď, protože říkají, mají největší problém s chlebem. I tam okamžitě začne plesnivět. Takže oni vlastně ten chleba nařežou na kousky, posypou ho koření, aby to mělo nějakou chuť, zesolí trošku, zapečou to v troubě a pak to zavakují. Oni vlastně, dokud je to zavakuované, tak jim to krásně vydrží. No a to stejné jsou ty energetické tyčinky. A to dělají ze směsi ovesných vloček, oříšku, sušeného ovoce a celé to spojují pastou z arašidového másla a medu. No a tohle dělají ty děti právě. Takže i oni se podílí a ještě vlastně na každou tu tyčinku jim nalepí modlitbu, když jsem se díval. Neboj se a nelekej se, neboť Hospodin Bůh je stále s tebou. Mm-hmm. A ještě na to malujou, ještě ty děcka na to malujou obrázky, takže vlastně ten voják má kousek domova sebou tenhle.
0: Je to i morální podpora. No. Ano. A jak ještě může vypadat vlastně ten jídelníček vojáka na frontě? Ještě něco, co jsme nezmínili?
2: No, samozřejmě, když jsme jim dovezli podporu, tak jsme si určitě vzali téměř celý sortiment toho, co vyrobili v těch pytlicích, aby jsme to mohli ochutnat. A můžu říct, že opravdu je to dobré. Ochutnali jsme, jako nejvíc nám chutnala brinzová polívka, co tam měli. Kromě toho tam měli rybu, borš, guláš,
1: makarony,
2: běžné věci, na které si jsou ti lidi zvyklí, tak oni vlastně vaří to, co vyvařili doma.
1: Protože tam jde o to, že ty armádní dávky se stávají ze nějakých standardních konzerv, že jo, tak jak je to v každé armádě, je to uniformní, je to takový sterilní, ale oni s každým tímhle pitlíkem dostanou kousek domova. Dostanou přesně, jak říkal Petr, to, co znají, na co jsou zvyklí, že ty ženy jim vaří to, co jim vždycky vařili doma. A neděje se to teda jenom v té Svalově, děje se to napříč Ukrajinou, nebo minimálně napříč Zakarpatím, kde jsme toho byli svědky. Uh-huh.
0: Zhrníme si ještě, kolikrát už jste vlastně tu Ukrajinu navštívili a jaké různé druhy pomoci vás v těch jednotlivých návštěvách vlastně provázely?
1: Celkově nebo letos?
0: Začněme celkově. A pak se můžeme už dostat čím dál více do přítomnosti.
2: Celkově to už asi nespočítáme, když to vezmu od těch 90. let, tak už to asi nespočítáme. Když to vezmu od toho roku 22, tak to bylo asi 12krát. Mm-hmm. Letos jsme tam byli
1: každý čtyřikrát.
0: A jak se proměňovalo to, s čím jste tam přijížděli? Bylo to asi vždycky podle nějaké aktuální potřeby, co vám řekli, že teďka zrovna by nejvíc bylo potřeba?
1: Tam je, my vozíme víceméně to stejné, plus k tomu přidáváme věci, které objevíme, viz sáčky, viz autokláv a tak, ale to jsou věci, které spíš jenom zaplatíme, ale tu pomoc, kterou vozíme, je víceméně stejná. Loni a letos se k nám k tomu přidala další věc, protože se nám dostala se k nám možnost odvést starší počítače. Poprvé to bylo loni na podzim, kdy můj kamarád ve firmě měnil technologie a říkal: Adame, mám tady 14 počítačů, vím, že tam jezdíš, jestli je udáš, tady je máš, vezmi si je. Takže jsme pro ně hledali uplatnění, což se nám podařilo ve Svaljavě, což shodou okolností bylo v Masarykové škole, škole, která byla postavena za první republiky v roce 1934, o které jsme vůbec ani nevěděli, že tam je. Navázali jsme krásné přátelství s ředitelkou Masarykovy školy, paní Klárou. No a na základě tady téhle první dodávky počítačů se nějak přes naše známé rozneslo, že to umíme. No a naše kamarádka pracuje na Zlínské Baťově univerzitě a říkala, my letos obměňujeme počítače. Máme tady 60 počítačů a 90 monitorů. Univerzita je ochotná to dát jako humanitární dar, pokud to tam umíte dostat. Takže v červnu jsme nad rámec tady té podpory, kterou děláme standardně, dodali do škol v okolí Velkého Berezného a Svaljavy a plus myslím 10 počítačů šlo do Koločavy, do Koločavské školy, tak jsme dodali tady tuhle starší výpočetní techniku, což bylo asi o 8 let staré počítače. Spousta lidí říkala, ale proč dodáváte takhle staré počítače? Jenže od něj od roku, a to víme od těch starostů, těch obcí, kteří jsou zřizovatelé těch škol, že oni mají od roku 2014 zákaz nakupování jakékoliv techniky, protože stát prostě na to nemá peníze a potřeboval to na obranu, že už. Takže
0: pro ně jsou to vlastně počítače novější, než jaké by si mohli,
1: ano,
0: kdekoliv.
1: I když dodáme 10 let starý počítač, bude minimálně o 4 roky mladší, než to, co tam mají doteď.
2: Je to tak. Skutečnost teda je taková, že Zlínská univerzita si na tom, řeknu to jinak, Zlínská univerzita tomu udělala velké PR, pozvala tam celostátní televizi, celostátní rozhlas a hromadu novinářů. A jen díky té akci ze Zlína jsme dostali ještě víc počítačů z různých jiných adres a víceméně jsme se rozhodli, že to trošičku omezíme, protože řekl bych, počítače pro děti tu válku nevyhrají primárně a za druhé je krásný, že máme hromadu počítačů, ale není úplně levný jako dovést 100 počítačů na Ukrajinu a zařídit distribuci, vyřídit jako celní odbavení a všechno další, co s tím souvisí. Jako rozhodně tady tuto aktivitu nechceme preferovat jako naši hlavní.
0: Nicméně, jaké bylo přijetí od těch škol? Jaké jste měli zážitky třeba na těch školách?
2: Jak říkal jeden náš mladší člen, kdyby věděl, že půjde do ředitelny a dostane tam koňak, tak by tam chodil velmi rád.
0: Dobře, podívejme se teďka na to ještě, co se děje tady u nás v Česku, jakými věcmi ještě podporujeme vůbec tady u nás, třeba i v Brně, to úsilí o obranu Ukrajiny.
2: Tak začátkem roku jsme v Arnoldově vile uspořádali výstavu, která trvala 6 týdnů, byla u Podkarpatské Rusy a o tom, jak vlastně lidé na Podkarpatské Rusy snášejí válku. Tato výstava měla poměrně velký úspěch a velkou návštěvnost. Zavítala na ní dokonce i primátorka, která tam přivedla teda i oficiální návštěvu z Užhorodu, vlastně přivedla hejtmana celé zakarpatské oblasti Ukrajiny a
1: starostu
2: Užhorodu. Tu výstavu jsme potom zopakovali ještě na faře v Tišnově, kde byla teda jenom přes víkend, ale bylo tam počet návštěvníků se blížil stovce. Kromě toho se budeme teď v září účastnit svátku národnostních menšin tady v Brně, jmenuje se to Babylon Fest. Spočívá to v tom, že budeme informovat o podkarpatské Rusy a o Rusínech, což je většinová populace, která tam bydlí. Budeme to dělat formou ochutnávky místních specialit. Budeme vařit bograč, budeme vařit hrybnou jušku a pozvali jsme z Velkého Berezného folklorní soubor Berezianské vizerunky, který by v rámci tohoto festivalu měl zaspívat.
1: A kromě jiného dovezeme i ta jídla, která se vaří pro vojáky na frontě, takže návštěvníci Babylon Festu budou mít možnost ochutnat i domácí vařená jídla pro vojáky na frontě.
0: A my si možná teď udělejme hudební ochutnávku tohoto Babylon Festu a poslechněme si píseň.

0: Dozněla nám píseň, na stole je stále téma podpora Ukrajiny s Petrem Stavinohou a s Adamem Blaškem. Vás provází Daniel Blaške. No a já chci se ještě zeptat na vaše možná teď zážitky, co byste ještě vypíchli jako něco, co jste zažili v souvislosti tady s tou podporou Ukrajině a za podkarpatské Rusy.
1: Při poslední cestě, ze které jsem se vrátil teď před 14 dny, když jsem byl i se svými dětmi víc jak týden na podkarpatské Rusy, tak kromě toho, že jsme opět dovezli nabíjecí stanice, které jsme dostali od sponzorů a díky tomu jsme mohli dokoupit i zdravotnický materiál, tak se nám podařilo se potkat s dětmi z Nelipina, z toho florbalového klubu Fortis a přímo se účastnit výroby těch energetických tyčinek. A protože nás bylo dohromady 10, včetně pěti, šesti dětí, tak to setkání jejich dětmi s našimi dětmi bylo opravdu nezapomenutelné. A když jsem se potom bavil s vedoucím toho florbalového, nebo s trenérem toho florbalového klubu, tak on říkal, víš, my jsme nevěděli, co od toho máme čekat. My jsme mysleli, že přijede návštěva zvenku, která si nás vyfotí a zase odjede. A nikdo z nás nečekal, že přivezete 20 kilo hřiškového másla, sednete si s náma a uděláte s náma celou várku těch tyčinek a budeme se tak skvěle bavit. A vznikl z toho i takový nápad, že pokud to všechno dobře vyjde, tak bychom v průběhu příštího roku nebo na začátku příštího roku rádi pozvali vybrané děti z toho florbalového klubu sem k nám do Česka a uspořádali tady přátelský turnaj s florbalisty.
0: S Fortis.
1: Fortis versus florbalisti Černá Hora.
0: Aha. Ty, Petře?
2: Já bych možná pro odlehčení vzpomenul, když jsme byli v Žhorodě v květnu, tak nás přijal místohejtman podkarpatské Rusy, respektive zakarpatské oblasti Ukrajiny. Měli jsme tu čest navštívit jejich vlastně krajský parlament, který je v budově ve čtvrti Malé Galago, kterou tu budovu postavili i celou čtvrť Češi v rámci výstavby a nového budování Užhorodu za první republiky. A tady v té budově je jediný paternoster na území Ukrajiny a na území i kdysi bývalého Sovětského svazu. Chodili se tam na to dívat. To je, řekl bych, na jejich mentalitu to bylo neuvěřitelné a nevídané. A co mě tenkrát velice potěšilo, takže na naši počest to spustili a mohli jsme se tím svést.
0: U nás tady v Brně je to na České poště, no bývalo, že?
1: No, byli tři tady.
2: Je to na VUTčku, je velký. A
1: na Malňáku.
2: Na Malňáku. No. A druhé teda při té příležitosti, když jsme zase předali dávku válečné pomoci, tak jsem dostal jako dárek hlavici z ruského raketometu Grad i s věnováním. No a když jsme přijeli na hranici, tak Ukrajinci nás plácali po rameněch, protože tušili, jako, že takovou věc jako člověk dostane jenom za něco. Nicméně říkají, že možná budeme mít problém, že to Slováci nevezmou. A to jsem zažil poprvé, přišel velitel směny, vyfotil to na mobil, přešel na slovenskou stranu, ukázal, co chceme převést, vrátil se smutně, říkali, že bohužel, že to tam musíme nechat. Jsme to tam nechali. No a za dva dny mě na WhatsAppu pípla fotka té hlavice a psal mě jeden z poslanců toho parlamentu, říká, tady váš suvenýr je u mě a stavte se pro něj po válce.
0: Ty máš tady, jdeme taky nějakou...
1: Já mám ještě jednu méně radostnou, protože jsme zároveň navštívili, chtěl jsem dětem ukázat Masarykovu školu. Kromě jiného jsem poprosil ředitelku, jestli bychom si mohli prohlédnout i školní kryt pro 700 dětí, což je vlastně podzemí, to jsou sklepení celé té školy. Zajímavé je, že oni to mají rozdělené i podle tříd. že vlastně každá třída přesně ví, kam si má sednout, na které lavice, a i to podzemí je popsané, která část je které třídy. Pro ty nejmenší děti se tam snažili udělat herní koutek, nějaký ripstol, aby pomalovali stěny, aby to bylo aspoň trošku barevné, veselější. No ale když jsme potom seděli u paní ředitelky v její kanceláři, v té ředitelně, tak ona posmutněla, ukázala ven z okna, říká: Adame, podívej se tady přes dvůr. A je to vidět opravdu jenom ze zhora, byly tam dva veliké bílé kontejnery, takové ty, co se vejdou na celý nákladák, a říkám, co to je, když to má nahoře klimatizační jednotku. A ona velice smutně říkala, tady skladují a identifikují naše padlé z fronty, dělají jim testy DNA, aby rodiny měly jistotu, že se jim opravdu vrací, nebo že pohřbívají svoje syny, a pokud je to možné, tak tam odlévají posmrtné masky. Takže tohle je samozřejmě ta odvrácená tvář.
0: To je samozřejmě tvrdá realita války, to je bohužel to, na co se velice špatně dívá.
2: S tou Masarykovou školou ve Svalivě spolupracujeme už od roku 2019, protože ta Masarykova škola vlastně je škola, na které se učil jeden z našich partnerů, a tak jak jsem na začátku říkal, že se věnuji chemickému vybavení, tak ten ne sice s láskou, ale vzpomínal na chemii, a je to skutečně škola, kde ve vyšších třídách se vyučuje v rozšířeném formátu chemie. A my jsme v tom roce 19 tenkrát ve spolupráci s chemickou průmyslovkou v Pardubicích jim vybavili celou chemickou laboratoř, a pak jsme jim dovezli poměrně velké množství učebnic. Vlastně potom ta spolupráce byla přerušená covidem a následně válkou, a vlastně jsme se k té spolupráci vrátili až v tom roce 24.
0: Je třeba podporovat Ukrajinu. Vy to děláte svým způsobem, ale je to otevřené i pro lidi, kteří vás chtějí třeba podpořit. Jak se připojit k pomoci, kterou vy zprostředkováváte? Je tu samozřejmě řada jiných projektů, ale ten váš se dá k němu připojit jak?
1: Pozval bych je na Babylon Fest. Vaše posluchače 19. září, zhruba od 11 do 5, nebo od půl 12 do 5, stavte se za námi na stánek Přátel podkarpatské Rusy, ochutnat nějakou tu dobrotu, a můžete si s námi osobně popovídat o tom, co děláme, podívat se na ty věci, jak vypadají.
2: A hlavně můžete ochutnat dobroty, které na podkarpatské Rusy jedí.
1: A pokud naznáte, že se vám to líbí, tak můžete přispět na náš otevřený transparentní účet. A jinak je možné na našich webových stránkách www.subcarpathia.cz se dočíst veškeré články o našich výletech na Podkarpatskou Rus, o výstavách, o všem, co děláme, co chystáme. Je tam i QR kód zase s odkazem na náš otevřený účet. Nebo transparentní účet, tak. Mm-hmm.
0: Já tady dnes moc děkuji za práci, kterou děláte ve svém volném čase, a za nasazení, které věnujete těm lidem, kteří tolik potřebují naše přátelství. Myslím, že každá taková pomoc je pro ně obrovsky cenná. A já tady dnes děkuji Petru Stavinohovi a Adamu Blaške, že tuto pomoc zprostředkovávají a že se také přišli sem k nám podělit o to, co dělají. Díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme
1: a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.

brněnský dvorky i na Budapešť. Prší, prší, prší, do každý škvírky padá déšť.

ať přijde a kapa, ať je krásnější a lepší, ať vzlétnu i ranění, polomrtví ptáčata, černý. A ať letí

dochází pomalý proměně kapra. Prší, prší, prší a pozorný.

dochází pomalý pro mě kapka. Prší, prší, prší, pozorný.

sama. Tady tě nechám a dal bys po svých. Už nemáš strach ani ostych.

stal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

0: Dnešní část nese název lakomství. Šetrnost je ctností. Skoro se zdá, že to bývala naše ctnost národní, dobrá vlastnost poctivých českých chudých lidí. Není snadné říci, kdy se změní v lakomství, v hamižnost. Stává se to však často. Známe 4 pravidla, jak poznat, že už někdo zašel v šetření daleko. Za prvé, není dovoleno si přivlastňovat věci nezákonně proti desateru krádeží. Za druhé, jmění může být získané i poctivě. Lakomý myslí, že má na všecko, co je jeho absolutní právo a že není povinen nikomu pomáhat ani z toho, co mu přebývá. Za třetí, pracovitý člověk si hledí zisku, váží si příležitosti vydělat peníze. Lakomec se však na zisk tak soustředí, tak se po něm žene, že ztrácí zájem o všechny ostatní hodnoty. Váží si jen těch, kdo umějí bohatnout, hledá jen to, z čeho plynou peníze nebo hmotné výhody. Z tohoto hlediska posuzuje i dobré skutky, službu církvi, modlitby, svátosti. Za čtvrté. Řeholníci se zavazují slibem chudoby podle pravidel své společnosti. Provinují se ovšem, nedodrží-li svůj slib. Ale i ostatní lidé mají jakýsi druh ctnosti chudoby. Každý totiž žije v prostředí, kde panují zvyklosti a normální hodnocení. Veřejný úsudek, je-li neskažený, dobře odhadne, co patří například ke stavu učitele, lékaře, dělníka a co se už nehodí. Kdo se domáhá vyšších příjmů, je právem obviněn z hamižnosti. Svatý Jan Klimak přirovnává lakomství k modloslužbě. Modloslužebník spoléhá na sochu ze dřeva, z kovu, očekává spásu od slunce, hvězd. Nezná však pravého Boha, který to vše stvořil, zachovává a řídí. Lakomec spoléhá na své peníze a myslí, že za ně dostane všechno. Má pocit jistoty a nikoho nepotřebuje. Nestojí ani o Boží pomoc. Proto stále platí výrok Evangelia. Spíš totiž projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království. Lakomci jsou také tvrdí vůči blížnímu. Žádná bída je nedojme. Pro druhé mívá hamižník jenom poznámku. Ať pracují a šetří jako já, budou mít. Od těch, které považuje za své přátele, vyžaduje služebnost a věrnost proto, že jim poskytl hmotné výhody. Tím si zavírá cestu k pravému přátelství. U duchovních osob se podle svatého Jana Klimaka projevuje toto nebezpečí skrytě pod záminkou dobročinnosti. Sbírají se peníze, aby se mohla dávat almužna. Jan Klimak nevěří snadno v upřímnost takových citů. Říká, chtít dávat je prvním stupněm lakomství. Posledním je odpor v srdci proti chudým. Dokud se peníze sbírají, city jsou měkké a něžné, až jejich hromádka, ruka i srdce se zavřou. Lakomstvím trpí nejen náboženský život, ale i ostatní lidské hodnoty. Kultura, vzdělání, dobrá zábava, rodinné prostředí. Všechno se obětuje modle peněz. Skácí-li se, následuje i záhuba modloslužebníka, který věnoval všechno své úsilí sbírání pokladů, které zloději rozkrádají a mol zžírá. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a res a kam se zloději prokopávají a kradou. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce, říká Ježíš v Matoušově evangeliu 6. kapitole.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Je tu hitparáda i dnešním, tedy 15.40. kolem, vás bude provázet Milan Tesař, buďte vítáni. Nabízím vám k poslechu a posouzení 12 písní. Vy si z nich můžete vybrat 3 a těm poslat své hlasy. Chybět nebude anketa. Informace o nových albech, koncertech a našich dalších pořadech. Na 12. místo nasazují slovenského písničkáře Marka Račka a jeho píseň Vojna a dni.
1: Opět přišla jar a blodé tváre, bod kapotu ozdobí každý den jedar. Posunout čas, vyběhnout do polí, sused stavia dom a děti vonku.

Hlasujete pro tři skladby. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Uzávěrka je, a teď pozor, malá změna, výjimečně budeme vaše hlasy sčítat už v úterý popolední. Uzávěrka tohoto kola je tedy výjimečně už v úterý, protože ve středu a čtvrtek má celý tým Proglasu pracovní a duchovní soustředění na Vranově u Brna. Hitparádu tedy musíme připravit s předstihem. Jako posluchačský tip na 11. místě nasazují zpěvačku Terezu Hrabiny, která právě v těchto dnech vydává nové album s názvem Ceremonie. Píseň se jmenuje Královna Impéria.

Z novinek na hudebním trhu doporučím album Ztráty a nálezy instrumentální skupiny Ostaš. Písničkářka, která si říká Kytka, vydala stejnojmenné album. Vychází novinka brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut nazvaná Teorie mizení. A nové album vydala skupina Schenderg, kterou jsem vám nedávno představoval v pořadu Slyšte lidé o maďarské hudbě. Pianistka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková vydala v loňském roce hned 3 nová alba. Z jednoho z nich, nazvaného Monodie 2.0, pochází píseň na 10. místě, jmenuje se Můra.

0: Nové písně vám dnes přinesli Marek Raček, Tereza Hrabiny a Beata Hlavenková. V minulé anketě jsem se vás ptal, co jsou podle vás áďobárky ze stejnojmenné písně kapely Zimní pneu a případně, jestli znáte jiné takové tajemné slovo. Napsal posluchač Jiří. Původně jsem vám chtěl vnutit názor, že áďobárky jsou kožní problém, co si jako akné. Ale včera jsem jel kolem jedné hospody, kde mě na tabuli trošku pobavila opravdu pestrá nabídka. Bylo tam napsáno borůvkové knedlíky a pod tím jitrnice. V tu chvíli mě napadlo, že by mohly mít ještě áďobárky. Takže za mne je to jídlo. Krajová specialita. A ptáte-li se na nějaké slovo, s ním jsem se setkal, vzpomněl jsem si na jednoho člověka, který, když o někom mluvil, ať už v dobrém nebo ne, používal termín kiškyrik. Já Jiřímu moc děkuji za odpověď. Devátí jsou papíroví draci se stejnojmenou písní.
1: Ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá, naděje.

Zvu vás na koncerty a další akce. V pražském Popmuzeu je v těchto dnech ke zhlédnutí výstava s názvem Schellingerovi Taková normální rodinka. V jejím rámci se 22. září koná beseda s baskytaristou Vlastou Henichem, jedním z protagonistů projektu Zemětřesení, který v 90. letech zpracoval nedokončené album Jiřího Schellingera. Tomáš Havlen a Zdeněk Lichnovský představí své hudební projekty v kabinetu Můz v Brně 22. září. Skupina Mistr Lovo zahraje ve Staré pekárně v Brně 29. září. Brko Ensemble je soubor profesionálních hudebníků, kteří spojují díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka s prvky cimbálové muziky. Jejich koncerty můžete navštívit 30. září v gotické síni Radnice v Jihlavě, 6. října ve Vile Lévber v Brně, 7. října v Kroměříži a 9. října v Atriu v Praze na Žižkově. Dorotu Barovou můžete slyšet 5. října ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Marta Tepfrová hraje v Brně u kouřícího králíka 8. října. Petr Váša má 8. října koncert v Šumperku. Alf Carlson, Jiří Kotača kvartet vystoupí v neděli 18. října v Jasmine baru v Brně. Dan Bárta a Robert Balcar mají 19. října koncert v brněnské vile Tugendhat. Arménský pianista Tigran Hamasyan vystoupí v brněnském Sonu 25. listopadu. Duo Zimní pneu postupuje s písní Áďobárky na 8. místo. Co jste

Rozhovor se skupinou Zimní pneu o albu Cassio Metal jsme vysílali v červenci. Pustit si jej znovu můžete z našeho webu hudebnirozhovory.cz. Co pro vás chystáme v pátek 18. září, to bude rozhovor se zpěvákem a skladatelem Ravenem o jeho novém albu Dopio. V pondělí 21. září budou mými hosty Josef Buchta a Pavel Zlámal. Hovořit budeme o 20 letech orchestru B-Side Band a o připravovaných jazzových variacích na svatováclavský chorál. Zpěvačka šansonu Dana Chytilová bude mým hostem v úterý večer. Ve středu nás navštíví písničkář Aleš Petržela a ve čtvrtek 24. září si představíme křesťanskou kapelu Spotlight. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé vás 19. září, letos už po třetí, pozvu na hudební výlet do Brazílie. Sedmá je dnes slovenská zpěvačka Dorota Nuotová a Krása mota.

Růžena ze Slovenska napsala: Slovo Áďo Bárky je pro mě skutečnou záhadou. V té nově nasazené písničce v hitparádě jsem je slyšela poprvé. Zní mi to jako nějaký slangový výraz, možná odvozený z maďarštiny. Zkouším se na něj ptát svých přátel a známých, ale zatím jsem nebyla úspěšná. Já myslím, že moc nepochodíte, v každém případě děkuji i za tuto maďarskou stopu. Proč právě já? Je text Michala Horáčka podle starozákonní písně písní z rozsáhlého projektu Pozemský prach a Boží dech. Melodii složila Markéta Irglová, která také píseň s Petrem Rybízem Tomanem zpívá. Místo šesté.

Mám tu další pozvánky na koncerty. Roman Hampachr a David Kourek s Terezou Homolovou budou mít koncert v pátek 18. září ve Stodole Uniklíčků v Úhercích u Mladé Boleslavy. Skupina Samson a jeho parta vystoupí 23. září v Brně na Musilce. V ten týž den hraje v baru u Kouřícího králíka v Brně Jiří Konvrzek. Trio Jdou na boso a písničkářka Blondýna se představí v Krosscafé na třídě Míru v Pardubicích 24. září. Pavel Šporcl vystoupí 26. září v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z akce poputuje na dostavbu a provoz školy ve vesnici Kargiak v oblasti Malého Tibetu. Brněnský Big Band B-Side Band slaví 20 let své existence. Při té příležitosti 28. září představí v kostele svatého Jakuba v Brně ve světové premiéře nové dílo Pavla Zlámala, jazzové variace na svatováclavský chorál. Další dva narozeninové koncerty B-Side Bandu se budou konat 19. a 20. listopadu v Městském divadle Brno s hosty jako Jiřím Kornem, Michalem Prokopem nebo Vojtěchem Nedvědem. Britská rocková skupina Will and the Bandits bude mít 1. října koncert ve Valašském Meziříčí. Skupina hrdelních zpěváků ze Sibiře Hunhurtu má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V pražském paláci Akropoli se zahraje 3. listopadu nigerský kytarista a zpěvák Bombino. Pavel Čadek byl s písní Tamten tamto minulý týden na 1. místě. Dnes klesá na 5. příčku.

0: řešit a neřeší ty, kteří řeší. A stejně poprvý i postý Franta protáhne si prsty a přiloží ruku k tílu, nestrácí sílu.
1: Napsal posluchač Marcel. Děkuji za zajímavý balíček CD, které mi včera doručila pěkná poštovní doručovatelka. Album Hmlisto samoty je opravdu skvělé. Líbí se mi hlavně zpracování lidových písní a ty autorské na ně dobře navazují. Moc se mi líbí senegalský písničkář Momi Maiga, hrající na koru v citlivém doprovodu dalších muzikantů na albu Cairo. Ve World Music je možné všechno. Finská skupina Jaakko Laitinen a Vaara Raha, hrající muziku inspirovanou Balkánem, ale zpívající finsky, anebo spojení čínské hráčky na loutnu Cao Hung s argentinským flamenkovým kytaristou Lusardy Monteverdem. Obě alba znějí zajímavě. Já moc děkuji Marcelovi za tuto stručnou recenzi výherního balíčku. Komu podobný, samozřejmě s jiným obsahem, pošleme tentokrát, to se dozvíte už za malou chvíli. Předtím si ale na čtvrtém místě poslechneme Petra Linharta a píseň Urbex až na ex.

Posluchačka Kateřina napsala áďobárky. Jako první mě napadla akce pouštění přírodních lodiček.

Napsal posluchač Pavel. Se zájmem a očekáváním jsem vyslechl pořad o hudebních vykopávkách a byl to zajímavý návrat v čase. Překvapilo mě, jak jste byl rockově a možná i trochu popově orientován. Ano, v první polovině 90. let jsem opravdu hodně poslouchal tehdejší hitparádovou produkci a vlastně se k té hudbě rád občas vracím. Pokud jste toto vydání Slyšte lidé s hudbou z 90. let poslouchali, docela by mě zajímalo, jestli by vás bavilo více takových výletů do minulosti. Druhé místo skupina Elektra 5 a Ty nebo já.

Skupina Elektra 5 zahrála v létě živě v našem studiu a my vám záznam tohoto pořadu nabídneme na začátku října. Posluchač Petr napsal: Nevím, co můžou být áďobárky, ale protože je to nejasné, napadlo mě, že by to mohly být naše sny a touhy. V mém případě jsou častá nedorozumění způsobena dialektismy. Například v Brně jsem při zkoušení na univerzitě nechápal otázku paní uklízečky, jestli to chci stáhnout. Vůbec mi v první chvíli nedošlo, že chce vytřít. V Olomouci jsem zase místní pobavil tím, že zaléváme kropáčem. Já děkuji Petrovi, který mě inspiroval k dnešní anketní otázce. Za chvíli zazní. Teď ale první místo Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám život.

0: Není možný, Filip přišel včas.
1: Do tohoto kola nepostoupili František Zeman, Lenka Filipová a Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Vítězná píseň v podání Filipa Píchy dozněla a já ještě vyhlásím anketní otázku. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a může to být nářeční výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny a kterému jinde nerozuměli? Máte nějakou takovou vtipnou historku? Tady je přehled všech soutěžních písní. Hlasujete pro tři z nich.
2: Cinkot strun, žiariace ohnisko, máme tak veľa. Kým nie si sám, vždy je...
1: 12. místo Marek Raček, Vojna a dni.

0: Ještě jednou opakuji, uzávěrka je tentokrát výjimečně už úterý v poledne. Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně.

Dnešním vydáním týdeníku Oktáva vás bude provázet Marta Kerlíňová. Vítejte. Rafael Kubelík, český dirigent světového renomé, syn slavného houslisty Jana Kubelíka a také skladatel. A právě Kubelíkově nepříliš známé, přestože bohaté skladatelské činnosti bude především patřit dnešní pořad. A samozřejmě nebude chybět hudba. Pojďme se nejprve zaposlouchat do skladby Invence a interludia pro dětský sbor Čtyři hoboje a čtyři trubky, kterou Rafael Kubelík napsal v roce 1946 ještě před svou emigrací do zahraničí. Její nahrávka se uskutečnila za Kubelíkova řízení v říjnu 1993 v Praze a vzhledem k tomu, že strávil celý život v zahraničí, stala se jedinou studiovou nahrávkou v jeho vlasti. Zpívá Kínův dětský sbor pod vedením sbormistra Jiřího Chvály.

0: Rafael Kubelík se narodil 29. června roku 1914 v Bíchorech u Kolína a zemřel 11. srpna 1996 v Kastanienbaumu u Lucernu ve Švýcarsku. Absolvoval v letech 1928 až 1933 Pražskou konzervatoř, kde kromě houslové hry studoval též skladbu a dirigování. Jeho kariéra dirigenta měla velmi strmý vzestup. Již v roce 1934, tedy ve 20 letech, řídil poprvé Českou filharmonii. Po krátkém angažmá v brněnské opeře byl v roce 1942, tedy již ve svých 28 letech, jmenován po legendárním Václavu Talichovi uměleckým ředitelem České filharmonie. V roce 1946 s orchestrem zahajoval i uzavíral první ročník festivalu Pražské jaro. Po únorovém komunistickém puči v létě roku 1948 emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. V letech 1950 až 1953 stál jako umělecký ředitel a dirigent v čele Chicagského symfonického orchestru. V roce 1955 byl jmenován hudebním ředitelem Královské opery v Londýně, kde působil do roku 1958. V letech 1961 až 1979 působil jako šéf-dirigent symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově, ze kterého vytvořil přední světové těleso. Současně byl v letech 1972 až 1974 dirigentem Metropolitní opery v New Yorku. Čteme z dobové kritiky.
1: Když má Rafael Kubelík dobrý večer, když diriguje díla, která mu sednou, pak v celém koncertním světě neexistuje nic, co by se mu vyrovnalo. V Mnichově v současné době žije a diriguje člověk na vrcholu svého umění, kterého nám Evropa závidí.
0: O světovém dirigentovi napsala současná dirigentka Nicole Kraft. Rafael Kubelík patří mezi významné osobnosti české emigrace 20. století. Uznání získal nejen díky své umělecké činnosti, ale i za své postoje a iniciativu projevovanou ve veřejném zájmu. Spolupracoval s nejvýznamnějšími orchestry i operními domy a proslul dlouhou šéfovskou érou v symfonickém orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově. Ve své vlasti je znám především působením v České filharmonii, u které svou dráhu započal a nakonec i ukončil. Po 42 letech v exilu, kde se trvale vymezoval vůči komunistickému režimu, se dočkal možnosti návratu do rodné země a na sklonku života s tímto tělesem uspořádal několik koncertů, které byly širokou veřejností vnímány jako symbolický akt přicházející svobody. Hudebníci si jej vážili jako spontánního člověka vysokých lidských kvalit i hloubavého, emocionálně bohatého a nesmírně muzikálního umělce, který v nich dodnes vyvolává živé vzpomínky na působivé zážitky.
1: Když dirigoval na koncertě, měl občas nepřítomný pohled. Viděl jsem jeho provedení její pastorkyně. V předhře ve třetím dějství člověk spozoroval, jak je s ním ta hudba spojena. Díval se zastřeným zrakem do dály, někam pryč, ne do orchestru. Tuhle situaci jsem u něj často zažíval. Od určitého místa, kterým byl okouzlen, zapomněl na veškeré pochyby a vznášel se v jiné sféře. Poslední věta Mahlerovy první symfonie začíná úderem činelu. Při dohasínání třetí věty si člověk na koncertě vždycky všimnul, že se v ní Kubelík už vnitřně zaměřil na úvod věty poslední. Pak se vzpřímil na celou svou výšku a dal nástup na úder činelu. Jako gilotina. Nikdy na to nezapomenu. Opravdu působivé. Po úderu to bylo chaotické, ale přesně, jak to chtěl.
0: Takto na Rafaela Kubelíka vzpomínal první houslista symfonického orchestru Bavorského rozhlasu Bernd Herber. V pozadí Kubelíkovy dirigentské činnosti zůstává stále ta skladatelská. Rafael Kubelík složil 5 oper, 3 symfonie, 3 rekviem, několik kantát, 2 mše, také fantazii pro housle a orchestr, 2 houslové koncerty, koncert pro flétnu a komorní orchestr, violončelový koncert, klavírní koncert a 6 smyčcových kvartetů. Na sklonku minulého roku vyšla ve světové premiéře nahrávka 3 z těchto 6 kvartetů v interpretaci Sedláčkova kvarteta. Na CD najdeme 3., 5. a 6. kvartet. Poslechněme si nyní první větu z 5. kvartetu nazvanou Allegro rigoroso.

0: Posloucháte Oktávu, dnešním tématem je skladatelská osobnost Rafaela Kubelíka. V ukázce jsme slyšeli první větu Kubelíkova 5. smyčcového kvartetu, tak jak ji interpretovalo ve světové premiéře na své nové nahrávce Sedláčkovo kvarteto. S jeho členy jsem si o nahrávce povídala. Nejprve mě zajímalo, proč si k nastudování zvolili zrovna dílo Rafaela Kubelíka, hovoří druhý houslista Jan Maceček.
1: No, tak vzhledem k tomu, že primární repertoár našeho souboru je muzika, která se příliš nehrává, to znamená málo známí, málo hraní čeští autoři, noví soudobí autoři, tak Kubelík prostě byl jasná volba. Výrazná osobnost české scény ve světě, dirigent, světoznámý, ale právě málo se ví, že je také skladatel a nahrát jeho smyčcové kvartety jako první na světě, to byla příležitost, kterou jsme prostě nemohli pustit.
0: A první houslista Michal Sedláček dodává.
2: Ten impuls nám dala paní doktorka Hendžlíková, která před lety působila v Českém rozhlase na Vltavě jako dramaturgině a dostal, od ní jsem vlastně dostal ten první tip, že Kubelík taky něco napsal a že má třeba 6 smyčcových kvartetů.
0: Houslista Michal Sedláček dále hovoří o tom, jak obtížné bylo dostat se k notovým záznamům Kubelíkových kvartetů.
2: To bylo docela dramatická práce. Některé partitury jsou vydané, některé nejsou a v tom nám hodně pomohl profesor Bernášek, který skontaktoval syna Rafaela Kubelíka, Martina Kubelíka, který nám poskytl některé rukopisné partitury a z nich jsme potom dělali opisy. Stejně jako z těch vydaných partitur jsme taky to vlastně museli přepsat a udělat si party digitálně.
0: Sedláčkova kvarteta jsem se dále ptala, kolik kvartetů Rafael Kubelík napsal.
2: Co je nám známo, Rafael Kubelík napsal 6 smyčcových kvartetů, z nich ke čtvrtému zatím nemáme žádné noty, žádné stopy. Takže jsme vlastně vzali 3 posledního kvartety, které známe, 3, 5, 6. Třetí kvartet napsal Rafael Kubelík v roce 1947, tedy v období, kdy utíkal z Československa. A tomu asi i ten kvartet trošku o tom vypovídá, že jak maličko agresivní, tak taky dost smutný. O 5. kvartetu nevíme vůbec nic. Ani kdy byl napsán, ani proč byl napsán. A 6. kvartet byl napsán v roce 1980 pro belgický kvartet Pro Art Kvartet, což není ten americký známý Pro Art Kvartet. Je to neznámý belgický Pro Art Kvartet, ke kterému se nám nepodařilo najít koukoliv stopu. A ten je už kompozičně dost odlišný vlastně od předchozích děl, co jsem tak poznal i třeba symfonii a opery a podobně. Už opravdu se posunul na to, že to byl relativně starý pán už v tom roce 1980, tak předvedl neuvěřitelnou tvůrčí sílu.
0: Jak se jim kvartety zkoušely? Nejprve Michal Sedláček.
2: No výborně, nejdřív jsem musel přesvědčit kolegy, že to vůbec budeme cvičit. Ten šestý kvartet, tím, jak je kompozičně psán jinak, tak byl asi začátku nejtěžší, protože pochopit všechny ty parytmy a polyrytmy, aby to do sebe nějak pasovalo logicky, nám zabralo nejvíc času. Potom, když už nám to dostalo pod kůži, tak to naopak začalo být relativně jednoduché na to provozování. Ty předchozí dva kvartety jsou spíš klasicky na 5 nebo na 7, takže tam je to sice víc slyšet, že to není spolu, ale zase se to cvičí relativně rychleji.
0: A violončelista Matěj Štěpánek dodává.
3: No, to, pokud si to dobře vybavuju, tak jsem velkou radost neměl. Ale protože samozřejmě je to náročné na studování, ne úplně přehledné, je to velmi progresivní moderní hudba, pro mě aspoň v tu dobu, jak jsem to vnímal. Ale postupně jsem v tom našel určitou krásu, kterou vlastně ochrany bych řekl, že je unikátní pro Rafaela Kubelíka jako skladatele. Asi neznám vlastně podobnou hudbu. Takže a to platí pro všechny ty kvartety, které jsme natáčeli. kromě třetího, který byl pro mě stravitelnější už od začátku, tak ten pátý a šestý, do nich jsem se musel prokousat. To uznávám.
0: Jestli bylo obtížnější zkoušet bez toho, aniž by se mohli opřít o jinou už existující nahrávku, hovoří Jan Maceček.
1: Tak vlastně ani ne, protože primárně úplně není vždycky potřeba se opírat o nahrávky jiných souborů. Někdy je to na překážku, že člověku prostě uniknou některé detaily, prostě přijít si na to sám, že jo. Člověk už pak vnímá tu hudbu jinak, když kouká čistě jenom do svého partu nebo do partitury, než když jako první kontakt s dílem má nějakou nahrávku, kdy už si s tím jiní poradili nějak sami. Takže docela já třeba osobně jsem na to zvyklý nejdřív neposlouchat nic, nejdřív se to pokusit vyřešit sám a různá úskalí partu nebo představit si, co jak by mělo znít a teprve potom srovnávat ty svoje nápady s nápady ostatních. Nevím, jak to mají kolegové.
0: Na otázku, jak dlouho jim na studování kvartetu trvalo, odpovídá Michal Sedláček.
2: No já bych řekl, že ta doba na studování je přímo uměrná době toho studování bez nástroje. Že jak dlouho mi trvá pochopit partituru, tak dlouho nám potom trvá to vlastně dát dohromady jako v tom fyzickém světě, ve kterém existujeme.
0: A nad čím při studiu partitur přemýšlel violončelista Matěj Štěpánek?
3: Je velký rozdíl mezi tím, co si člověk pomyslí a co cítí, že? Ale si ptáš na nějaké myšlenky, tak určitě mě napadaly nějaké souvislosti s Šostakovičem a určitě jsem se zabýval v hlavě komunismem a utlačováním tím, jak se s tím jednotlivě vypořádává a podobný témata jsem. Ale co se týče pocitů, to já asi úplně neumím vyjádřit jako slovy.
0: K tomu ještě violista Tomáš Krejbich dodává následující.
4: No. On je trošku problém u toho Kobylíka, že on ty kvartety asi očividně nepsal proto, aby se publikovali, aby se prostě hrali. Já si myslím, že on to psal pro sebe, pro radost do šuplíku, jak se říká takzvaně. A možná ani nečekal, že to někdy někdo bude hrát, anebo už ho to prostě nezajímalo. A já bych takhle řekl, že on je docela těžký, stejně jako prezentovat hudbu třeba Antonína Dvořáka, taky stejně těžký prezentovat hudbu Rafaela Kobylíka. A to sice, protože když prezentujete hudbu Dvořáka, tak každý už to zná. Těch nahrávek jsou tisíce a jsou na to měřítka. Už jsou různý kritéria, které je prostě těžký naplnit a nebo ještě překročit. A u Kobylíka zase nejsou kritéria vůbec žádný. Tam vlastně nikdo nemá žádný měřítko. My jsme, jak jsme řekli, první vlastně v tomhle. Takže my máme na lehký úkol stanovit nějaký to kritérium tím, jak jsme to nahráli, tím, jak jsme to prezentovali, jak o tom mluvíme. A je třeba otázka, mě by zajímalo, jestli to třeba i někoho do budoucna inspiruje, že by toho Kobylíka ty kvarteta ve světě začaly hrát. To by byl můj osobní takový jakoby cíl, moje motivace, inspirovat další kvarteta, aby se ten Kobylík hrál. Abychom nebyli jenom my ty jediný, kteří hrajou prostě toho Kobylíka. Protože si myslím, že by se to zasloužilo se to rozšířit. Ale my to nezvládneme úplně sami, jako jediný kvarteto tady v malé České republice prosadit Kobylíka v celém světě. Potřebovalo by to trochu virálněji a to znamená prostě, aby to víc lidí hrálo. No. Což by se nám třeba mohlo časem podařit. No.
0: Kubelíkova kvarteta jsou moderní, atonální a rytmicky často komplikovaná díla, a tedy ne úplně snadná na poslech. Ptala jsem se Michala Sedláčka, jak vybírá hudbu pro svoje kvarteto.
2: Když si můžu vybrat hudbu, tak si vybírám takovou, která prochází skrze mě, kterou jakoby můžu mluvit, můžu říkat něco ze svých zkušeností, předávat svoje slova vlastně jakoby publiku. Ale to neznamená, že i když hrou hudbu, která to tak není, takže ji vlastně kdokoliv jako interpret nemůže zahrát dobře. Ale o tom to asi jakoby úplně není. Hudba by měla mluvit a tím pádem bychom si měli vybírat tu hudbu, skrz kterou můžeme říct to, co chceme, i když to třeba není příjemný.
0: Na CD najdeme jen polovinu kvartetů, tři z celkem šesti napsaných. Má Sedláčkovo kvarteto ambici natočit všechny? Odpovídá primárius Michal Sedláček.
2: Ta ambice tam je, pochopitelně udělat komplet, to by bylo ideální. No ale problém je, že ten jeden neexistuje kvartet pro nás zatím. První kvartet je první kvartet, takže tam si samozřejmě o tom můžeme povídat, jak moc ještě Rafael sám dokázal vlastně zhmotnit to, co chtěl říct. A i druhý kvartet, který si myslím má skvělou první větu, velice zajímavou druhou, tak třetí je v podstatě rozdělaná, nedopsaná, aspoň podle rukopisu.
0: Na závěr rozhovoru dodává Michal Sedláček.
2: Já bych tomu ještě chtěl říct, tomu CDčku, že za prvý jsem teda jako nesmírně šťastný, že to vzniklo a že tomu všemu si myslím dala velice hezký vizuál Martina Kupsová, který je taky neotřelej, nezvyklý, což jsme chtěli, žádný fotky, žádný naše obličeje, ale právě v podstatě cosi abstraktního, co vypovídá o té uzavřené energii, která prostě musí jako explodovat, musí ven. Tak to tam je.

0: komunistickým režimem. Žil posléze střídavě v USA a Švýcarsku. Od svých 70 let byl již natolik handicapován chronickým kloubním onemocněním, že musel dirigentskou činnost ukončit. Přes všechny problémy však po pádu komunistického režimu uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu roku 1990 festival Pražské jaro s Smetanovou symfonickou básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Zemřel 11. srpna 1996 ve Švýcarsku. Po symbolickém posledním rozloučení v Rudolfinu 18. září byl pohřben ve Vyšehradském Slavíně v Praze vedle svého otce.
1: Zatím vím sám, ale ví to každý doma, že slovo svoboda je pouhá papírová fráze pro ty, kdo v naší zemi vládnou, že jinak mluví a jinak jednají.
0: Slovy Rafaela Kubelíka končí dnešní oktáva, která byla věnovaná jeho skladatelskému odkazu. Loučí se Marta Kerlínová, na závěr ještě zazní druhá věta 6. smyčcového kvartetu Impetuoso, tedy v překladu z Brkle, v podání Sedláčkova kvarteta.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: Známou znělkou se hlásí pořad Uši k duši. U mikrofonu je Lucie Endlicherová. Spolu se mnou znovu psycholog Marek Macáka. Spolu chceme znovu mluvit o začátcích. Vítejte. Ahoj, Marku.
3: Ahoj.
2: My už jsme o začátcích mluvili, spousta věcí už tu padla, ale rozhodně je ještě spousta věcí, o kterých se dá mluvit. A jedna z těch, které bych ráda přivedla na scénu, je to, že nejenom mohu buď být ten, kdo iniciuje nějaký začátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo, ale že i já